0: Tak to byla Beethovenová 7. symfonie, tak jak ji hrála komorní filharmonie s Brehm s dirigentem Pavlem Jervim. A vybírá Jana Švarlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže zase horny.
1: Ano, pro změnu tady máme horny, máme tady zase skvělé tilšary, ale vzali si na pomoc ještě 4 skvělé pány a natočili od François Doprata sextet. Je to neuvěřitelně virtuózní věc. Každý part si myslím, že se tam mohl, jak říkáme, vyřádit. A lesní rohy hrajou pánové Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali velký sextet C-dur François Doprata. Hráli členové sekce lesních rohů České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Rudolf Beránek a Jindřich Petráš. A Dopratův sextet pro nás dnes vybrala Jana Švarlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další skladbou bude Alpská symfonie od Richarda Strause v podání Staatskapelle Dresden. Tato nahrávka vznikla, když já jsem v tomto orchestru působila jako praktikantka a mohla i pod taktovkou Fabi a Luisi hrát. Období v tomto orchestru vlastně pro mě znamenalo strašně moc, protože to byla moje první zkušenost s divadlem. Do té doby jsem hrála jenom v symfoniácích nebo v komorních orchestrech, ale vlastně to spojení té hudby s tím, co se odehrává nahoře, ten zpěv nebo balet, tak si myslím, že tam to moje hudební cítění teprve opravdu dozrálo a opravdu se mi někdy stalo, když hrála Boéma nebo nějaký takový krásný opery, že jsem i uronila, protože to byla taková nádhera a nemůžu na to dodnes zapomenout, jak strašně se mi to líbilo. A Fabio Luisi byl úžasný muzikant, samozřejmě trošku přísnější pán, ale tahle nahrávka je taky fantastická, kolegové žestěři samozřejmě zase tam excelují a ráda bych to posluchačům také zprostředkovala. Takže zazní Alpská symfonie v podání Staatskapelle Dresden a pod taktovkou Fabio Luisi.
0: Takže moc děkujeme a těšíme se na shledanou zítra.
1: Já také moc děkuji a těším se. Na shledanou.

0: Alpskou symfonii Richarda Strause hrála Staatskapelle Dresden, řídil Fabio Luisi. I zítra na návštěvu za Janou Švadlenkovou zve Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Začíná další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, s přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Úvodní skladba pořadu patří odkazu italského komponisty Alessandra Stradelli, ale dnes to budou dvě jeho skladby, první je spíše miniatura. Je to symfonia pro housle, violoncello a basso continuo d-moll. Hraje Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, Teorba.

To byla symfonia pro housle, violoncello a basso continuo D-moll od Alessandra Stradelli. Hrála Accademia per Musica, Andrea Fossa, violoncello a Francesco Roman, teorba. A následuje kantáta pro soprán, dvoje housle a basso continuo, nazvaná Serenata, od stejného autora. Zpívá Elizabeth Scholl, soprán, hraje soubor Modo Antico, řídí Federico Maria Sardelli.

Sopranistka Elizabeth Scholl zpívala solo v serenátě od Alessandra Stradelli. Hrál soubor Modo Antico, který řídil Federico Maria Sardelli. Italskou barokní melodiku vystřídá v pořadu staré hudby od Claudia Kludvigovi klasická kreace božského Amadea. Uslyšíte symfonii číslo 31 D-dur pařížskou od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Akademie pro starou hudbu Berlín, řídí Bernard Forck.

0: Tak to byla symfonie číslo 31 D-dur pařížská od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie staré hudby. Řídil Bernhard Fork.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby s názvem Od Klaudia k Ludvigovi. Pořad je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky s přihlédnutím k příslušné dobové manýře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Následující skladbou je populární edukativně se tvářící kompozice s názvem Hudby mistr věrný, jak zní překlad originálního názvu Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes zazní lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo. Má 4 části. Žig a mol pro housle podle Johanna Georga Pisendla, árii z opery Die verkehrte Welt, svět vzhůru nohama, dále suitu D-dur pro loutnu podle Barona a opět scénu z opery Svět vzhůru nohama. Zpívají Hans-Georg Wimmer, bas, a Martina Linz, soprán. Hrají členové souboru Kamerata Köln, Hajo Böss, housle, a Yasunori Imamura, loutna.

To byl výběr z kompozice pod názvem Hudby mistr věrný od Georga Filipa Telemana. Z většího celku instrumentálních a vokálních skladeb dnes byla na programu lekce číslo 13 pro soprán a baso continuo o čtyřech částech. Hráli členové souboru Kamerata Köln, Hajo Bes, housle, a Yasunori Imamura, loutna. Do kompletu severoněmecké hudby náleží také tvorba českého mistra melodramů Jiřího Antonína, tedy Georga Bendy. Do dnešního dílu speciálu jsem vybral jeho sonátu pro flétnu a čembalo. Třebaže flétnista András Kröpr nehraje na dobový, tedy postbarokní, ale soudobý nástroj. Na čembalo ho doprovází Bernhard Gilitzer.

0: Flétnista Andreas Kreper a čembalista Bernhard Gilitzer hráli sonátu G-dur od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad od Klaudia k Ludvigovi, který je věnovaný interpretaci skladeb staré hudby na dobové nástroje nebo jejich repliky, přihlédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Na programu je teď rozsáhlé dílo od Emilia de Cavalieriho. Je to operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima ed di corpo, tedy zobrazení duše a těla. Toto drama, zhudebněné ke zpěvu, složil Cavalieri s libretem Agostina Maniho. Premiéra se konala v únoru 1600 v oratoři Santa Maria in Valicella v Římě. Dílo je považováno za první barokní oratorium vzhledem k moralitě a mnoha parafrázím liturgie, ale stejně tak může být pojmenováno operou. Sám autor prohlásil, že je skutečným obroditelem řeckého stylu herectví se zpěvem, tedy opery, a vstupuje tak do konfrontace s operou Euridika Jacopa Perryho a Giulia Caciniho. Ta se oproti Cavalierimu dílu opozdila o 7 měsíců, ale zůstává fakt, že Perry napsal už v roce 1597 operu Daphne. Její partitura se ztratila, ale dochovalo se libreto o 455 slokách. Platí tedy, že Cavalieriho reprezentace je nejstarší dochovanou operou. Ať už to byl ten či onen komponista, či další, včetně Monteverdiho se svým Orfeem, všichni tvořili operu jako vzkříšení staré řecké tragédie v přesvědčení, že byla zpívána. Ale staří Řekové svá dramata deklamovali. Omylem tedy vznikl žánr, který se dočkal ohromné péče a pěstuje se už více než 400 let. Libretto reprezentace popisuje alegorický dialog mezi duší a tělem o zřeknutí se hmotných rozkoší ve prospěch duchovní spásy. Vystupují v něm jiné postavy jako čas, rozum, svět a anděl strážný. Kate Bolton ve své poznámce o nahrávce opery konstatuje, že Cavalieriho partitura je převážně dramaticky monodická, ačkoliv sbory, madrigaly a instrumentální čísla pomáhají měnit texturu. Je to hudební jazyk, který je notoricky obtížné oživit a l'arpeggiata si zaslouží veškeré uznání za realizaci, která je v souladu se skladatelovými záměry, ale zároveň má dostatek dramatu a barev, aby oslovila moderního posluchače. Tuto reflexi napsala Kate Bolton pro BBC Music Magazine v lednu roku 2012. A právě tuto zmíněnou nahrávku pro label Alpha dnes uslyšíte. V nahrávce opery Oratoria Zobrazení duše a těla od Emilia de Cavalieriho zpívají Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominic Wyss, tenor, zábavný společník, Nicolas Achte, bariton, také zábavný společník, Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Felip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'arpeggiata. Hraje instrumentální sekce souboru L'arpeggiata, řídí Kristýna Pluha.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

Hezké nedělní partitury dnes s nahrávkami, které byly pořízeny v moravskoslezských kostelích u příležitosti svatováclavského hudebního festivalu s hosty Tiburtina Ensemble, Akademia Ottoboni a For Several Friends. Od mikrofonu vám dobré ráno přeje Renáta Spisarová. Nejdříve se vypravíme do kostela svatého Bartoloměje ve Frýdlantě nad Ostravicí. Úcta k paní Marii ve 14. století, Messe de Nostre Dame, Guillaume de Machaut a poetika mariánských písňových forem pozdního středověku. Tak pod tímto názvem si teď vyslechneme asi 50-minutový tok hudby, za kterým stojí pražský soubor Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou. Pražský dámský ansámbl si přizval v roce 2015 jako hosta kontratenoristu Jana Mikuška. Mše je v tomto případě protkána mariánskými skladbami z rukopisu, který pochází z druhé poloviny 14. století a vznikl v okruhu vzdělanců nově vzniklé Pražské univerzity. Ano, té, která byla založená v roce 1348 Karlem IV., z latiníky jej pečlivě odkódovala Barbora Kabátková a v život tak uvedla zcela unikátní lejchy Akancia, které velmi často uctívají právě panu Marii. Messe de Nostre Dame Guillaume de Machaut je překrásná a jde o první kompletní polyfonní mešní cyklus, u kterého známe jméno autora. Vznikla v 60. letech 14. století v katedrále v Remeši pro účely sobotní mariánské votivní mše. Machaut zde v této době působil jako kanovník. A navíc Guillaume de Machaut si dával záležet na tom, aby své skladby nechal seřadit do několika knih. V západní kultuře je tato mše pro svou modernost uváděna velmi často. Jedná se o repertoárový kus vokálních souborů interpretujících středověkou hudbu. Přesto má Tiburtina Ensemble jedno prvenství. V 21. století chtějí tuto mši zpívat i ženy. A tak i přes přítomnost jednoho muže uvádí Tiburtina Ensemble mši v dobově přípustné transpozici o čistou kvartu výše. Na úvod zazní lejch, pak Vita Salus a lejch Maria Triuni Gerula. Následují jednotlivé části mše, Kyrie, Gloria až po Agnus Dei. Protkány budou dalšími lejchy a kancí. Zpívá Tiburtina Ensemble a její členové přicházejí s písní ze zadní části lodi kostela. Úcta k paní Marii ve 14. století, Messe de Nostre Dame, Guillaume de Machaut a poetika mariánských písňových forem pozdního středověku.

Úcta k paně Marii ve 14. století, Messe de Nostradame Guillaume de Machaut a poetika mariánských písňových forem pozdního středověku. Tak to byl program, který zazněl v první hodině nedělních partitur a v nahrávkách Českého rozhlasu jsme se tak vrátili na svatováclavský hudební festival roku 2015 do kostela svatého Bartoloměje ve Frýdlantě nad Ostravicí. Je to městečko z podhůří moravskoslezských Beskyd. Zpíval soubor Tiburtina Ensemble, a to ve složení Barbora Kabátková, umělecká vedoucí. Sólové party dále zpívala Hana Blažíková, Daniela Čermáková a Jan Mikušek jako host a schola Ivana Bilej-Brouková, Anna Chadimová-Havlíková, Tereza Havlíková a Kamila Mazalová. A s další nahrávkou ze svatováclavského hudebního festivalu, teď s vročením 2023, míříme do Nové Horky u Studénky, do tamního zámku a jeho kaple Nalezení svatého kříže. Koncert tam měl název Bach flétnové sonáty a ty převážně od Karla Filipa Emanuela Bacha přijal na festival provést soubor Academia Ottoboni. Ten se specializuje na barokní a klasicistní repertoár. Byl založen v Římě v roce 2004 a své solistické i orchestrální zkušenosti v něm uplatňuje několik nejaktivnějších hudebníků na mezinárodní scéně. V Moravskoslezském kraji vystoupili tenkrát tři členové souboru. Manuel Granatiero, příčná flétna, Marco Ceccato, barokní violončelo a Yu Yashima, čembalo. Program zpestřila jedna flétnová sonáta otce Karla Filipa, Johanna Sebastiana Bacha. A od Karla Filipa zazní také fantazie a fuga C-moll pro sólové čembalo. Nerušený poslech.

soubor Akademia Otto Bony, který hrál na Svatováclavském hudebním festivalu 2023 hudbu Johanna Sebastiana Bacha, ale převážně jeho syna Karla Filipa Emanuela. A striem, které hrálo tedy ve složení Manuel Granatiero, příčná flétna, Marco Cecato, barokní violončelo a Yuyashima Čembalo. Navštívili jsme obec Nová Horka u Studénky a zámeckou kapli Nalezení svatého kříže. Stále máte naladěné partitury Českého rozhlasu Vltava, ve kterých teď bude účinkovat soubor For Several Friends se solistkou Hanou Blažíkovou. Ta svým sametovým sopránem a nižným projevem přitahuje už léta řadu posluchačů u nás i v zahraničí a je také čas od času hostem Moravskoslezského svatováclavského hudebního festivalu. V partiturách se aspoň dvěma skladbami vrátíme ke koncertu z roku 2019, ke koncertu s názvem Krásy barokní Anglie. Ten se konal ve farním kostele svatého Jana Křtitele v Sudicích. Program se jmenoval O Let Me Weep, Nech mě plakat, a obsahoval skladby britského Orfea Henryho Purcella a jeho současníků. Teď tedy skladba, která dala programu název, a po ní Svita D. Moll, kterou zkomponoval William Loves, autor první poloviny 17. století. Hrají Helena Zemanová, Jana Anýžová, Hanna Fleková, Jan Krejča, Pablo Konfeld a solo v Purcellově skladbě zpívá Hanna Blažíková.

konce jsou s blížící se 8. hodinou ranní partitury, ve kterých právě teď dosněla svita D-moll Williama Lovese. Přední skladba Nech mě plakat Henryho Purcella. V té zpívala Hana Blažíková, hrál soubor For Several Friends. Dnes jsme se vrátili k live nahrávkám ze Svatováclavského hudebního festivalu do Moravskoslezských chrámů. Pěkné ráno přeje z Ostravy Renáta Spisarová a z technického pracoviště Vojtěch Dluhý.

0: Z velké části duchovní partitury plné středověké hudby doplnil Maurice Durufle svými inspiracemi gregoriánským chorálem. 4 moteta na téma gregoriánských chorálů dozněly v 8 hodin. Jeho americké a africké mše budeme poslouchat v hodině po 10. Muzikolog a skladatel Milan Slavický nás zavede právě do Jižní Ameriky a Afriky a představí nám nejen hudební stránku tamní křesťanské liturgie.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tedy dobré nedělní a tedy duchovní ráno neděle 23. srpna vám přeje Daniela Čermáková. Začínáme spirituálou, je to repríza pořadu z roku 2020 a budeme sledovat, odkud se křesťanství vydalo do antického světa.

0: 18. října svatý Lukáš a ten je úplně všude, ten je v kalendáři katolickém a pravoslavném a luteránském, anglikánském, pochopitelně, úplně přirozeně, protože je to evangelista, Lukášovo evangelium, všichni křesťané, no dobře, to jsem přehnal, všichni křesťané by ho měli znát, to je možná lepší, by ho měli znát. Takže on nám dává mnoho témat. Mohli bychom hovořit o křesťanství a dějepisectví. V jakém smyslu evangelium, speciálně to Lukášovo, je a není historický spis? A v jakém smyslu je a není poučen na řecko-římské historiografii, kterou ten Lukáš zjevně znal? Mohli bychom hovořit o tématu křesťanství a malířství, protože existuje stará tradice, podle které Lukáš byl civilní profesí malíř. Až dokonce on namaloval první ikonu Panny Marie. Legenda je samozřejmě pozdní, ale najdeme řadu obrazů, na kterých Lukáš tak prostě sedí a ta Panna Maria s tím Ježíškem mu takhle prostě stojí tím portrétem. Je to úplně archronické samozřejmě, ale na to už jsme v našem pořadu zvyklí. A nebo bychom ještě do třetice, k poctě nejsvětější trojice, mohli hovořit o křesťanství a lékařství, protože podle jiné tradice Lukáš byl civilní profesí lékař, takže je opět patronem lékařů a tak dále. A obě ty dvě tradice, Lukáš malíř i Lukáš lékař, jsou vlastně jakoby trošku založeny na tom textu evangelia. Proč? Protože Lukáš má, na rozdíl od jiných evangelistů, velký jakoby portrétní dar, že tak jako maluje tím slovem, že mnohem víc popisuje, jak co vypadalo. A to lékařství, protože nejvíc mluví prostě o chorobách a o léčení a o těch tělesných věcech. Jo, takže...
1: Ty jsi nám pěkně shrnul, čím se liší právě Lukášovo evangelium od těch ostatních, ale začal si tím, že bychom mohli hovořit.
0: Ano, vždycky je mnoho
1: zdá
0: možnost.
1: Se tedy, že tímto si vyčerpal Lukáše.
0: To je přesně všechno, co jsem dnes chtěl říct o Lukášovi, protože on nám dává ještě jinou možnost. On je totiž narozen v Antiochii. A město Antiochie je naprosto zásadní pro rané křesťanské dějiny. No a věrní posluchači našeho pořadu si možná budou pamatovat, která jsme tu měli pořad o biblickém Kurdistánu. No, to bylo loni na podzim, bylo tam nějaké povstání a jsem řekl, ha, musíme zareagovat a ne, že budeme komentovat politiku, ale že si povíme něco o tom, která k země Kurdů je vlastně také zemí, ve které se odehrávají nějaké biblické příběhy. A protože nejsem z těch, kteří kecají o tom, o čem málo vědí, pozval jsem si hosta tehdy, Jakuba Velkého, turkologa a kurdologa. A na konci toho pořadu on tak vyprávěl o těch končinách jeho východního Turecka. A na konci pořadu já jsem mu říkal, Jakube, vezmi mě tam někdy sebou. A říkal, vezmu.
1: Takže jsi byl v Antiochii.
0: Já jsem byl v Antiochii. Stáli jsme tam úplně na hranici, byla tam na poslední hora. A Jakub říkal, a za horou už je Sýrie. A tam se střílí, a tam je zlé, a tam je nemůžeme. A já jsem mu vyprávěl, jak jsem byl kdysi v Sýrii před asi 20 lety, kdy se tam ještě běžně mohlo.
1: Znamená to, že Antiochie je tím místem, kudy proudí utečenci?
0: Ku podivu ne, to je ta hrozně zvláštní věc. Když člověk přijede do Antiochie, a to bychom teď měli říct, to zcela zásadní, Antiochie je totiž v Turecku. To je historicky hlavní město Sýrie. Jo, prostě řecká a římská Sýrie měla svoje hlavní město, jako Egypt měl Alexandrii, tak Sýrie měla Antiochii, ale potom díky mnoha nespočetným historickým přesunům se prostě stalo, že dnes se tato Antiochie se svým okolím nachází v Turecku. Čili když si člověk představí mapu Turecka, nebo se na ní konec konců může kdykoliv podívat, je takový jakoby podlouhlý obdélník položený. A tak jakoby v půlce dole má něco, co bychom nazvali takovým podvězkem mozkovým, jo? Takové prostě jako vajíčko. je takhle směrem jakoby na jih. A to je území, které se nazývá Antiochie, nebo tedy je tam ta Antiochie, nebo se nazývá Antakia nebo Hatay, všechny tyhle ty názvy. A teď se nebudu zaplétat, v kterém jazyce orientálním to je, protože, jak říkám, nemohovřím o věcech, o kterých vím málo, takže prostě Hatay, Antakia, Antiochia. A je to město, které tím pádem tak jakoby mezi světy.
1: A bude tam žít taky více národností?
0: Přesně tak, přesně tak. To je, já vím, že to slovo multikulturní už bývá takovým jako trošku klišé, ale v případě Antiochie to je, nebo přinejmenším po celá dlouhá staletí a staletí, byla naprostá pravda. To bylo jedno z těch gigantických měst starověku, ve kterém žili Řekové, Židé samozřejmě v velké míře, ale i ti domácí, to znamená Syřané, hovořící tehdy nikoli v arabsky, ale syrsky, čili jazykem v zásadě příbuzným s jazykem našeho Pána Ježíše Krista. A mnoho dalších národností. A vlastně ještě donedávna to město samo sebe vlastně prezentovalo turistům. Oficiálně ještě pořád, ale já vím, že dneska je to s tím turismem všechno jinak. Ale donedávna říkalo samo o sobě v těch jakoby prospektech Antiochie, město tří náboženství a mnoha kultur, jo, které patří k Turecku, ale zároveň je to město, ve kterém člověk najde mešity, tam pochopitelně převládají, ale najde tam křesťanské kostely a najde nebo našel tam synagogy.
1: Tak tam ses musel ty cítit jako doma.
0: Jo, to byla nádhera, to byla taková naprostá nádhera. Kdyby člověk jenom tedy neměl pořád to vědomí, že je na takové zvláštní výspě klidu, protože to Turecko, aspoň v době, já už nebudu říkat v době, kdy teď to posloucháte, vy milí posluchači, ale v době, kdy my jsme tam byli, bylo Turecko velmi klidné a jenom Jakub říkal, no tam prostě kousek dál, tam už se střílí. Jo? Tak jako je to v té písničce, už nevím čí, kousek dál, za kopcem je Sarajevo. Jo, takže takhle si člověk tam trošičku připadal. Jestli si připadal trochu jako zločinec, že se prostě prochází po těch kostelech, po těch mešitách a po těch antických památkách a kousek dál se střílí. Je to vždycky morální dilema prostě cestovat.
1: A zůstalo tam toho hodně z té starověké Antiochie?
0: Málo, málo, bohužel málo, protože tím, jak to město je a vždycky bylo na pomezí, tak tam se ty dějiny převalily mnohokrát. Kdybych měl vypočítávat všechny vládce Antiochie, ať nejenom dynastie, ale vůbec jenom prostě ty národnosti a říše, bylo by jich mnoho. Takže dnes, když člověk přijede do Antiochie, tak potká takové prostě běžné turecké, nebo řeknu přesně osmanské město, v osmanském stylu, což je taková ta architektura, které člověk úplně nepozná, jestli je z 16. nebo z 19. století, takové ty prostě domy s těmi dřevěnými pavlačemi do ulice, velmi vlastně útulné. A víš, zvláštní, mě do hlavy vjelo Sarajevo. To si možná našinec asi představí spíš, jak vypadá Sarajevo. To vypadá vlastně podobně. To je pořád ten týž prostě osmanský styl. Jo, to je tam nějaká mešita v tom prostě klasickém osmanském stylu a mezi tím ty domy, nějací zbylí turisté, kterých už tam prostě mnoho není. A když člověk hledá ty památky starokřesťanské, kvůli kterým my tady vlastně jsme, tak mu to dá docela práci.
1: Já jsem myslela, že řekneš, tak si to musí vlastně jenom představovat.
0: No to taky, no imaginace, samozřejmě ta je nezbytná v každém případě. Ale přece jenom je tam několik artefaktů, které se z té doby starokřesťanské dochovaly a o těch a o té době vlastně my si budeme trošičku vyprávět. Ale začít vlastně musíme ještě před dějinami křesťanství, to znamená založením Antiochie, kdy Antiochie patří k oněm místům, která sice nezaložil sám Alexandr Makedonský, ale jeden z jeho spolupracovníků Diadochů následníků, podle něho se taky jmenuje Antiochie, a tam vlastně už na tom počátku, už při tom založení je přítomen ten motiv Antiochie jakožto mýtu, už pro ty Řeky pohanské v úzovkách, tady to začalo, kdy ti Řekové v Antiochii už v tom 3. století před Kristem říkali, no ale to není nějaké jako nově založené město. Vlastně někteří mytologičtí hrdinové už tady byli kdysi. A k tomu ti poprosím o jednu báseň novořeckého básníka Konstantina Kavafise.
1: Antiochie odedávna řecká. Antiochie se pyšní skvělými paláci, krásnými ulicemi, líbezným půvabným okolím i množstvím svých občanů. Vychloubá se králi, kteří tu sídlili, vychloubá se umělci, filozofy i bohatými, schopnými kupci. Především však je Antiochie pyšná proto, že byla městem odedávna řeckým, pokrevencem Argu. Argejští kdysi založili toto město k poctě dcery Inachovi a nazvali je Ioné. Aha, tak tady máme úplně jiný název a kdo je dcera Inachova, nevíme.
0: To jsou dlouhatánské dějiny řeckých pronásledování, mýtů, únosů, návratů, ztracených dcer a podobně. Je to samozřejmě pozdější mýtus. Je to přesně stejné, jako v křesťanské době vznikalo takové to, no a v Provánci vlastně se vylodila Máří Magdaléna. Jo, nebo v Británii vlastní Josef z Arimatie. Ti Řekové už to měli přesně takhle. Jo? Čili oni měli ten mýtus, že je to vlastně pokrevní město spojené prostě s Argem na Peloponésu. A nebo oni tam vlastně situovali legendu o Dafné. Dafné, kterou možná někteří posluchači mají spojenu spíše s filmem Some Like It Hot, neboli Nikdo to rád horké, ale která historicky je tou nymfou, kterou stíhal Apollon, a ona řekla, než bych se oddala Apollonovi, radši ať se promění ve strom, a proměnila se ve vavřín. A ta Dafne tam je, tedy ne ta nymfa, ani ten původní strom, ten bohužel byl skácen. A co je tak srandovní?
1: Tak co jsi přivezl, Martine, z Antiochie, jaký suvenýr?
0: Mýdlo s vavřínem.
1: No.
0: No co jiného? No v Dafně jsem si samozřejmě koupil mýdlo s vavřínem, jako je mýdlo s jelenem. Jo, byť říkám, už není z toho stromu původního, ten byl skácen, ale je to takové letovisko, kam antiochýští prostě chodí se prostě rekreovat a mezi tím si říkají možná tady teda, kde si stál ten strom, kde je Apollon, kde si cosi. Takže ten mýtus už je tam odedávna. Poté Antiochie řecké přichází Antiochie židovská, protože podle jedné tradice vlastně tam byli pohřbeni bratři Makabejští, o kterých my jsme tady taky určitě už mluvili. To je ta scéna těch vlastně mučedníků židovských, kteří se raději nechají rozsekat na malé kousíčky, než by si dali vepřový řízek, protože je prostě nábožensky zakázaný, když to zjednoduším. Jo, pro židy potom vlastně v diaspoře makabejský znamená ten, kdo se zkrátka nepodá, jo, žádnému vládci. Takže to je další legenda a na ní pochopitelně už jakoby navazuje to téma Antiochie židovské. No, ale tu, když člověk hledá, to se moc nedohledá. To tak člověk jde po tom osmanském městě a hledá to místo, kde má být ta údajně poslední fungující synagoga, ale tam už nestojí napsáno synagoga, ale už je tam jenom, že tam je židovské muzeum a na to se nedoklepe a nedozvodí a nedotelefonuje, a když se ptá, aby jsme sebou měli rodilou mluvčí, která prostě tam zapřádala hovory s místními trhovci a říkala, jak je to prostě s tím židovským muzeem a s těmi židy, a oni říkali různé věci. No, to víte, oni dělali trošku nepokoje, tak potom museli odejít. Různé věci, jo, je to takové, prostě říkal jeden trhovec na antiochijské hlavní ulici. V každém případě, kdybyste, milí posluchači, se dostali do Antiochie a hledali tam ty židovské památky a židy v Antiochii, už tam nejsou. A po té Antiochii židovské přichází ta Antiochie křesťanská. Říkám,
1: kde souviset nejspíš.
0: Ano, vzovka, ku podivu to souvisí. A souvisí to zcela zásadně, protože Antiochie je vlastně jakoby tím místem, ve kterém křesťanství přestává být jakousi reformní variantou náboženství židovského a přestupuje do toho řeckojazyčného světa. Jo? My máme ve skutcích apoštolských řadu míst, kde ti apoštolé to řeší. Jo? Že nejdřív to bylo, že u Matouše prostě Ježíš byl poslán pouze k ovcím lidu izraelského. Jo? Potom je tam to, jestli je tam teda ten přesah těm pohanům. A potom ale co to znamená pro ty pohany, když se chtějí stát křesťany, jestli se kvůli tomu musí stát židy.
1: Aha, to se tenkrát řešilo, ano. Jestli musím být nejdříve Židem, abych mohl přestoupit.
0: Aha. To jsou ty úplné počátky a jako to hnutí v těch počátcích prostě neví vlastně, co bude, kam se to celé vyvine. To ví Hospodin na nebesích, ale ti lidé se prostě dohadují mezi sebou, jak to vlastně bude. A velká část těch apoštolů říkala, no, jasně, dobře, budiš, můžu být teda spaseni ti fuj hnusní Řekové, ti, jak se někdy říká, neobřezanci, ale nejdřív vlastně musí přijmout víru židovskou. Jo? Nejdřív vlastně, a teď i doslovně, se musí nechat obřezat. Mm-hmm. A to je jeden z motivů, který prolíná skutky apoštolskými. Jestli každý křesťan vlastně musí být také Židem nebo ne. A já ti poprosím o jednu ukázku a bude to ukázka ze skutků apoštolských ze 7. kapitoly. Já jsem vlastně neřekl jednu věc na začátku. Lukáš, já vím, že to naši posluchači vědí, ale já to připomenu, že on je autorem dvou knih novozákonních. Evangelia a skutků apoštolských. Jo? Čili my teď, když budeme číst úryvek ze skutků apoštolských, čteme text antiochijského rodáka Lukáše. A bude to úryvek z řeči Jána Štěpána, kterou ty jeruzalémské židy, nebo tu židovskou elitu, nebo její část, strašně naštval, protože jim řekl, že ale ať už to říkají slova biblická.
1: Naši otcové měli na poušti stánek svědectví, jak nařídil ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo až do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok, nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, pravý Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou nestvořil?
0: To praví Nina, která čte Štěpána, který cituje proroka Izajáše, který teď jakoby mluví ústy Hospodinovými. Jo, to on říká nikoliv Nina, ale Hospodin říká, copak já jsem toto všechno nestvořil. A tím ten Štěpán samozřejmě ty židy strašně naštval, nebo židy, omlouvám se, nechtěl jsem říct židy, chtěl jsem říct, řekně, představitelé tehdejšího náboženského establishmentu, tak. On je prostě strašně naštval, protože on tím jakoby relativizuje chrámový kult. Jo, to je pořád doba, kdy ten chrám stojí v Jeruzalémě. A to je pro židy centrum kultu. A on jenom říká, o to tolik nejde. Jde to i bez. A půjde to i bez, až ten chrám bude zbořen Římany za několik desetiletí.
1: Teda to je krásný, jak potom sami začali ty chrámy stavět. To je dobrý.
0: Ano, proto taky na tato slova, jak z toho Izajáše, tak z toho Štěpána citovaného Lukášem, se odvolávají ti, kdo říkají, že pro křesťanství opravdu ty kostely, to opravdu není to podstatné. Zachrání ty kostely, máme ty historické kostely. Říká, a k čemu vám budou prázdné kostely? Myslíte, že Hospodin potřebuje vaše kostely?
1: Je, to je tak současné.
0: Je naprosto současné. No, ještě jazykově, taky si všimneme to, že ten Štěpán, my říkáme, my tam jména novozákonní vlastně známe všechna v české verzi, to je Stefanos, je to řecké jméno, jo, tam vlastně někteří mají ta jména původně hebrejská, případně v řeckém překladu, ale Štěpán patří k těm, kteří buď to sami už vlastně byli konvertity k židovství, a nebo už vlastně jako měl víceméně tu řeckou identitu. Zase je mnoho koncepcí, jak to vlastně bylo. Co je jisté, že po Štěpánově popravě, to je jeho slavném ukamenování, velká část takzvaných helenistů, to znamená těch prvotních křesťanů, kteří nejsou z toho židovského prostředí, kteří jsou vlastně tedy původně Řeky nebo mají víceméně tu identitu, odchází do Antiochie. Jo? To je takový zvláštní exodus, který potom je v dalších kapitolách skutků zvláště reflektován, tam je potom, že pak teda přišel vlastně teda Petr do té Antiochie, pak vlastně Pavel s tím Barnabášem. Jo, a vlastně jakoby ty dějiny nejranější církve se skoro celé přesouvají z Jeruzaléma do Antiochie. A teď tam padne ta klíčová věta. A v Antiochii byli Ježíšovi následovníci poprvé nazváni křesťany.
1: Mm-hmm.
0: Jo? To slovo křesťan konec konců zase je řecké, jo? To je christianos, jo? To je ten prostě kristovec. A takže v tom Jeruzalémě jako by pořád nebylo jasné, že jo, to je nějaká naše židovská sekta, jako těch prostě, že jo, židovství vždycky mělo, má a bude mít prostě spoustu možných skupin. A jakoby tím exodem do Antiochie se teprve jakoby rodí nové náboženství. Takže my, když chodíme, putujeme do Jeruzaléma, říkáme, to je to rodné město křesťanství. No, jak se to vezme? Možná bychom vlastně měli putovat do Antiochie, protože to je rodné město křesťanství jakožto nového náboženství. Tam v tom kostele, který je tam dochován, kostel svatého Petra, který je vlastně nad tím tureckým starým městem, tam je taková vlastně vysoká skála a tam jakoby napůl ve skále je vytesán taková jeskyně víceméně a před ní je taková jenom prostě lodžie, tak to je ten vlastně můžeme říci první dochovaný křesťanský kostel. Zase žádné iluze o tom, protože ten kostel dnes slouží jako muzeum, člověk tam zaplatí nějaký prostě obnos tureckých lirách. A teď se tam jistě může pomodlit, vzpomínat. Údajně snad několikrát do roka jsou tam nějaké bohoslužby, když obvykle, když právě přijede nějaký církevní hodnostář. Jo, protože to Turecko aspoň formálně nějak udržuje kontakty nebo prostě respektuje činnost křesťanských církví více nebo méně, to je jiná historie. Ale že jako, když přijede nějaký kardinál, je teoreticky možné, že prostě v tom kostele může sloužit bohoslužbu. Ale jinak tam člověk jako přijde a říká si, tak tady to všechno vlastně začalo. Tak tady to všechno začalo. Pak člověka jistě napadne i skeptická myšlenka a tady už to taky skoro skončilo.
1: Jak to?
0: No protože ani těch křesťanů už tam vlastně moc není. Tam jsou vlastně dneska tři funkční kostely v tom tureckém městě. Je tam jeden katolický, jeden pravoslavný a jeden protestantský. Do toho katolického se dá vstoupit. Oni nejsou jakoby historicky, umělecky nějak významné. Tam jde spíš o to, že jsou na tom místě. Naopak u toho pravoslavného je cedulka v několika jazycích a tedy i v angličtině. Prohlídky se nedělají, nerušte nás. A na ten protestantský jsme se nedobouchali. Takže když člověk má tu představu, že přijede jako ten křesťanský poutník na ta místa počátku, jo, tak to muzeum, tu prázdnou,

0: křižácké době jedním ze center těch křesťanských křižáckých států. Takže tam prostě vládl nějaký franský rod, byla tam prostě knížeta antiochijská, která se zas nějak prostě ženila, vdávala s králi jeruzalémskými a hrabaty edeskými a podobně. A nějak bojovali s těmi arabskými a saracenskými vládci okolo. A nějakou dobu to vydrželi, ale nakonec to nevydrželi, protože konec konců prostě bylo jich málo. A z jejich doby vlastně je ta dnešní podoba toho teoreticky prvního nejstaršího křesťanského kostela na světě. Jinak tam po nich samozřejmě nezbylo nic. Zbyly nám texty. Mimo jiné ve Staré říši Florianově vyšel překlad kroniky Fulchéra ze Chartres, což byl kronikář, který šel s tou první křížovou výpravou. A s městem Antiochie je spojena pozoruhodná scéna, kdy tam nějaký voják našel nějaké kopí a říkal, ha, tohle je kopí svatého Longína. To je určitě ten svatý ostatek. To musí být ono. A ten Fulcher to tak jako popisuje s jistou skepsí a pak říká, no tak ověří mi ten ostatek, jeho pravost zázrakem. Rozdělejte tady hranici a jestli je ten chlapík tak statečný, tak prostě tím ohněm projde s tím kopím, protože kopí ho jistě zachrání. No, dovedeme si představit, jak to dopadlo. Ale Fulcher ze Chartres potom dodává s takovým zvláštním sarkazmem, čert ví, jak člověk má číst ty středověké kronikáře. Ale hrabě antiochijský to kopí nicméně ještě dlouho poté v úctě choval. Takže to je Antiochie křižácká. A takhle bychom tady vlastně mohli ještě pokračovat. Mohli bychom hovořit o Antiochie mučednické, těch prvních staletí, kdy tam že bylo prostě mnoho mučedníků prvokřesťanských.
1: Já bych připomněla taky nějakou ženu.
0: Prosím, jsem s ní.
1: Markéta Antiochijská, která je ostatně světící kláštera v Břevnově, že jo? Je to tak? To je tatáž Antiochie?
0: Je.
1: Markéta Antiochijská.
0: Hamba mě, já jsem na to úplně zapomněl.
1: Já jsem si říkala, že bych tam nenašla žádnou ženu.
0: Ona je, Antiochie má tu ženu na začátku, tu nymfu Daphné, která prchala před tím Apollonem, ale jinak jsou její dějiny opravdu prostě hodně mužské. Jsou to prostě dějiny těch válečníků, ale pravda svatá Markéta, takže ano, skrze ní jsme prostě i v Čechách, jaksi každá svatá Markéta, která tu je, je také Markéta Antiochijská. A to byla tato Antiochie, protože Alexandry jí těch bylo mnoho po celém Blízkém a Středním východě, kdežto Antiochie taky bylo více, ale ta Antiochie s tím opravdu velkým A, to byla jenom tahleta. A my si to naše letmé vyprávění o Antiochii uzavřeme citací z jednoho moderního díla uměleckého, ve kterém Antiochie vystupuje jakožto právě město mýtů a legend a jakožto město křižáků. The holy hand grenade of Antioch. A teď schválně, někteří posluchači už vědí, a pro ty, kteří nevědí, tak jim to povíme, že to je slavná scéna z filmu Monty Python and Holy Grail, což je ta veleslavná parodie na ty křižácké a rytířské a grálové příběhy na krále Artuše a podobně. A svatý ruční granát z Antiochie je taková, samozřejmě zcela vymyšlená zbraň, svatý ostatek. Jo? V těch legendách reálných středověkých je to svaté kopí. No a Monty Pythoni si vymysleli svatý ruční granát z Antiochie, který ti rytíři sebou nesou jako takovou relikvii v truhličce. A v té ukázce, kterou uslyšíme, tak on tam, ten jejich duchovní jakýsi, bude vysvětlovat, jak je to významné, bude číst Book of Armaments, neboli zcela zase vymyšlené prostě knihy nějakých zbraní a bude tam vyprávět o tom, jak Hospodin ve své milosti nekonečné roztrhá na kousky své nepřátele. A potom tam bude instrukce po králi Artuše, jak má tím ručním granátem z Antiochie hodit. A má jim hodit na vrahounského králíčka. A pokud vám to připadá celé absurdní, ony ty dějiny Antiochie jsou taky často docela absurdní.
2: We have the holy hand grenade.
3: Yes, of course! The holy hand grenade of Antioch. It is one of the sacred relics Brother Maynard carries with him. Brother Maynard, bring up the holy hand grenade.

0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A tato kapitola z duchovních dějin Evropy byla natočena v roce 2020. Před námi je Credo, to bylo natočené a připravené v dubnu letošního roku a bylo o roli žen v církvi a otázce jejich svěcení. Na toto téma v Credu bude i dnes mluvit Matěj Senft se svými dvěma hosty, abatyší benediktínské komunity Venio Stanislavou Frančiskou Šimuniovou a římskokatolickým knězem a teologem Davidem Vopřadou.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Církev volá po právech žen v případě jiných institucí a přitom není schopna vidět diskriminaci, již sama udržuje při životě prohlášením, že nemá pravomoc zahrnout ženy do ordinované služby. Poukazuje italský římský teolog Andrea Grillo ve své knize Zda je ženské pohlaví překážkou přijetí svěcení. Proč římskokatolická církev odmítá jáhenské a kněžské svěcení žen? Jakými argumenty se zaštiťuje? Nakolik jsou platné i v dnešní době a jak by svěcení žen proměnilo církev? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám abatyši Stanislavu Francesku Šimuniovou, která působí v opatství benediktínek Venio v Mnichově. Dobrý den.
2: A v Praze. Dobrý den.
1: A vítám také římskokatolického kněze a teologa Davida Vopřadu. I vám dobrý den, Davide.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Davide, je ženské pohlaví překážkou přijetí svěcení?
3: Vidím, že jste vystřelil napřímo hnedka ze začátku.
1: Je to tak?
3: Myslím si, že ty důvody, proč římskokatolická církev odmítá svěcení žen, jsou vlastně historické a hodně souvisejí s tím, o čem hovoříval milánský arcibiskup Carlo Maria Martini, když mluvil o tom, že v některých otázkách církev je trochu pozadu za společností. Tu dobu odhadoval zhruba na 200 let. A myslím si, že právě v otázce svěcení žen je ta otázka urgentnější a urgentnější, že vlastně stále ty důvody, které se uvádějí, patří do společnosti, ve které vlastně tady v Evropě už nežijeme. A myslím si, že římskokatolická církev dohromady, jak biskupové, tak věřící, mají prostor dospět k tomu, aby ženy získaly stejně veřejné místo v církvi, jako ve zbytku společnosti.
1: Francesco, jak to vidíte vy, měly by mít ženy možnost jáhenského a kněžského svěcení?
2: Určitě každá osoba, a myslím si, že ženy obzvlášť, která stojí o to sloužit církvi, jakýmkoliv způsobem, tak by měla mít tu možnost. A ještě víc, to není téma pro mě, pokud se cítí být povolány, protože pokud je Bůh volá, tak si myslím, že je to opravdu mrhání darů ducha. Pokud lidem, kteří se cítí povoláni jít do kněžské nebo jáhenské služby, to není umožněno.
1: Vy dva se shodnete na tom, že by ženy tuto možnost mít měly, ale církev úplně ne. A stále přichází s argumenty, proč to není možné. Tak jaké jsou ty hlavní, Davide?
3: Ty hlavní argumenty zůstávají vlastně historické, to znamená, že církev ženy na kněze nikdy nesvětila, na jáhenky, to je velká otázka. A některým to stačí, že nikdy jsme to nedělali a proto to dělat nebudeme. A přesto zkrátka nejede vlak. A nebo se argumentuje tím, že si Ježíš vyvolil 12 apoštolů, kteří byli muži a proto kněžské, biskupské, jáhenské svěcení, které z toho nějakým způsobem vyplývá, alespoň v takovém jako zobecněném vysvětlení, tak vlastně dává smysl podle tady toho vysvětlení, aby kněžími byli pouze muži. Ale na druhou stranu vlastně ty důvody, proč církev ženy nesvětila, tak jsou dány hodně společensky, kulturně, to znamená, týká se to nějaké schopnosti zastupovat nějakou společnost nebo rodinu navenek. Ve starověku, středověku to bylo nemyslitelné, aby žena takhle třeba reprezentovala obec nebo rodinu, ale ty podmínky se kulturně opravdu velmi změnily. A současné dva důvody, proč se uvádí, že není přípustné, aby ženy byly svěceny, aspoň co se týká těch oficiálních důvodů, tak jsou ty, že jednak se chce zachovat nějaká snubní symbolika, říká se, o vztahu Krista a církve, kde vlastně ten ordinovaný služebník jako muž má reprezentovat toho ženicha Krista, který nějakým způsobem se dává té církvi, nevěstě. Ale i tohleto srovnání velmi pokulhává a je samozřejmě jasné, že všichni, kteří jsme jako církev nevěsta, tak jsme jako nevěsta i muži samozřejmě. A druhý důvod, který se uvádí, a je to vlastně ten oficiální, který vznikl v 90. letech 20. století, je, že církev nemá žádnou pravomoc v této otázce rozhodnout. Že vlastně se říká, my bychom třeba možná i rádi, ale církev nemá pravomoc tohleto rozhodnout. Ale tam samozřejmě potom přichází otázka, pokud církev se cítí jako ta, která má pravomoc rozhodnout o mnoha důležitých otázkách, cítila se oprávněna třeba rozhodnout, že je možné přijímat pouze pod jednou způsobou a že tak přijímá celého Krista, tak je otázkou, jestli se má cítit takhle neschopná rozhodnout v tak důležité otázce, jako je služba žen v církvi.
2: To bych měla možná já otázku, jsem si říkala, odkud má ta pravomoc přijít?
1: Kdo? A našla jste na to odpověď?
2: Nenašla. Ptám se, kdo tedy má tu pravomoc?
1: Davide,
2: to rozhodnout.
1: Vy byste uměl na to odpovědět, co církev považuje za toho jedince nebo za tu instituci, která by měla větší pravomoci tady to umožnit rozhodnout?
3: Tak samozřejmě novozákonně by šlo říci, že ten, komu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, je Kristus, ale ten zároveň tu autoritu svěřil své církvi a apoštolům a jejich nástupcům. To znamená, tam si myslím, že církev tu autoritu má, tak jako jí má v mnoha věcech rozhodnout.
2: To je zajímavé, že o Kristu vůbec nepochybuju, že by s tím neměl problém.
1: To je právě ta věc, že mnohé ty argumenty, jak už David naznačil, se odkazují k Bibli a k tomu, co se tam odehrává. Ať už jsou to učedníci, to, že spasitelem je muž, a nebo i v první knize Bible Genesis se mluví o tom, že žena Eva byla stvořena jako podřízená muži Adamovi, ale i tato interpretace se v průběhu let mění a více se ta Eva chápe jako ten nejdokonalejší článek stvoření, protože ho završila. Tak není čas na to nahlédnout na tuhle nejvyšší autoritu, na ten Bohem zjevený text těma novýma očima a na základě toho i přehodnotit přístup k ženám v církvi, Francesco.
2: Tak v Bibli není většina věcí, které církev si zorganizovala jako instituce, takže nevím, jak to má vydržet tento argument. To je pro mě těžký. A vycházet z Písma svatého, což je prorocký text. Já miluju Písmo, i ten příběh o Evě mě fascinuje, ale pro mě potvrzuje přesně patriarchální organizaci naší společnosti. Prostě to je pro mě prorocký text o tom, jak přesně funguje naše společnost nebo církev. A že ta mužská církev chce mít tu podřízenou ženu. A nechápu, jako nevěřím tomu, že jakýkoliv teolog bere Písmo doslova. Nebo ano, Davide? Jakože opravdu věří, že svět byl stvořen za 7 dní, že přesně to tak bylo, jak je to tam popsáno, ačkoliv u toho nikdo nebyl. A tak.
3: Tak asi by byly některé proudy křesťanství, které by Písmo takhle fundamentalisticky vykládaly i dneska.
2: Určitě jsou, ano, ty jsou.
3: Ale samozřejmě, že ne. A i to Písmo se dá vykládat Písmem, například takový to pavlovský, že v Kristu už není muž ani žena, že už není otrok ani svobodný. Jak to chápat, když člověk čte evangelie a vidí, jakým způsobem se Ježíš chová k ženám, to je prorocké a možná, že prorocké pro dnešní dobu, víc než kdy jindy.
2: Nechci se opakovat, ale ty příběhy stvoření jsou dva, že to také si myslím všichni ví. A v tom prvním je jasně řečeno, stvořil člověka jako muže a ženu. Hotovo.
1: Takže je to zkrátka, nebo vypadá to, jako by si jenom někdo vyzobával z toho Písma, co se mu hodí?
2: Takhle bych to neřekla. To tak samozřejmě je s každým posvátným textem, to je tak komplexní věc a já vnímám, čím déle s Písmem žiju, tím víc mě fascinuje a tím komplexnější to je a zároveň, ale v něm zažívám hodně útěchy nebo i podpory pro moji osobní cestu a právě to, co říká David, jak Ježíš jedná se ženami, tak to mi taky přiteď, že jsme měli nedávno čtení o Samaritánce, to je prostě neuvěřitelný. On tam překračuje opravdu všechny ty společenský tabu. Všechny. Mluví se ženou, ještě s nežidovkou, ještě jí žádá o něco, řekne jí prostě zásadní zprávu a ona je nejúspěšnější misionářka v Bibli jednoznačně. A to není jediná, je tam žena, která krvácí. Jeho přátelství s Martou a Marií, tady můžu pokračovat dál. Kdo chce, tak vidí. Kdo má oči, tak si to tam přečte. A opravdu nejsem schopná si vzpomenout na jediný příběh, kde Ježíš mluví o podřízenosti ženy muži. Fakt nevím.
1: A ostatně tady tomu přístupu, zdá se, naslouchala i raná církev. Přestože dnes se objevují argumenty o tom, že ženy nikdy u oltáře nebyly a tak tedy není důvod to nyní zavádět, tak jsou historici, mezi něž patří například Ivan Foletti, s ním jsme na toto téma v Krédu i mluvili, kteří tvrdí, že máme doklady nebo minimálně náznaky o tom, že ženy jako jáhenky a kněžky u oltáře sloužily. Takže to vypadá, že raná církev tomu písmu naslouchala, pak se něco stalo a vyhrál ten patriarchální vzorec. Lze to tak chápat, Davide?
3: Já si myslím, že církev se snažila v těch prvních staletích nakonec hodně přizpůsobit okolní společnosti a dokázat, že křesťané jsou poměrně normální. To znamená, že se zase tak moc neodchylují od zbytku té společnosti. A myslím si, že to znamenalo právě v otázce postavení žen poměrně jako velký regres. A ano, Ivan Foletti ukazuje celkem hezky na ikonografickém materiálu, že existovaly v prvních staletích ženy, které měly v podstatě ordinované postavení. Ostatně pro abatyši Francesku nebude neznámé, že ve středověku by to taky tak bylo, že vlastně abatyše měli tu pravomoc nad kleriky na území svých klášterů, což je z hlediska moderní teologie těžko vlastně vysvětlitelné, ale historicky vlastně ženy tuhle tu úlohu nějakou měly, ale já si myslím, že to, jestli ženy měly nějaké ordinované postavení v církvi, historicky není až tak důležité, protože vlastně my se můžeme podívat na první, druhé, třetí století a můžeme vidět, že to byla doba, kdy církev si sama vlastně určovala například, kdo bude předsedat Eucharistii. A ta pravidla byla hodně jiná. My vlastně dneska už s jistotou nevíme, jestli to museli být biskupové, jestli to museli být kněží. Nevíme moc o tady tom období a tím pádem ten argument nikdy se to nedělalo, anebo dělalo se to až na nějaké výjimky, tak si myslím, že úplně neplatí a myslím, že bychom se měli podívat spíš do dnešní doby.
2: To si myslím také, že vlastně nejde o to, co bylo někdy ve středu věku nebo kdy, protože teď jde o tady a teď. Jde o to, jestli naše církev je ochotná přijmout to, že jsou ke kněžství a ke službě u oltáře povolávány i ženy. To je všechno. A já musím říct k tomu, jako nemám to moc ráda s těmi abatyšemi, protože to je opravdu, kolik je abatyší na světě, jo? To tady můžeme argumentovat jako abatyšema a to mě nezajímá. Já prostě jako abatyše mám vlastně velkou moc ve svém vlastním domě, ve svém vlastním klášteře a to i nad kleriky, musím říct. Teď to není tak, že bych jí měla nějak jako liturgicky, jo. Ale prostě kdo k nám přijde sloužit mši a jak se u nás bude chovat, to určujeme my. My jsme tam doma, ne ten kněz. A my můžeme říct ne, děkujeme, nebo jo, tady v tom případě nám to vyhovuje. Takže tu moc máme taky. A navíc, teda když jsme u nějakých kompetencí žen vůbec, tak samozřejmě si v klášterech ženy řídily ty věci většinou sami. Teď si myslím, že víc, že dřív právě, protože ta společnost byla jiná, patriarchální, tak vždycky potřebovaly asi kompetence a pomoc mužů. Ale my si všechno řídíme sami. Tam žádný muž jako žádnou pravomoc nemá v našem klášteře. A funguje to. Takže to bych doporučila i církvi se víc otevřít a dívat se právě, jak jsem říkala, víc na ty dary, víc na ty kompetence, na tu motivaci, vůbec na chuť a ochotu lidí sloužit u oltáře v této církvi, než na pohlaví s prominutím.
1: Nehledě na to, pokud, jak říkala Francesca, se podíváme na to, jak je to tady a teď, tak kněží ubývá, nemá kdo obhospodařovat kostely a ta situace se zhoršuje. A zároveň současně s tím, je to jen pár let v historii církvi, v podstatě nedávno, kdy bylo dovoleno svěcení ženatých mužů na jáhny. Tak přichází tedy ta otázka, proč církev, která mnoho staletí byla známá tím, že reaguje na znamení doby, by teď nemohla jít s dobou dále a tedy naslouchat i tomu, že ženy mohou mít rovnocenné postavení. Co si o to myslíte, Davide?
3: Já bych tu otázku nezačínal právě tím, že je nedostatek kněží mužů. Myslím si, že potom by z toho mohlo vyjít, že ženy u oltáře jsou vlastně takové nouzové řešení a to si myslím, že nikdo se tam dostat nechceme.
2: A hlavně se obávám, že by spousta žen nebyla ochotná sloužit tak jako muži, nebo tak, jak říkáte, ty prázdné fary obhospodařovat nebo opravovat kostely rozpadající se. To teda se obávám.
3: To bychom se asi dostali zase do pojetí toho, co kněží dneska mají nebo nemají dělat. Ale myslím si, že to souvisí hodně s nějakým ideálem ženy, který u mnoha katolíků stále zůstává. Když se člověk podívá vlastně na ten ideál ženy, který se jako vyzdvihuje, je tam nějaká tichost, nějaká pokora, schopnost se upozadit a podobné vlastnosti, které vlastně dneska dávat jako ctnosti mi přijde jako velká otázka. Mm-hmm. Že vlastně mně přijde, že zatím je nějaká kulturní potřeba, aby se žena starala o tu soukromou sféru a hlavně nelezla nikde jako ven. A myslím si, že problém v tomhletom nastavení, že vlastně u mnoha lidí v církvi žena prostě v jejich hlavě má stále úlohu, kterou mohla historicky mít kulturně, ale kterou dneska už vůbec nemá.
2: Já se obávám, že jako nikdy neměla. Představte si matku několika dětí, dřív měli ještě mnohem víc dětí, celá domácnost, celý hospodářství, jak mohla být tichá, pokorná někde v koutku? To prostě musela zvládnout celou skupinu lidí, který kdyby jako nebyla jednoznačná a neměla jasno, tak ji všichni budou skákat po hlavě. Prostě neříkejte, že byli tam nějaký tichý, pokorný.
3: No já myslím, že ne, ale myslím si, že to je takový jako přání otce myšlenky, že jako snaha ubránit se schopným ženám.
2: Jo, to je hezký, že je přání otce myšlenky, ale pak je to jenom myšlenka. To zůstává prostě přáním a myšlenkou. A to je všechno. Nemá přesně to tak. Nic společného s realitou dnešních žen. I když jsou tiché a pokorné, což jsou důležitý věci, že v řeholním životě nemám vůbec nic proti tichosti a pokoře. Ale ne jako, že to je na jednom pohlaví tady to teda ošetřit. Jo?
1: A neredukovat to možná jenom na
2: přesně
1: tyto
2: tak.
1: Vlastnosti.
2: Muži taky se mají učit být tiší a pokorní. Všichni máme být tiší a pokorní jako křesťané. Ve chvílích, kdy je to na místě a zároveň máme být aktivní a použít slovo a použít svoje možnosti a schopnosti pro šíření evangelia, pro pomoc druhým lidem, pro já nevím co všechno.
1: Toto vnímání žen ve společnosti se posouvá. Zažilo velký posun ve 20. století, alespoň v té sekulární, ale na té náboženské scéně přes jisté náznaky, které přišly s papežem Janem 23., tak stále nedošly žádného konce. Nikam to institucionálně se neposunulo. Tak jak to pochopit, že církev na tohle nereaguje, Davide?
3: Pro mě je otázkou, proč církev nereaguje. Myslím si, že to prorocké slovo Jana 23. o tom, že nastala doba, kdy žena má i v církvi získat místo na veřejnosti, v podstatě ve veřejné službě, tak jak on o tom hovořil, tak si myslím, že je nějakých 65 let poté, co on to vyřkl, stále aktuálnější a aktuálnější. A když vidíme ten rozdíl mezi církví a zbytkem společnosti, kde postavení ženy stále podle mě není ještě zcela rovné a spravedlivé, ale kde přece ta společnost je na tom lépe, než to známe třeba z církevního prostředí, tak si myslím, že ve chvíli, kdy církev je jediným prostředím, kde žena má takhle vymezené nebo omezené možnosti zapojení se třeba do ordinované služby, tak církev podle mě by opravdu neměla mnoho čekat a nechávat si ujet tuhletu příležitost využít jako mnoha darů, které ženy, které v církvi jsou, mají a přinášejí.
1: Řekl jsem, že na institucionální úrovni se moc nezměnilo, nicméně jisté snahy o to tento přístup církve změnit jsme zaznamenali s příchodem papeže Františka. Proměnilo se alespoň vnímání žen v církvi s jeho slovy a případně náznaky nějakých potenciálních kroků, Francesco?
2: Pro mě je důležité, že skutečně proměnil to, že ženy mají opravdu zásadní role a úkoly v dikasteriích nebo prostě ve vatikánských úřadech. To už mi přijde dobré, že při synodálním procesu také. Takže rozumím tomu, že je opravdu těžké změnit něco, co prostě trvá staletí, tisíciletí. Tomu rozumím. Na druhou stranu společnosti se posouvají i na různých kontinentech, i v různých kulturách, různými způsoby a ženy rozhodně postupují, si myslím, velmi fascinujícím způsobem v tom přijetí nebo jako obsazení toho místa ve společnosti. Pokud se mluví o tom, jsem slyšela, že jako v Africe a v Ázii, že prostě by to vůbec nešlo, tak to není pravda. Prostě jsou extrémně silná hnutí asijských, afrických žen, které mají úplně stejná témata jako evropské ženy, takže i když je to kulturně jinak, tak to téma jde prostě napříč. A myslím si, že prostě v církvi nebo v nějaké instituci, že se to vlastně hodí trvat na tom. Hodí se to hlavně té skupině, která z toho má ty výhody, že jo, a ví, že teda ta jedna skupina má sloužit a má poslouchat a tak dále, tak proč bych se toho vzdávala, že? To si myslím, že musí trošku jako nátlak tam přijít, anebo právě nějaká jiná, nová, lepší zkušenost, jo. To, že ženy začnou prostě sloužit, někde to půjde, někde to ta komunita, ta společnost přijme, protože to mi přijde důležitý jako netlačit to za každou cenu a na sílu, ale že to musí začít být naprosto samozřejmé a normální. A tam, kde to prostě bude samozřejmé a normální a bude to fungovat, tak si myslím, že to zapůsobí pak i na další oblasti. No, možná to nebude všude najednou, ale postupně se to bude měnit.
3: Tohleto myslím si, že je vlastně výhradou mnoha křesťanů nebo katolíků, kteří vlastně se službou žen u oltáře nemají zkušenost a přijde jim to zvláštní. Nedovedlo si to představit a vnitřně se tomu brání.
1: Nemůže být cestou k lepšímu, cestou ke změně i tím nátlakem, o kterém jste mluvila, Francesco, to, že v jiných křesťanských církvích, v protestantských nebo u starokatolíků je svěcení žen už možné? Je to nějaký maják, který může i římskokatolickou církev dovést tímto směrem?
2: To myslím, že je spíš naopak, že jako římskokatolická církev ztratí svou originalitu, když bude stejná jako ty ostatní a víme, že v jiných církvích anglikánské, teď si nejsem jistá, ale že vlastně to bylo jako dopředu, ano, a pak zase naspátek. To si myslím, že není dobrá cesta, protože jak to, že to šlo a pak to nejde. Ale jo, měla jsem něco k tomu, nedovedou si to představit. Já si myslím, že velkou součástí toho, že ženy nemají rovné postavení jako muži v církvi, jsou i ženy sami. Ačkoliv já takových moc neznám, ale jsem si tím jistá, že mnoho návštěvnic kostela si nedovede představit, že by u oltáře stála žena a k tomu nedovede si představit. Mám historku k mojí předchůdkyni, sestře Lucii, která šla za panem kardinálem Mnichovským s tím, že venio, jako vlastně nejsou žádné překážky, aby se nestalo opatstvím, už někdy dejme tomu před 30 lety, jako právní. A on na to reagoval, že si nedovede představit abatyši v kostýmu. A v roce 2021 jsem dostala já zcela vědomně a velmi pozitivně a jednoznačně benedikci od kardinála Marxe, i když chodím v džínách. Takže zjevně se něco posunulo a to jsou si myslím věci, které právě tu změnu přinášejí. Jo? Že se i v té hierarchii něco změní, ne všude a ne všechno, ale prostě najednou něco, co si někdo před 20 lety vůbec nedovedl představit, tak je právě teď naprosto v pořádku, běžné, normální a nikdo se tím dál nezabývá.
1: Abychom si to uměli my a třeba i naši posluchači a posluchačky lépe představit, jak by to vypadalo, Davide, kdyby ženy měly možnost jáhenského a kněžského svěcení. Co by to znamenalo třeba i pro samotnou církev?
3: Co by to znamenalo? Teďka jste mě málem přiměl k tomu, abych se jako zasněl, začal si to jako představovat, jak to reálně bude vypadat, ale Já si myslím, že by to církev do značné míry znormálnilo. Já si myslím, že v okamžiku, kdy my jako kněží a biskupové a jáhni jsme prostě hodně jako sví a ještě tím, že mnoho z nás žije samo, tady jsme takový jako samorosti, kteří se moc nemusí konfrontovat jako s nejen se ženami, ale vůbec jako se životem a jeho různými jako výzvami, tak si myslím, že by přítomnost žen u oltáře přinesla nějakou další část lidské zkušenosti. Myslím si, že by z toho církevního prostředí vlastně udělala prostředí mnohem, já hledám to slovo, jestli normálnější, zdravější, životnější, nějak jako plnější život a plnější energie. Takhle nějak si to představu, že vlastně mi přijde, že v té současné době nepoužíváme jako část darů, které tady jsou jako, které se nabízejí a žen, které mají jako chuť církvi sloužit. A potom jsme schopni vymýšlet argumenty, které jsou někdy jako hodně, hodně zvláštní a manipulativně. Přichází na mysl takový ten slavný argument velkého švýcarského teologa Hanse Urs von Balthasara, který říkal, že přece jako ženy nemohou být kněžími, protože jako kněží přece jako slouží, ale žena je přece tak vznešené stvoření, že přece nemůže sloužit.
2: Ano, děkujeme Hanse Ursovi. Ženy slouží celý život, já jako abatyše taky sloužím. Takže asi to možné je.
1: A myslíte si, Francesco, že se dočkáme i toho sloužení, té služby u oltáře?
2: Jestli myslíte jako my tady, kteří tu sedíme?
1: Ano.
2: Já jsem si jistá, že se církev dočká, nebo jistá. Takhle řekla bych, je-li to vůle Boží, Duch Svatý zavane, dočkáme se, nebo se dočká příští generace. Těžko říct, pro mě je zásadní, že se naplní Boží vůle, to je všechno. A ještě jsem chtěla říct, že nemám vůbec nic proti tradiční roli žen, pokud to těm ženám vyhovuje a je to naplňuje a vlastně je to to, co chtějí žít.
1: Ale je dobré mít volbu.
2: Přesně tak. Není dobré jen mít volbu, je důležité mít svobodu. A to si myslím, že si my ženy vzít už nenecháme.
1: Těmito slovy jsme uzavřeli naší debatu o roli žen v církvi a otázce jejich svěcení. O tomto tématu jsme mluvili s abatyší Francescou a knězem Davidem Vopřadou. Oběma vám děkuji, že jste přišli do Kréda. Francesco, snad zase brzy naslyšenou.
2: Ano, děkuji za pozvání.
1: A snad brzy naslyšenou i s vámi, Davide.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A tento díl Kréda o roli žen v církvi a otázce jejich svěcení byl natočen 19. dubna a my jsme vám dnes tedy nabídli reprízu tohoto pořadu. A je téměř 9 hodin.
5: Bohoslužba.
4: A není to tentokrát bohoslužba v přímém přenosu, jde o záznam bohoslužby církve Československé husitské z Husova sboru ve Vysokém nad Jizerou. Slouží farář Vladimír Hraba.

Sestry a bratři, milí přátelé, zde ve sboru i u rozhlasových přijímačů. Vítejte na liturgii dnešní neděle. Setkáváme se ve Vysokém nad Jizerou, nejvýše nad mořem položeném sboru církve Československé husitské a toto setkání je výjimečné. Scházíme se dneska společně věřící dohromady ze všech náboženských obcí západních Krkonoš a navíc společně s vámi, kteří dnes z nejrůznějších důvodů nemůžete navštívit bohoslužby osobně, ale poslechem rozhlasového přenosu, u kterého vás vítáme, jste součástí dnešního společenství. A my jsme moc rádi, že vám všem dneska takto můžeme posloužit. Písmo svaté nás dnes s nádhernými texty povede k úvaze nad naší vírou. Poté budeme slavit večeři Páně. Nejprve proto připravme svá srdce na začínající bohoslužbu chvíli ticha a společným pokáním. Bože, Otče předobrý, ty jsi nás stvořil k obrazu a podobenství svému. A proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a své volnými činy rušíme zdar tvého tvoření. Tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce prosíme tě. Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a s tvou vůlí sjednocení směli podíl vráti na tvém království.

0: Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jenž jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jako pustina jeho, jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Věnuj mi pozorost, můj lidé, můj národe, naslouchej mi. Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem. Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost nestroskotá.
1: Tolik slovo z 51. knihy proroka Izajáše.

0: Prosme našeho pána se společnou odpovědí smiluj se, Hospodine.
1: Prosme pána za dar víry pro všechny, kdo jej potřebují. Společně voláme.
2: Smiluj se, Hospodine.
1: Prosme pána za jeho lid, za jeho jednotu, pouto lásky a pokoje mezi všemi věřícími na světě. Společně voláme.
2: Smiluj se, Hospodine.
1: Prosme pána za všechny, kdo s námi dnes nemohou být osobně. Především mysleme na nemocné. Společně voláme.
2: Smiluj se, Hospodine.
1: Prosme pána za náš sbor, za všechna společenství, která jsou nám všem duchovním domovem. Společně voláme.
2: Smiluj se, Hospodine.
0: Pane, veď nás svým duchem k pravdivým vyznáním, obětavé službě života a zájmu o všechny potřebné. Skrze Krista, našeho pána. Amen.

0: Modleme se. Milosrdný Bože, ty vedeš naše životy i naše životní dílo k naplnění ve tvém království. Uč nás milovat a plnit tvá přikázání. Uč nás toužit po tvých zaslíbeních. Dej, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tobě a tvé pravdě. O to prosíme skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, jenž s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po věky věků. Amen.
1: Dnes také poslyšme slova z apoštolova listu Římanů. Čteme z 12. kapitoly od 1. po 8. verš. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Amen.

Ze 16. Matoušovy kapitoly čteme od verše 13. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim: a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Tolik slov svatého evangelia pro dnešní den. Amen.

Milí přátelé, sestry a bratři, vážení posluchači rozhlasového přenosu. Dnešní pozoruhodné úryvky písma svatého nás vedou ke společnému zamyšlení se nad naší vírou. Tímto směrem chce naši společnou úvahu vést hned prorok Izajáš v prvních verších své 51. kapitoly. Upomíná nás na našeho praotce Abrahama a také, to je důležité, na jeho ženu Sáru. Příběh Abrahamova života dobře známe. Nás však dnes bude zajímat především jeho nejdůležitější etapa. Cesta víry. Pouť, kterou rámují dvě nejvýraznější události Abrahamova života. První z nich je jeho povolání Hospodinem k výjití z chaldejského Uru a uvedení na cestu do zaslíbené země. Tou druhou pak výzva k obětování syna Izáka. Abrahamův život od jedné této události k druhé je jeho cestou víry. A tak my se společně přenesme na úsvit času praotců, kdy se Abraham ještě jmenoval Abram, a jednoho dne jej, co by letitého, bohatého, ale bezdětného i společensky uznávaného muže, oslovil Hospodin a ujistil: nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A aby toho nebylo málo, tak Hospodin, který se Abrahamovi sotva představil, mu zaslíbil dary další. Svatou zemi, požehnání. A krátce na to ještě přidal víc. Přidal mu splnění jeho největší životní touhy. Bude mít syna. A z něj veliké potomstvo. Povstane z něj veliký národ do mnoha pokolení. To nejcennější, v co už letitý stařec ani nedoufal. A předtím celý život ano. To, co mu doposud nebylo dopřáno. Přátelé, velké věci tehdy Bůh slíbil našemu praotci víry. Zaslíbenou zemi, záštitu, ochranu, vedení, syna, potomstvo a požehnání. Kdo z nás by po něčem takovém někdy v životě netoužil? A tak se určitě nedivíme, když písmo dosvědčuje, že potom všem Abraham Hospodinovi uvěřil. Ale my si položme otázku. V co vlastně uvěřil? Uvěřil určitě v Boží ochranu, v Boží pomoc, v to, co mu bylo přislíbeno. Ale uvěřil v Boha bez nějakého zdůvodnění? To je otázka. Protože tyhle dvě věci jsou ve skutečnosti dvě různé věci. Dovolte mi ocitovat zde svého oblíbeného autora, židovského myslitele minulého století, Ješájahu Lejbovice. Ve své knize Úvahy nad Tórou vzpomíná na setkání s člověkem, který mu řekl, že po zkušenosti prožití osvětimi ztratil víru v Boha. Odbil jsem ho, píše Lejbovic. Nikdy jste v Boha nevěřil. Věřil jste v Boží pomoc a v této důvěře jste se zklamal. Avšak ten, kdo věří v Boha, nespojuje svou víru s důvěrou v Boží pomoc. Především však za svou víru usvědčuje

na který lze odpovědět jen zrušením všeho, co je ve světě lidí potřebné, významné a hodnotné. Zrušením toho ve prospěch služby Bohu. Abraham v této zkoušce obstál a tehdy jej text označuje jako bohabojného. Existují totiž dva druhy bázně před Bohem. Bázeň, která vyplývá z naděje či obavy vůči božím činům, které se člověka samého dotýkají, a bázeň, která není než bázní z boží vznešenosti. Tolik citace. A myslím si, že písmo slovům našeho myslitele dává za pravdu. Abrahamova cesta víry je totiž cestou od jedné zkušenosti víry k druhé. Od víry v Boha, který mu slíbil syna, zemi, velkolepou budoucnost, až k víře v Boha, který jej zkouší zkouškou, která budí dojem, že mu Bůh ve smrti Izáka toto všechno chce zase vzít. A přesto Abraham bere obětní nůž a jde vyplnit boží příkaz, který mu vlastně ruší všechny boží přísliby. Proto je v našem textu důležitá i ona zmínka o Sáře. Mezi ní a Abrahamem byl přece i spor o víru v dar potomstva. A navíc nás jako žena matka upomíná také právě na Izáka, který, jak jsme viděli, má v naší dnešní úvaze, byť texty přímo nezmíněn, velkou roli. A my tedy můžeme prozatím shrnout. Abraham došel cestou víry v Boha a boží pomoc k bohabojnosti. Snad bychom tu bohabojnost mohli nazvat třeba vírou bez nároků. Skutečně hlubokou, která věří Hospodinu, i když se v životě zrovna nedaří. I když se jindy zdá, že víra přináší člověku těžkosti, nepochopení nebo není ničím odměněná. I když je čas, kdy se zdá, že Bůh mlčí, nebo hned neodpovídá, hned nepomáhá. Bohabojnost je víra, která věří Bohu, i když za to nemá slíbenou žádnou odměnu. A s touto myšlenkou se, přátelé, nyní společně vydejme k veršům našeho dnešního evangelia. Pozoruhodná událost, kterou známe jako Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi, začíná dvojí Ježíšovou otázkou. Za koho mne lidé pokládají? To je otázka první. Ano, přátelé, Ježíš se ptá po veřejném mínění lidí. A ta otázka má veliký význam. Stojíme totiž dnes spolu s Ježíšem a učedníky na pomyslném přelomu času jeho veřejného působení. Doposud byl Ježíš oblíben, vyhledáván zástupy, navzdory sporům s protivníky spíše uznáván. Putoval s učedníky, uzdravoval, kázal, odpouštěl, učil, konal znamení a zázraky, vyprávěl podobenství, dokonce i mrtvé probouzal k životu. A lidé jej vyhledávali, často i tisícové zástupy. Ale proč? Většina z nich proto, že od Ježíše něco chtěli. Komu pomohl, u toho byl oblíben. Mnozí i uvěřili. Ale v co? V koho? Za koho mne lidé pokládají? A učedníci odpovídají. Za Jana Křtitele, za Eliáše, za Jeremiáše, za jednoho z proroků. To jsou, přátelé, samá vysoká hodnocení. Jana Křtitele měli někteří za Mesiáše. Eliáš je největší z proroků judaismu, Jeremiáš nejcitlivější, nejupřímnější. I to některý z proroků je uznání a zajímavá odpověď. Proroci předtím dlouho v Izraeli nevystupovali, jejich příchod byl kýžený. Ale ani jedna odpověď, jak víme, není správná. Nikdo nic nepochopil. Všichni od Ježíše něco chtěli, věřili v jeho pomoc. Za koho mne lidé pokládají? Za toho od něhož něco dostanou. Kdyby sami učedníci sdíleli tenhle ten názor veřejného mínění, došli by za něj asi od veřejnosti pochvaly, uznání a ocenění.

A že někteří o to usilovali, jak svědčí třeba známé dohady učedníků o tom, kdo z nich je největší, spor o prvenství. Najdeme jej ostatně u Matouše jenom o kapitolu dál. Jak krásně z této scény vystupují všechny ty dobové představy o Mesiáši, jako muži síly a moci, jehož vystoupení přinese prospěch politický, společenský. Mesiáš je, od kterého každý jen něco pro sebe chce. Je ochoten v něj věřit, když mu to dá. A může do něj vkládat své představy a tužby. Jenže Ježíšova cesta s učedníky se nyní stáčí do Jeruzaléma. Nastal námi zmíněný zlom. Blíží se Velikonoce, kde všechny tyto představy padnou a víra těch, kdo v Ježíše věřili proto, že za to něco chtěli, se rozpadne jako domeček z karet. Ať už před veleradou, na nádvoří Pilátova paláce nebo na Golgotě. A přece právě tady se naplní Otcova vůle i Ježíšovo poslání. Z kříže utrpení spravedlivého promluví naplno Boží láska v Synu Božím jako trpícím služebníku. Láska bez hranic, nezištná, která za sebe samu nic nechce. A právě tak a právě proto se může stát i pramenem stejně smýšlející víry. Víry, která za sebe samu nic nechce. V tajemství Velikonoc padnou i všechny představy o Ježíši, jako Janu Křtiteli, Eliáši, Jeremiáši nebo jednom z proroků. A místo nich vyvstane význam té druhé otázky, kterou dnes Ježíš klade nám, svým učedníkům. A za koho mne pokládáte vy? Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, odpovídá Petr, za nás všechny a Ježíš jej blahoslaví. Proč? Protože ta odpověď v sobě nese onu abrahamovskou bohabojnost. Petr se nestydí vyznat Ježíše jako Mesiáše, syna Boha živého, navzdory tomu, že veřejné mínění o něm je jiné. Vyznává, i když ví, že ho za to nikdo z lidí nepochválí, nic z toho možná nebude mít ve světě za prospěch. Petr vyznává víru v Ježíše i navzdory tomu, že jej za ní začas mnozí lidé zavrhnou. Že samotného pána nevinně popraví a v jeho zmrtvých vstání většinou neuvěří. Petrova víra v dnešní perikopě je víra bez nároku. Na odměnu nebo uznání. Skutečná bohabojnost. Taková, které si svět možná nevšimne, ale Ježíš jí blahoslaví. Je zajímavé, že naše dnešní evangelium dokresluje také perikopa, která potom našem dnešním úryvku bezprostředně následuje. Hned v dalších verších totiž je u Matouše na řadě první Ježíšova předpověď utrpení. I pro ně je dnes Petr blahoslaven, protože vyznává víru, ne jako Abram na počátku své cesty, který věří, protože mu Bůh něco slíbil, ale jako bohabojný Abraham na jejím konci, který prostě důvěřuje Bohu bez jakýchkoliv dovětků. Ne náhodou dnes Ježíš oslovuje Šimona Petra synem Jonášovým. Známe proroka Jonáše. Shodou okolností znamená hebrejské Jonáš, Joná, také holubici. Ostatně i ta má v písmu své místo. Vzpomeňme si třeba na tu holubici Noémovu nebo obětní holubice. Shodou okolností je toto slovo také stejného kořene jako slovo řek, já vám. Což je mimo jiné také ten, kdo píše opačným směrem text než Hebrejec. Vracející se holubice i řek píšící opačně jsou v tradici znamením vracení se k počátku, k původní podstatě, smyslu, chcete-li do té největší hloubky Boží pravdy. I Petrovu vyznání tak můžeme rozumět.
Vždyť je nyní Petrem. Jeho víra je učiněná skálou a dostává klíče království nebeského. Máme tu také znamení Jonášovo v Novém zákoně. Výklad tohoto místa není snadný, nemáme na něj dnes dostatek času. Ale jednou z možností, jak mu porozumět, je, tak co by Ježíšově odpovědi na otázku jeho identity, kdy říká, že tak jako kázající Jonáš byl jediným znamením ninivským při jejich obrácení, tak nyní je tím jediným znamením pro nás on sám, syn člověka. Ten, který se pro nás lidi neváhal všeho vzdát, v poslušnosti služebníka se ponížil a podstoupil i smrt na kříži, abychom my měli život. Přijmout toto evangelium se vším všudy nejde jinak, než vírou, která se oprostí od jakéhokoliv zdůvodnění sebe sama jakýmkoliv nárokem. Taková je totiž láska Krista přibitého na kříži. Krásně to ilustrují i dnešní slova apoštola Pavla z listu Římanům. Pavel sice hovoří o milosti i božích darech, ale víru zdůvodňuje jenom a jenom nezištnou službou jednotlivých údů Kristovy církve. Přijetím jeha Kristova, tedy života obětujícího se boží vůli bez nároků. Jedině touto cestou lze naplnit zákon Kristův navzdory všem bouřím života. Tato víra je onou Petrovou skalou a Abrahamovou bohabojností. Amen. Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, světlo ze světla, život ze života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje. V Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a Otce naše mluvil a v nás chce přebývat. Věříme v život věčný, dobra, pravdy a krásy, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce šťastní byli, život pravdy žili, pravdy Boží hájíti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak jste. Pokračujeme dvěma slokami písně.

Všechnu naději svou jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když jsem o pomoc volal. Do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu.

Bože, tvůj syn nás svou obětí na kříži vykoupil. Učinil nás tvým lidem. Přijmi dary, které ti přinášíme, s nimi i nás samotné, abychom tak byli jednotní a naplnění tvým pokojem. Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Pravdě je důstojné a správné, abychom tě věčný Bože vždy a všude chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista. On je světlo, počátek života, je kníže pokoje, který tvoří právo a spravedlnost nyní a vždycky. On rozbil jeho otroctví, probouzí naši radost, zve nás ke svému stolu. Sdílíme dary, které nám dává, chléb života, kalich spásy. Se všemi lidmi, kteří tě hledají, s těmi, kteří nás předešli, se všemi dobrými mocnostmi, se vším stvořením i nebeskými zástupy ti děkujeme. Chválíme tě a voláme.

Pravděj jsi svatý a buď pochválen, Hospodine, Bože nebes i země. Ty ses smiloval nad svým stvořením, poslal si svého syna, aby se stal člověkem. Děkujeme ti za spásu, kterou tvůj syn dokonal na kříži. Prosíme tě, sešli na nás svého svatého ducha. Posvěť a obnov nás na těle i duši, abychom pod způsobou tohoto chleba a vína přijímali dle ustanovení Páně Kristovo tělo a krev k naší spáse, když činíme, co on sám nám ustanovil. Neboť když Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled, své dílo zpřítomnit chtěl pro věky budoucí. Vzal chléb, děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej. Vezměte a jeste z něho všichni. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Pak i kalich s vínem po večeři vzal, aby zůstavil nám smysl svého utrpení a do srdcí vštípil přesvědčení, že se má i člověk jeden druhému obětovat a pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. S požehnáním jim z něho dával pít. Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která se vylévá za vás. To čiňte na mou památku.

Proto my pamětliví utrpení a smrti Pána Ježíše Krista chválíme jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v důvěře spoléháme na jeho vládu nad vším světem. Prosíme tě, Bože, za tvůj lid putující po této zemi. Opatruj jej v lásce a jednotě. Přispěj svou pomocí všem, kdo ve tvém lidu slouží. Dej, ať celý svět smířen Kristovou obětí žije v míru a pokoji. Pamatuj i na naše zemřelé sestry a bratry. A prosíme tě, dej, aby všichni, kdo přijímáme z tajiny Kristova stolu, byli jsme sjednocení a obdarováni Duchem Svatým a také jedním tělem v Kristu. Shromáždi svůj lid ze všech končin země a dej, ať se všemi tvými svědky, spravedlivými, se všemi spojenými ve víře, slavíme v plné radosti i hostinu ve tvém království. O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho nám dáváš vše dobré, skrze něho ti patří i všechna chvála a čest v jednotě Ducha Svatého, nyní i na věky. A z ustanovení Páně voláme k tobě také tak, jak nás on sám naučil.

Pozdravme se pozdravením pokoje. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi a daruj nám pokoj. Přijmi nás u svého stolu, když k tobě přicházíme a před tebou vyznáváme. Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdraveny budou duše naše. K večeři Páně vše je připraveno. Blaze každému, kdo je zván k hostině Beránkově.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, pravý Pán. Kristus navštívil nás, smíme vyznat. Jsme živi, však již ne my, žije v nás Kristus. Amen.

Modleme se. Dobrý Bože, naslouchali jsme tvému slovu. Slavili jsme památku tvého syna. Jedli z jednoho chleba a pili z jednoho kalicha. Dej, ať žijeme tak, abychom plnili tvou vůli. Dej, ať vírou jdeme v síle těchto tvých svatých darů vstříc Ježíši Kristu, našemu Pánu. Jemuž buď sláva na věky. Amen.

Sestry a bratři, milí přátelé, naše liturgie se pomalu chýlí ke konci a s ní také rozhlasový přenos. Děkujeme vám všem za dnešní obecenství, ať už to osobní zde ve sboru, tak i to rozhlasové formou přímého přenosu. Přejeme požehnanou neděli, vše dobré a liturgii zakončíme písní 158. Jdeme v pokoji, jsme posláni a Bohu buď za to díky. Amen.

0: Bohoslužbu ze záznamu jsme vám dnes nabídli, ale přesto doplňujeme informace, které se týkají sbírky, veřejné sbírky nadace Divoké husy. Tedy tato sbírka patří ke každé bohoslužbě. Dnes podporujeme diakonii v Setín. Její hospicová služba 9 sil dojíždí za těžce nemocnými lidmi přímo do jejich domovů, aby mohli závěr života prožít mezi blízkými. Aby se pomoc dostala včas ke všem, kteří ji potřebují, hospic nutně potřebuje nový automobil. Tak podpořme 9 sil, aby mohl být na blízku těm, kteří ho potřebují. Tedy příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 60 lomeno 0100. Variabilní symbol pro tuto sbírku je 724. Ještě jednou číslo účtu 27 60 lomeno 0100. Variabilní symbol 724. Lze také poslat dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 anebo i 490 korun. Například odesláním SMSky ve tvaru DMS mezera Husy, mezera 290 na telefonní číslo 87 a 37 darujete 290 korun. Můžete také pomáhat pravidelně, chcete-li, v tomto případě má SMSka tvar DMS mezera TRV mezera Husy a opět vámi zvolená částka. Číslo telefonní je stejné 87 a 37 a každý měsíc automaticky přispějete zvolenou částkou. A že vaše podpora se mění ve skutečnou pomoc, o tom nás přesvědčuje třeba Charita Studénka. Vybavení do kuchyňky v domě pro seniory už slouží, tak děkujeme velmi, že pomáháte. A ještě k dnešní bohoslužbě, byl to tedy záznam bohoslužby církve Československé husitské z Husova sboru ve Vysokém nad Jizerou, sloužil farář Vladimír Hraba.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

hudba. A je to tedy poslední z duchovních zastavení pro nedělní ráno a dopoledne u nás na stanici Český rozhlas Vltava. Budeme v rámci této hodinky poslouchat jihoamerické a africké mše a jde o pořad, který byl v Českém rozhlase natočen v roce 1999 a připravil ho tehdy muzikolog a skladatel Milan Slavický.

Vážení přátelé, hudba, kterou uslyšíme v tomto a příštím pořadu programové řady Duchovní hudba, je dost odlišná od toho, co jsme v tomto cyklu zvyklí slýchat. Má to ale své dobré důvody. Když se zamyslíme nad tím, jakou roli dnes v přítomném světě na přelomu tisíciletí hraje křesťanstvím inspirovaná kultura, pak vidíme, že se zdaleka už nejedná o pouze evropskou záležitost. Ba naopak, že vlastně těžiště a převaha minimálně kvantitativně celého tohoto světa leží mimo Evropu. Podíváme-li se na pár čísel, pak ze zhruba 6 miliard lidí, kteří dnes na Zemi žijí, se k různým křesťanským náboženstvím hlásí zhruba 1¾ miliardy lidí. Ale co se týče jejich rozložení po světě, například z té 1 miliardy katolíků, jich zhruba 45% žije v Jižní Americe. 10%, to znamená 100 milionů v Africe. Dalších 100 milionů v Asii. A to znamená, že tento celý svět už dnes zdaleka není pouze evropskou záležitostí. To má samozřejmě své následky i v kultuře a v tvorbě tímto světem inspirované, protože ty původní evropské podněty, sformované ve středomořské oblasti a poté tedy téměř 2000 let žijící postupně ve větší a větší části Evropy, se při vývozu křesťanství do ostatních světadílů setkávali s místními kulturami, s místními zvyky, s místním způsobem prožívání. A ty byly často velmi a velmi odlišné od evropské tradice. Stačí si vybavit televizní záběry, které všichni máme před očima, smutečných, ale i oslavných shromáždění třeba v Jižní Africe nebo černošských bohoslužeb na americkém jihu. A vybavíme si masy stovek a tisíců lidí, kteří tu v zármutku, tu v radosti společně se rytmicky pohybují, poskakují a vyjadřují vlastně svou emoci především pohybem, rytmizovaným pohybem. V 60. letech tohoto století vzniklo několik zajímavých pokusů sloučit evropskou křesťanskou tradici s hudebními podněty afrického a jihoamerického kontinentu. Jeden z prvních pod názvem Missa Luba obletěl svět v první polovině 60. roků. Člověkem, který vznik této hudby vyvolal v život, byl belgický kněz, který působil od 50. let v tehdy belgickém Kongu, Guido Hazen, a který byl velmi zaujat spontánní muzikalitou svých černých svěřenců. Sformoval z nich hudební soubor a byl takovým moderně řečeno hudebním koordinátorem, který se snažil v jejich hudebním projevu, který pak zapsal, sloučit dvě věci, a sice africké rytmické cítění založené na opakování rytmických vzorců a evropské harmonické cítění. Missa Luba, kterou v zápětí uslyšíme, má 5 vět, které používají latinského mešního kánonu a v některých případech zredukovaného textově, a kde slyšíme krom sboru bohatou kolekci afrických bicích nástrojů. Účinkují interpreti afričtí, ale nikoli oni původní z Konga, nýbrž je to Mungano National Choir z Keni, řízený Bonifácem Mgangou.

Hudba, která právě dozněla, byla Missa Luba, africká mše, která vznikla počátkem 60. roků v Kongu. Zhruba ve stejné době vznikl podobný pokus i na jihoamerické půdě. Tentokrát již s jasně definovaným autorem. Byl jim argentinský skladatel Ariel Ramirez, který použil jihoamerické taneční rytmy a vokální projev jednoznačně jihoamerického původu a vytvořil rovněž mešní kompozici, kterou nazval Misa Criolla. I ta je založena na liturgickém textu, tentokrát nikoli latinském, nýbrž španělském, a to v kastilské, to znamená středošpanělské verzi. Každá z pěti vět je založena na jednom rytmickém modelu. Úvodní kyrie, které začíná hlubokými údery bubnu, na rytmus z pohoří Ant, Gloria pak v krajních částech na rytmech, které jsou i rytmickým podkladem karnevalových tanců, zatímco pomalý vokální střed skladby je ryze vokální hudbou nad dlouhou prodlevou. Credo je pak založeno na rytmickém modelu, který pochází ze severní Argentíny. Sanctus přináší pak opět rytmus karnevalových tanců, tentokrát v bolivijské podobě. A závěrečné Agnus Dei je pak písní doprovázenou čembalem a sborem ve estilo pampeano, čili stylu pamp. Nahrávka, kterou uslyšíme, má zajímavý osud. Její hvězdou je totiž známý tenorista José Carreras a tuto nahrávku natočil v roce 1987 ve Španělsku. Byla to jeho poslední nahrávka, kterou natočil před léčbou leukémie. A tato okolnost je, myslím, na vnitřním prožitku skutečně slyšet. Po úspěšném návratu z léčby pak Carreras zažil velký úspěch této nahrávky a absolvoval turné s touto skladbou, Misou Criollou, které bylo jedním z prvních počinů jeho návratu do uměleckého života. Na této nahrávce krom José Carrerase uslyšíme španělské interprety, především sbory z Lareda a Bilbao. Dirigentem je José Luis Ocejo.

Nejkratší ukázku tohoto pořadu jsme si nechali úmyslně na konec. Pochází totiž z misy flamenky, která vznikla ve španělské Andaluzii. V 60. letech, ve kterých vznikly obě skladby, které jsme doposud poslouchali v tomto pořadu, to jest africká misa Luba a jihoamerická misa Criolla, se podobný zájem přenesl i do folkloristicky výrazných oblastí Evropy. Misa flamenka, z níž uslyšíme krédo, vznikla na jihu Španělska v Andaluzii a těží z místní bohaté hudební tradice. Používá téhož textu jako misa Criolla, to jest kastilské verze mešního ordinária. Zkomponovali ji dva španělští skladatelé, z nichž druhý z nich, José Torregrosa, je i dirigentem nahrávky a je určena solistům sboru, dvěma kytarám a instrumentálnímu souboru. To je i ansámbl, který uslyšíme v krédu z misi flamenky. Solisty této nahrávky jsou lidé, kteří jsou zvyklí zpívat andaluský folklor. Někteří z nich vystupují na nahrávce jen pod svými pseudonymy a zpívají tedy způsobem, který je tomuto folkloru vlastní. V krédu misi flamenky jsou použity i cikánské zpěvy, typické flamenkové rytmy a melodika příznačná pro tuto folklorní oblast Španělska.

Mimo evropský kontinent jsme dnes zamířili za duchovní hudbou. Jihoamerickým a africkým mším se věnoval ve dvoudílném pořadu muzikolog a skladatel Milan Slavický a bylo to v roce 1999, kdy vznikl tento pořad. Jehož součástí bylo také toto krédo zemše flamenka Ariela Ramireze, Joseho Torregrossi a Fernandeze de la Torre. A v pořadu účinkovali José Carreras, Coral Salve de Laredo, dětský sbor Sociedad Coral de Bilbao, Coro Ea, Mungano National Choir, soubor bicích nástrojů z Keni, řídil Bonifaz Mganga, soubor Los Fronterizos José Torregrossi a soubor latinskoamerických nástrojů Grupo Huancara řídil José Luis Osejo. A příští týden, to bude v neděli 30. srpna, zazní misa Dušky Lomboš, tedy mše uprchlých otroků, a jejím autorem je Milton Nascimento. To bude tedy za týden. Hudba, kterou budeme poslouchat za hodinu, nás zavede do alpských údolí i na vrcholky tohoto pohoří. Tam můžeme zažít jak fascinující východ a západ slunečního kotouče, tak pastorální idylu, zjevení víly i skutečnou velehorskou bouři. To všechno nabízí a to všechno skýtá alpská symfonie Richarda Strause, která zazní ze vzácné nahrávky Drážďanské štátskapele s dirigentem Rudolfem Kempem. A po návratu ještě strávíme pár chvil na vřesovišti a rozkvětlých lukách s drobnou houslovou svitou Žána Sibelia. To je tedy náplň poledního koncertu, který začíná ve 12 hodin a 20 minut. A ve 14 hodin nám bude zpívat kanadský tenorista Leopold Simono. A to díla Mozartova, Tomasova a nebo Masnetova. Například ukázky z opery Manon. Teď zazní meditace z opery Thaïs Gilles Masneta.

0: Meditace z opery Thais zněla v podání Jamese Galloway a Národního filharmonického orchestru. Ovšem teď v 11 hodin razantně měníme tón, neboť v třídílném rozhlasovém seriálu podle románu polské nobelistky Olgy Tokarczukové umírají ti, kteří bezdůvodně ubližují přírodě.
1: Radioseriál.
0: Morální thriller nebo ekodetektivka, to jsou podtituly, kterými se vydavatelé nebo recenzenti snaží postihnout poetiku jednoho z nejoblíbenějších románů Olgy Tokarczukové, Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Autorka v něm spojuje hned několik žánrů. Detektivní vyprávění, horor, úvahy na téma ekologie, práv zvířat či astrologie, to vše proložené odkazy na tvorbu Williama Blakea, jehož cituje i název knihy. Uběžníkem této mnohosti je hlavní hrdinka a pravěčka románu, inženýrka Jana Dušejková, toho času v důchodu. Bydlí na samotě v polsko-českém pomezí a přivydělává si jako učitelka angličtiny na základní škole. Amatérská astroložka a příležitostná překladatelka Blakea sleduje s čím dál větší nevolí, s jakou krutostí se místní lidé chovají ke zvířatům. Nebylo by divu, kdyby se jim zvířata začala mstít. Knihu do češtiny pro nakladatelství Host přeložil Petr Vidlák a do podoby třídílného seriálu je zdramatizovala scénáristka Kristýna Májová a velkou hereckou příležitost v seriálu dostala Jitka Smutná a my vám teď nabízíme druhou část.

0: Jo, můžete si otevřít. Špatně se mi chodí.
1: Jasně, dobrý. No, musím říct, že po těch vašich psech se mi vůbec nestýská.
0: Vidíte, a mě ano.
1: Máte tu dva doporučené dopisy zase. Komu pořád píšete? Já vám něco řeknu, to by se mělo zakázat, aby lidi jako vy psali jeden dopis za druhým a zároveň bydleli tak daleko od civilizace. K čemu je to dobrý, že se tady schováváte před světem? Stejně vás jednou dostane.
0: Kde to mám podepsat? Nemám brejle.
1: No tak pojďte dovnitř. Dal bych si čaj nebo kafé, to je jedno.
0: Nemám mlíko. Nedostala jsem se do města.
1: Ne, to nevadí. Tak tady, tady dole to počkávnout, jo? Mm-hmm. A te.
0: Jo. No.
1: Poslední dobou nosím takových opřílek víc. Myslím, že se to zase týká náčelníka. Nepodíváte se?
0: Tyhle jsou od úřadu práce, psala jsem jim kvůli své známé.
1: Aha, tak no. Jo. No, každopádně předvolání k výslechu dostali všichni policajti. Podle mě mezi nima nenajdete žádnýho, co by nebral. Každý se chce dorovat ke korytu. Kde jinde by vzali na ty svoje auta a baráky? Kdo má tady slušný auta a velký barák, tak je podezřelý. Třeba takový vepřek. Nevěřím, že by tolik prachu viděl na jatkách nebo na té svý liščí farmě. To všechno jenom pračka peněz, paní Dušejková.
0: Má na hranici hospodu, ne?
1: Mhm. Casablanku, no. To je normální bordel a kšef s bílým masem.
0: Nepovídejte.
1: No a prý taky pašovali auta zvenku. No a? Kdo jim to kryl?
0: No, vy asi myslíte, že náčelník.
1: No.
0: Já jsem úplně zapomněla na cukr. Chcete cukr?
1: Jo, to je dobrý.
0: No?
1: Nebo jo, jo, dám si. Děkuju. Rozkradli celý Polsko. Já znal náčelníka hodně let. Býval to obyčejný pochůzkář. Šel k milici, aby nemusel pracovat ve sklárně, jako všichni tady. Před 20 lety jsme spolu hrávali fotbal a ke konci mě už ani nezdravil. Tak jsme dopadli. Já obyčejný pošťák a on velký náčelník s jeepem.
0: Toyota.
1: Co?
0: Měl Toyota Land Cruiser.
1: Ano. No, a jak zvládáte ty baráky, když skoro nechodíte?
0: Tak musím se přinutit. Zítra chci jet, ale dělám to letos určitě naposledy.
1: No jo. No tak jo. Někdo mu do té studny musel pomoct, to je jistý. Buď mafie, anebo vepřek. Všichni věděli, že spolu chodí hrát poprvé velký prachy.
0: Zemí lidí jsem šel, zemí mužů a zemí žen, všechny hrůzy viděl. Co nikdo z nás, co šlapal zem.
1: Co? No, přesně tak, no. Hejte, je to tady hrůza. Tak se mějte!

0: Dobrý den, pane profesore. Tak jsem u vás. Dům ani není zatuchlý, ale vyvětrám jako vždy, ono je to potřeba. Ať tu nemáte radon. Na zahradě všechno v pořádku. Sníh už taje. Máte tu sněženky? Pošlu vám pak fotku. A ještě vám pak řeknu, co netopíři.
1: Dobrý den, paní spisovatelko. Ještě tady máte sníh? To je ta severní strana. Ale tamhle? Něco je špatně. Já to obhlídnu. A pak vám zavolám, až vyjdu na kopec.
2: Haló, tady Dušejková. Slyšíte mě?
3: Paní Dušejková, jestli je to zas kvůli té kuně?
2: Kuna je v pořádku, ale na vašem domě se utrhl okap. Jeden z těch držáků je asi někde pod sněhem. Musí se to spravit rychle, jinak vám začne zatýkat do domu. Sama to nezvládnu.
3: Aha, a nemohl by s tím pomoct ten váš soused?
2: Nevím, no.
3: Jednou jsem se u něj stavovala a ten měl snad úplně všechno. Samozřejmě bych mu zaplatila.
2: No, tak... Můžu se ho zeptat?
4: To nevím. Držák.
2: Nevadí, když se na chvilku natáhnu.
4: Jsem nová.
2: Jo, ale už je mi mnohem líp. Před týdnem jsem se ani nepostavila na nohy. No jo, ty jsi chytrá holka. To
4: víš, že pro tebe
2: něco. Počkej.
4: Budu si to tady muset přerovnat. Já to nevidím.
2: Mám se tam taky podívat.
4: Nevíš ani kam. Seď.
2: No jo, my tomu nerozumíme. Pojď. Ještě se něco dáme.
4: No konečně. Tady je.
2: Děkuju. Vůbec nevím, jak bych to scháněla.
4: A...
2: Co je s tebou? Ty skoro nemluvíš.
4: Ty zas mluvíš až moc.
2: No.
4: Promiň. Měsíc jsem se s nikým pořádně neviděl, si jsem zapomněl artikulovat.
2: Ty si nepovídáš s Marišou?
4: Prosím tě, a nekrmí už, koukně, jak se spravila.
2: No jo. Mám z ní radost. Tak poslední, jo? Poslední,
4: pojď.
2: Tak.
4: No. Pojď, ať to stihnem za světla.
2: Jo.
4: Žebrík, tam má. A to je jedno. Radši si vemu svůj. Chodím tě ho do auta. A co vozíš pilu? A prázdnej kanister?
2: Ten nemá být prázdnej. Mám tam i lano, lopatu, minerální vodu a... Sušenky, ale ty budou vlhký, vozím je tam už od podzimu. Jsem připravena na všechny katastrofy.
4: Nářadí máš?
2: Jen základní.
4: Tak ještě počkej.
2: Nevíš vlastně, co bude s domem velké nohy?
4: Toho neměl, takže se to prodá. Podle mě to má vepřed dávno obšancovaný. Cetutem kamenovom. Mimochodem, policie potvrdila, že se velká noha udusil.
2: To bylo vidět hned na první pohled.
4: Ty jsi se všiml, Tova.
2: Víš, co si o tom myslím, ne?
4: Co?
2: Vzpomínáš si na ty srny, co stály hned u jeho domu? To oni ho zabili.
4: Jak asi?
2: Co jak? Možná ho prostě vyděsili, když požíral jejich sestru jako barbar. A náčelník ve studni.
4: O tom jsem nic novýho neslyšel.
2: Umřel stejně.
4: Že se jako taky zadusil v kosti?
2: Jel takhle autem, jako my. Najednou uviděl na silnici ležet srnku. Těšil se na srnčí hody, stejně jako velká noha. Vystoupil, aby naložil její tělo, jenže srnka vstala a podívala se přímo na něj. Oči jí zasvítily ve světle reflektorů a on si najednou všiml, že kolem jsou další a další oči. To už ho ale srny obstoupily. a zatlačili ho do studny. Viděli jsme to tam s Dionem, klidně se ho zeptej, stopy ve sněhu. Jakoby celé stádo obklíčilo člověka.

0: Koukám, že tady má kunu. A to je nejlepší tygří trus.
1: Prosím tě, proč by to mělo odradit? Odkud by kuna znala tygra?
0: Možná z předchozí inkarnace.
1: Tak to by mě teda nenapadlo.
0: Podrž mi žebřík.
1: Jo.
0: Tu svou teorii radši nikomu neříkej. Je dost přitažená za vlasy. Mohla by ti ublížit. No. Teď už to zvládnu sám. Klidně běž.
1: Tak jo. Za chvilku jsem zpátky.
2: Nátoha zřejmě patří k mužům, co nemají rádi, když je někdo pozoruje při práci. Chtějí ukázat výsledek a být pochváleni. Tak to vezmu oklikou, abych mu to dopřála.
1: One for sure. Tak co? Jsi tu dnes sama? Two for mess. A sorry. Třetí, tak schválně, kolik vás dneska napočítám. One for serve, two for mess, three for a funeral, four for pass, five for heaven, six for hell, seven for the devil, his own self.
2: Mám pocit, že se na mě dívá. Jako bych na sobě cítila vědoucí zvířecí oči, které říkají, podívej, ne tam, tady jsem, co pak mi nerozumíš? Liška, které říkám konzul, protože se vždycky tváří tak důstojně.
3: Proč ti to tak dlouho trvalo?
1: Promiň, dlouho jsme se neviděli.
3: Pojď za mnou, něco ti ukážu.
1: Ale...
3: Pojď, není to daleko.
1: Dobře.
2: Míjíme pose. Možná proto konzul zrychlil. Myslivecká kazatelna. Ten název mě nikdy nepřestane udivovat a rozčilovat.
1: Proč jdeme tak rychle?
3: Nemám ti dneska jenom tebe.
2: Co se z něj vlastně káže? Jaké evangelium? Není to vrchol lidské nadutosti, aby se místu, ze kterého se zabíjí, říkal kazatelna? A v tu chvíli...
3: Vidíš?
1: Pane Bože!
3: Ukázal jsem ti to. Ale teď už se musíš postarat o ty.
0: No, tak co tomu říkáš? To je jako nový. Nemyslíš? Potřebovala by novou střechu. S tím mi ale nic. Co je? Co se ti stalo?
1: Odvez mě na policii. Musíme oznámit vraždu.

0: Nezlobte se, ale kdyby každý, kdo něco takového najde v lese, šel na policii, tak neděláme nic jiného.
1: Máte povinnost se tím zabývat.
0: Byl to jenom divočák.
1: I tak. Máte povinnost se tím zabývat, já znám zákony.
0: Vám je víc líto zvířat než lidí.
1: To není pravda, je mi stejně líto lidí i zvířat. Ale nikdo nestřílí bezbrané lidi.
0: Dáte si kafe?
2: No, já bych si dal. Děkuju.
1: Proč neodnesli tělo? Co myslíte? Protože vůbec nevěděli, že ho zabili. Proto. Střílejí po všem a myslí si, že se to nikdo nedozví, že zavraždili divočáka mimo loveckou sezónu. Víte, dokdy se smí střílet divočáci?
3: To nevím.
2: Do konce února. A už je březen.
3: Třeba měl vsteklinu.
1: Ne, vsteklinu měl ten, kdo ho zabil. Měl prostřelené plíce, víte, jak umíral v bolestech.
0: A co po nás vlastně chcete?
1: Zahájit vyšetřování, potrestat pachatele, změnit zákony.
0: No to je hodně věcí.
2: Nahlásit to ale můžeme, že ano?
0: Samozřejmě. Požádáme o vyjádření myslivecký svaz.
1: Šílej po všem, co se hýbe. I po psech.
0: Musíte si uvědomit, že psi někdy ve vesnici zabíjejí zvířata. Ostatně i na ty vaše psy. Paní Dušejková, v loni přišly nějaké stížnosti.
1: Už je nemám. Už nemám. Psi.
2: Nemáte vodu?
0: Napijte se.
1: Píšete tu žádost?
0: No tak dobře.
1: Ale chci pak kopii i s podpisem.
0: Člověk má vůči zvířatům cítit zodpovědnost, má jim pomáhat přežít. Ochočeným vracet lásku a věrnost. Zvířata musí splnit karmu. Divočák nesplnil. Tak, tady mi to podepište. Víte, zajímalo by mě, proč se starší ženy ve vašem věku, tak strašně zajímají o zvířata. Moje babička například má 7 koček doma a ještě krmí všechny v okolí. Berete to moc vážně, paní Dušejková. Zvířata vás zajímají víc než lidi.
1: Tohle by vás mohlo přesvědčit.
0: Fuj, dejte to pryč, co to je? Dejte to pryč!
2: To jsou jenom štětiny. Klid.
1: Nemáte rád krev? Ale jeli to si dáte, ne?
0: Vypadněte! Vypadněte, jděte pryč!
4: Vy jsi fakt šílená.

0: Podle mě to nemůžeš přeložit jako duševní poutník. V angličtině se taky říká mental ve smyslu idiotský. To je stejné. Duševní poutník by ale znamenalo, že cestuje pouze duší. Je to mental traveler. Mentální znamená nejen duševní, ale i to, že zapojuje rozum. Mentální pochází z latiny.
1: Počkej, se podívám. Honza to do češtiny taky přeložil jako duševní.
0: To by mě zajímalo, jak zní Blake v tom jejich dětském jazyce.
1: Pojedu za ním do Náchoda v sobotu, tak můžeš jít taky.
0: Uvidím, jak mi bude. Vidíš, o víkendu jsi měl transit Saturnu, proto jsi teď nemocný.
1: Nefungovalo mi doma topení, proto jsem nemocný. Za chvíli začne všechno kvést, to už se hrýmy nezbavím zas až do podzimu. No. Zpátky k poutníkovi. Nejtěžší mi připadá hned ten začátek. Zemí lidí jsem putoval. Zemí mužů i zemí žen. Nebo zemí lidí jsem cestoval. Zemí mužů i zemí žen. Co myslíš?
0: Mně ještě napadlo. Zemí lidí jsem šel. Zemí mužů i zemí žen. Všechnu hrůzu viděl, slyšel, co nikdo z nás, co šlapal zem.
1: Promiň. Přečteš mi to ještě jednou?
0: Jestli ti to topení pořád ještě nefunguje, měl bys přespat tady. Ustalu ti na gauči.
1: Spíš?
0: Ještě ne. Snažím se vymyslet, kam by mohla jít dobrá zpráva na vysokou. Proč nespíš ty?
1: Slíbíš, že to nikomu neřekneš?
0: Nevím co, ale neřeknu.
1: Podíval jsem se v práci do vyšetřovacího spisu úmrtí náčelníka. Tajně.
0: Pravo? Co jsi zjistil?
1: No zdá se, že studna je příliš mělká na to, aby způsobila takové zranění. Někdo ho musel něčím praštit, ale žádná vražedná zbraň se nenašla.
0: Aha. A psali tam něco o zvířecích stopách?
1: Ne, nic. Nejvíce je zaujalo, že měl u sebe 20 000 zlotých. Myslí si, že to byly úplatky, protože byly rozdělené na dvě stejné hromádky svázané gumičkou. Jenže proč by mu je vrah nechal?
0: Tak možná to byla nehoda. Hledal úkryt pro ty peníze a zařítil se do studny.
1: To si nemyslím. Byla to vražda. Když jsme tam stáli, jako bych to cítil. Ten zločin.
0: Měla jsem stejný pocit. Pojď, musíme říct ještě něco dalšího, nebo vám to tady zůstane viset ve vzduchu.
1: Nabídli mi, že bych mohl publikovat ty naše překlady v časopise Klacká země.
0: No to mám radost. Proč si mi to neřekl rovnou?
1: Ještě to není definitivní. Navíc toho nemáme přeloženo dost.
0: Raduj se.
1: Máš pravdu. Raduju se.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Sit down, please. Rozdáš to, Aničko? Dneska jsem si pro vás připravila písničku, která se jmenuje Amazing Grace. We will talk about it.

0: Je i z jiných hodin?
1: Omlouvají. Ještě z hudebky.
0: Aha. Dobře, já se pak za ním zastavím. Tak, a teď si to zaspíváme spolu a pak ji kluky naučíme. We will teach the boys later. Navíc já u těch slov občas trošku pláču. I cry a bit. Tak se aspoň nebudu stydět.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem s váma chtěla mluvit.
1: Ano, jak se máte?
0: Ohledně mé třídy.
1: Aha.
0: Přidělává mi spoustu starostí, jak jsou chlapci často omlouváni. Nemohlo by...
1: Blíží se svaté přijímání.
0: No to sice ano, ale to je pořád něco. Advent, masopust, Velikonoce, děti potřebují v novém jazyce pravidelnost a já se pořád musím vracet.
1: Já liturgický kalendář nezměním. A i když je angličtina důležitá, tak musíte pochopit, prosím.
0: Děkuju, nechci. Víte, kolik jazyků umíš tolikrát se člověkem?
1: Ono někdy stačí být jedním dobrým člověkem. Dobře, pokusím se, aby to nevycházelo jen na vaše hodiny. Slyšel jsem vás dneska zpívat. Před úsvitem probudí noc. Nechcete přijít k nám do sboru? Scházíme se každou sobotu. Potkala byste tam ženy svého věku?
0: Já do kostela nechodím.
1: To je škoda.
0: Nashledanou.
1: Sbohem.
2: Půjčku můžeme udělit pouze žadateli, který splňuje podmínky uvedené v paragrafu 7. A ten je kde?
0: Já si ty paragrafy četla. Můžeš žádat teprve po zápisu k dennímu studiu. Takže až se dostaneš, tak... No.
2: Možná se mi povede něco ušetřit příští rok. No teď jsem s tím nepočítala.
0: Ty v tom vidíš překážku. Já spíš znamení. Až se dostaneš na univerzitu, dají ti peníze. Takhle jsi to přece chtěla, ne?
2: No, a kde bych tam bydlela?
0: Hlavně si tu přihlášku podej. Ano?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Můžu dovnitř se psem? Je na vodítku?
2: Jo, určitě. U mé kočky jsou zvyklé. Aha. Co hledáte?
3: Potřeboval bych nějaký kalhoty, 80 v pase.
2: Mm-hmm. Pánské kalhoty jsou všechny tamhle. Mm-hmm. No, pro vás bych řekla tak, odsud dál, jo? Mm-hmm. Uvidíte, jak vám padnou.
3: Jo,
2: v klidu, vyzkoušejte. No tak dobře, jednu přihlášku si dám, když říkáš, že je to znamení. Jo, podívej, hele, co jsem sehnala v knihovně.
0: Hlasy ze tmy, to mi nic neříká.
2: No, podívej se na záložku. Je to ona.
0: Jo, je to ona. Aha, Vida. Paní spisovatelka je kozoroch. Mm-hmm. Tu bych si i typla. Navenek led, chlad a uvnitř to vře. Jaké to je?
2: Někdy ze strachu přeskakuju odstavce. No, jestli chceš, pak ti půjčím.
0: Ne, já se teda nebojím, ale stačí mi, co se v poslední době u nás děje.
3: Myslíte... Ty lišky, že jo?
0: Lišky?
3: V lesích na plošině, tam někde u vás se objevily lišky. Prej je vypustil ten zbohatlík, co se tak směšně jmenuje...
0: Vepřek.
3: Jo, ten. Představte si, vypustil lišky a zmizel. Slehla se po něm zem. Říká se, že utek s milenkou do teplých krajů.
2: Prý byl zapletený do nějakých podvodů.
3: No, byl to normální mafián.
0: Je to pes nebo fena?
3: Můj Maxík? Pes? Samozřejmě. Vepřek má tolik prachu, že už ho nikdy nenajdou. Měl hotel na Výpadovce, z Klacka. Obchod s lahůdkama, liščí farmu. Jatka a výrobu úzenin, stádo koní a kolik toho nechal napsat na manželku.
2: Ale proč by pouštěl lišky?
0: Ty kalhoty vám sluší.
3: Jo? Mm-hmm. Rovnou si je nechám na sobě. Kolik to dělá?

0: 30 zlotých. Děkuji.
1: Taky.
0: Nezvoní ti telefon?
2: No jo. Dione?
0: Nasledanou.
2: Jo, je mi dobře. Pojedu zítra ráda. Počkej, teď mě napadlo, nemohla by jet i jedna moje známá? Ta z obchodu, říkala jsem ti o ní. Moment, dám to nahlasitý odposlech.
3: Jaká známá? Dobrá zpráva? Ne, počkej, nedávej.
0: Dobrý den.
3: Jano.
2: Neříkej mi Jano, víš, že to nesnáším.
4: Dobrá zpráva. Tohle jméno jsi mi vybrala? To je hezký.
0: Ale nechci působit problémy, jděte sami.
3: Ne, můžete jít samozřejmě taky, ale bude to nuda. Jsme tři překladatele Blakea, co se hádají o každé slovo. Neumím si vůbec představit, že by vás to mohlo bavit. Navíc to v náchodě. Počasí taky nemá být nic moc.

0: Vzpomněla jsem si na jeden pitomej vtip. Jedinej, co matka uměla. Vybaví se mi vždycky před cestou, kdy neřídím já.
1: No tak schválně řekni.
0: Tak řidič uvidí stopačku. Zastaví. Ukažte ruku. No, dobrý, fajn, nastupte si. Proč jste chtěl, abych ukázala ruku, řekne ta stopačka, když si sedne? No, nefungují mi brzdy. Tak jsem se koukal, jak dlouho máte čáru života. Tak, tohleto mě pronásleduje. Vždycky, než vyjedu, se podívám na ruku. Dneska taky.
2: A co jsi zjistila?
0: Chiromantii nesnáším. Je příšerně nepřesný. Ne.
1: Ale vyšlo to dobře. No, jsme skoro doma.
2: Mám takovou teorii.
0: Ty mě poroduje.
2: Ne, nebo možná trochu. No. Ale sledujte. Za chvíli přejedeme hranice. Tady jedeme úplně hladce. A jakmile dorazíme zpátky do Polska, tak to najednou začne šíleně házet. Hlavně teda vzadu, promiň.
0: A to nevadí.
1: Jestli ty si ty Čechy trochu neidealizuješ.
2: No tak sleduj. 3, 2, 1.
0: Ty jo. Vážně.
2: No. Ani by tu nemusela být ta cedule.
1: Kolik vydání těch básní už máš?
2: No, polsky všechny, i to úplně první, ale česky jenom pár.
0: V tom posledním se mi líbí ty ilustrace.
1: Podívejte, není to bílá liška.
2: Kde?
1: Tamhle.
0: A jo. Zastav.
2: Vůbec se nebojí. Asi je ochočená.
1: Vypni světla. Rychle, rychle. Zahubně to.
0: Ať může odejít.
1: Já jsem myslela, že je blbost, že chodí po lesích.
2: Už jde pryč.
0: Vypadá to, že míří k farmě.
1: To je tady? Byli jste tam někdy? Já si vždycky říkala, proč v těch hororech ty lidi v noci jdou na ta nebezpečná místa. Co je to napadne?
2: Taky to nechápu, co nás to napadlo.
0: Zvíď na cestu. Tamhle je ta brána. Snad už tam nejsou ti ročáci. Teď je to zvláštní. Jdeme. Jsme úplně slepí. Všude kolem nás je les plný tvorů, kteří se dívají a nechápou, co tady děláme. Určitě přemýšlí, jestli nejsme stejní jako ten, co je tu držel.
2: Je tu řetěz. Přelízat to asi nebudeme.
1: Proboha, jak to, že to tu pořád tak smrdí.
0: Vidíš, cítíme. A to máme asi tisíckrát slabší čich. Jaké to muselo být pro ně? Ale neboj, přes léto všechno zarostou kopřivy a lopuchy.
2: Možná už radši pojďme.
0: Jo, pojďme. Stejně uvnitř není živá duše. Ani lidská, ani zvířecí. Co je?
2: Tamhle někdo je.
0: Kde?
2: Nikoho jsem tam zahlídl. V lese.
1: Tak pojďme ticho.
0: Jde pryč. Možná to byl jelen.
2: Nechci strašit, ale jelen to nebylo.
3: Ten tlak vám hrozně skáče. Co pijete odpoledne? Kolik kávy?
0: Já piju jen černý čaj. Asi litr.
3: To vynechat. Odpoledne jen vodu.
4: No. Tak mi ukážte ty varnušku. Neboli to?
0: Spíš svědí. Poznám podle toho, že jaro už je tady. Jakmile slunce získá sílu, vždycky se objeví.
4: Chodí to hodně ven?
0: Mám ty své pochůzky, ale teď už toho moc není. Jak se udělalo teplo, lidi se vrátili do svých domů. A v lese chodím jenom bez stínu.
4: Přesto mi ten sluneční alergie připadá horší než loni. Sestři, objednám ji ještě za měsíc. Jen aby měli jistotu.
5: Dobře. Paní Dušejková, nezlobte se, ale co vy si myslíte o těch liškách? Proč je přepustil?
0: Možná měl špatné svědomí. A možná ho ty lišky snědly a pak utekly.
5: Já už manželovi říkám, aby ven nechodil. Nejdřív ten pytlák, pak náčelník, teď zmizel vepřek.
0: Zvířata se na nich mstí, že je lovili.
5: Myslíte? No, prý tam nic nenašli.
0: Kdo?
5: Říkal nám to tady pán od policie, že prý to vyšetřování náčelníkova úmrtí zastaví, nic tam nenašli.
0: Jak to může ho zastavit? Vždyť tam umřel člověk.
3: Nerozčilejte se tolik. Myslíte na ten tlak? A ty prohlásky ano, ale jen krátky. Rozumíme si?
5: Vy se nebojíte sama do lesa?
0: Tam je mi naopak nejlíp.
6: Jak to, že je vyšetřování ukončeno? Jen tak? Bez prověření všech podezřelých? Co ty zvířecí stopy vzali je vůbec v úvahu? Vždyť tam zemřel člověk. Jak to sakra, že to skončí?
0: Je tu někdo? Kdo je tam?

0: Omlouvám se, že obtěžuju. Chtěl bych koupit nějaké domácí mléko.
1: Domácí? Aha. Nemám domácí, jen z krámu. Nevadí?
0: A chleba? Ten si pečete sama?
1: Ne. Taky si ho kupuju v obchodě, dole ve vesnici.
2: To je škoda.
1: Viděla jsem vás včera. Spal jste v lese?
2: Ano, spal. Můžu si na chvíli sednout, trochu mě bolí nohy.
1: Prosím.
2: Ne, děkuju.
1: Chcete kafe?
2: Ne, já kafe zásadně nepiju.
1: Tak si dáte buchtu.
2: Dobře. Ale mohl bych se nejdřív opláchnout?
1: Jistě. Ale nemám moc teplé vody.
2: Je studená, vůbec nevadí.

0: Ručník máte, prosím?
1: Je na klice.
0: Já.
1: A co jste vlastně zač?
0: Jsem entomolog.
1: Aha.
0: Zajímám se o jistého brouka. Reliktního. Vzácného. A krásného.
2: Nevadí vám, že budu jenom v trenýrkách? Mám všechny šaty navlhlé. Hodil bych si je ven na slunko.
1: Počkejte, já vám dám ještě aspoň trenýrko.
2: Děkuju.
1: Tak, a můžete ke stolu.
3: Zajímám se o lesáka Rumělkového.
1: A jak vypadá?
3: Počkejte. Jednoho mám tady.
2: Cucullus hematodus.
1: Proč je mrtvý?
3: Protože jsem ho už mrtvého našel. Nejsem nějaký amatér, co zabíjí hmyz, aby měl doma sbírku. Teda ale to je výborný koláž, děkuju. A jak jste se ptala, tak jsem opravdu spal v tom lese, ale jsem už na to trochu starý, no. Tak mě napadlo, nemohl bych spát někde tady. Ne, klidně na zemi, nebo na veraně.
1: A kdy jste se narodil?
4: Horoskop značil snaživého, zacíleného, ale i empatického člověka. Souhlasila jsem a odestala mu gauč. A tak se mnou začal Boris Schneider bydlet. Své jméno vyslovoval legračně. Boros. Tak jsem si ho zapamatovala.

0: Jsem nucena napsat tento dopis, protože mě zneklidňuje jednání místní policie ve věci vyšetřování úmrtí mého souseda v lednu tohoto roku a úmrtí náčelníka, k němuž došlo o měsíc a půl později. Domnívám se, že mnoho zřejmých důkazů dokládá, že se v obou případech jednalo o vraždy.
1: Nevadí ti, když to přepluví.
0: Za prvé, na místě činu se v obou případech nacházela zvířata. V prvním případě jsme se svědkem Švěrščinským viděli v okolí domu velké nohy skupinu srnů. Co se týče náčelníka, svědci, včetně níže podepsané pisatelky tohoto dopisu, viděli veliké množství srnčích stop ve sněhu.
2: Já vím, že jsi vegetariánka, ale můžu si tady sníst salám?
0: Za druhé, rozhodla jsem se vyhodnotit velmi průkazné informace, které je možné získat z horoskopu obětí. A jak v prvním, tak v druhém případě mohu konstatovat, že mohly být napadeny a zabity zvířaty. Jedná se o velmi vzácnou konstelaci planet.
2: A proto se vypařila.
0: Borosova přítomnost mi připomněla, jaké to je s někým bydlet. A jak moc je to otravné. Jak obtížně se soustředím na vlastní myšlenky. A jak se rozptyluji. Přesto, když jsem s ním byla v lese, přiznám se, že si mě získal na svou stranu.
2: Pro většinu lidí to je jenom kláda v lese, co by se měla odstranit. Spálit. Využít, protože ji musí překračovat. Nemůžou se dostat na místa, kde rostou ty její houby.
3: Takže ty se snažíš lesáky pomocí feromonu přesvědčit, aby se rozmnožovali v části lesa, kde se klády neodklízejí.
2: Když tím natřeš nějaký kousek stromu, no? Samice brouků se seběhnou až z několika kilometrové vzdálenosti, aby tam nakladly vajíčka. Stačí pár kapek.
3: Ty larvy nejsou moc hezké.
2: Krása je hloupé lidské kritérium. V přírodě krása nic neznamená.
3: Mně se líbí ta jejich absolutní důvěra. Jak odevzdají všechny své mladé kůře a stromům.
2: Jo, taky se jim to často vymstí. Neumí se ozvat. To je to. Představ si, že by každá z těch larev měla hlas. Každý brouk by dokázal křičet. Nikdo by nedokázal hodit poleno do kamen, to ti říkám. Jak by to asi znělo, kdyby statisíce umírali v plamenech.
3: Ale tady všichni topí dřevem. Jen málo kdo si na zimu kupuje uhlí.
2: To je mi jasný.
3: Promiň.
2: Co?
3: Můžeme se zastavit u Mátohy, to je můj soused. Bydlí tady kousek. Dlouho jsem ho neviděla, tak jestli je v pořádku.
2: Jo, jasně.
3: Máme takovou nepsanou dohodu, že na sebe dáváme pozor. Haló, jsi tam? Je tam ticho. Ani Mariša neštěká.
2: Takže se jdeme přesvědčit, jestli není mrtvý.
3: Nech to, prosím tě.
4: Aha, to jsi ty.
3: Koukám, že Mariša už se nastěhovala dovnitř.
4: A je, jenom do předsíně. A vy jste kdo?
2: Já jsem Boris Schneider. A vy jste pan Mátoha, že?
4: Co?
3: To je pan Švěrščinský.
4: Ty mi říkáš Mátoha?
3: Vymyslela jsem to už před lety. Tvoje příjmení se špatně vyslovuje.
4: Proč jste vlastně přišli?
3: Zkontrolovat, jestli něco.
4: Já nepotřebuju kontrolovat.
2: Ne. My jsme vás přišli pozvat večer k nám.
4: To jako k tobě?
3: Ano. Prosím, přijď.
4: No. Uvidím.
2: Tak skvělý. Jo, nemáte náhodou kytaru.
4: Ne,
1: Nehrál jsem na nic na 30 let.
5: Ukáž? No, ale hezky jsi si popsal.
2: Make love, not war.
3: No. Akorát si asi myslel P-E-A-C-E oh. jako mír a napsal jsi P-I-E-C-E.
2: Jednou uča, jako vždycky uča.
1: Jsem si to takhle popsal a pak jsem se jí bál vytahovat.
5: No, každopádně je naladěná.
1: No, to...
5: A co, zakouříte si?
2: Něco jsem na přivízanou uvalil.
3: Ráda.
5: Vy si taky?
3: Chceš taky?
1: Ne.
2: Ale prosím, to je takový hippie.
1: Tak dobře, no, tak ukaž.
5: Já jsem teda původně myslel, že si to dám se studenty.
1: No,
5: jenomže studentům se nějak do lesa nechce.
1: Co učíš?
5: Ale tady terénní cvičení z entomologie. Jinak učím přesah entomologie do jiných oborů, víš? Medicíny, forenzní entomologie a tak.

0: Sorry, za všechno. Já nějak nevím, co mluvím.
1: Možná tě klesl tlak. Nechceš se ho změřit? Mám tady přístroj od Aliho.
0: Ne, díky, já měření tlaku nesnáším.
2: Já taky ne. Ah, oh. Hey, the sun, the star.

0: Jo, tady znamená slova, nevím.
1: Počkej, tohle si pustíme pořádně. Někde ji tady mám. Jo. Tady. Tak.
2: Proč jsou někteří lidé špatní a falešní?
1: Saturn. Ptolemajova astrologie říká, že je to vliv Saturnu. Že ve svých neharmonických aspektech má moc tvořit malomyslné, zbabělé, osamocené a ufňukané lidi.
0: Pozor, možná je to chyba výchovy.
2: Ale...
0: Nebo třídního boj.
2: Ne, počkej. Já ti řeknu, co jo. Špatně provedeného očistného cvičení.
1: Toxická matka.
0: Autoritářský otec.
2: Sexuální zneužívání v dětství.
0: Ano. Málo pojedné.
1: Je to prostě Saturn.
0: Já se svět.

0: Haló?
1: Proč to nebereš? Volal jsem ti už asi 10krát.
0: Akorát jsem vstala.
1: Je poledne. Bál jsem se, jestli s tebou něco není. Otevřeš mi?
0: Ty jsi tady?
1: No.
0: Počkej, musím se aspoň napít.
1: Pospěš si, našli vepřeka mrtvého.
2: Kolik je hodin?
3: Musím si dát sprchu.
2: Co tam tak stojíš? Je ti něco?
4: Můžete se prosím připoutat?
3: Se snažím.
4: Pane Schneider,
3: to dělám, to nejde.
5: To nikdy.
3: Dobrý.
4: Co jste včera pro boha dělali?
2: Jas. Otevřu okýnko, jestli tam.
3: Takže vepřek neutekl s Milenkou?
4: Ne. To se už vědělo díl. Našli ho tam, kde jsme tehdy byli v lese u farmy. Museli jsme jít tak metr od něho.
0: To mi ani snad neříkej.
4: Přiznám se, že moje hypotéza je v koncích. Myslel jsem, že náčelníka zabil vepřek. No, všichni si to mysleli.
0: Možná nás k němu tehdy vedla ta liška.
4: No nech už toho.
2: Koukám, že nejsme jediní, koho napadlo se sovět podívat.
6: Můžu vás poprosit, můžete jít trochu stranou. Za tu pásku nikdo nesmí, slyšíte, paní?
7: Prý tam ležel už několik týdnů a okousali ho lišky.
6: No comment, probíhá tady vyšetřování.
8: Chlapi říkali, že byl celý od plísně.
9: Že schnil?
7: To snad ani není možné.
6: Prosím vás,
7: určitě
6: paní,
7: to
6: nechte
7: byla
6: nás pracovat.
7: Oni je taky kladli.
6: Nezačínej zas.
7: Pomsta zvířat, protože to byli lovci.
2: To je možné.
7: Jo, on a náčelník. Já si to myslím taky.
10: Říkáte, že měl na sobě plíseň?
6: Jo, prý byl úplně bílý.
10: No ne, to by totiž znamenalo, že tělo už muselo být ve fázi máselného kvašení.
9: I když teda pochopitelně je otázka, jestli to nebyl spíš mrtvolný vosk, adipocer.
10: Jo.
0: O čem to pro boha mluvíš?
9: Jsem entomolog. Dělal jsem policejního konzultanta a tak jsem se dozvěděl něco o tafonomii. No to je totiž věda o přeměně těla ve skamenělinu. Každopádně bych řekl, že tam musel ležet nejmín 40, možná i 50 dnů.
4: Takže někdy začátkem března.
9: Asi.
4: Jen měsíc po náčelníkovi.
7: Podle mě přijel na farmu a najednou uviděl v lese divoké lišky. Vůbec se nebáli. Seděli jako psi a vyzývavě ho pozorovali. Jemu se líbilo, jaké mají kožichy.
10: No.
7: Nadýchané.
10: No pojď ke mně.
7: Krásně rudé.
10: Z tebe bude nádherný, boha. Tak, pojď.
7: Ale čím byl blíž, tím víc se stahovali do lesa.
10: Pojď blíž.
7: Hráli s ním zvláštní hru.
10: Pojď, neboj se.
7: Mizeli a zase se objevovali. Najednou si uvědomil, že se do něčeho zapletl a nemůže se hnout z místa. Nohavice se mu zamotala do něčeho kovového a studeného. Pokusil se vyprostit. Tím pohybem se odsoudil k smrti. Chytil se do oka.

0: Jitku Smutnou slyšíme v roli učitelky na penzi, která má schopnost mluvit se zvířaty a slyšet jejich nářek. Rozhlasová adaptace románu Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých získala hlavní cenu v kategorii drama na festivalu Pri Bohemia Radio 2023. A rozeznít zvláštní vnitřní svět Jany Dušejkové si vzali za úkol režisérka Izabela Šenková a hudební skladatel a zvukový designér Miroslav Tot a zvukař Jonáš Rosule. A vedle Jitky Smutné v inscenaci účinkují Miroslav Hanuš, Jiří Rozkot, Klára Suchá, Jan Vondráček, Luboš Veselý, Michal Pithan, Lucie Trmíková, Vasil Fridrich, Pavel Tesař, Václav Rašilov, Kamil Halbich, Lucie Juřičková, Koko Rafajová, Renata Kubišová, František Čachocký, Hanuš Bor a Libor Hruška. A příští týden na Vltavě uslyšíte druhou část. Pokud vám utekla ta první, tak je k dispozici na webu vltava.rozhlas.cz. Další rozhlasový seriál máte možnost slyšet na Vltavě už dnes odpoledne. Od minulého týdne totiž vysíláme vždy po 15. hodině dvě části rozhlasové dramatizace slavného románu Johna Goldsworthyho Sága rodu Forsythů. Autor zachytil život vyšších vrstev anglické společnosti od času královny Viktorie po 20. léta minulého století. Dílo, které vyšlo poprvé v roce 1922, vznikalo dlouhých 16 let. Termín sága autor použil se zřetelnou ironií ve svém původním významu, by totiž měl evokovat hrdinské činy postav a těmi Forsythové zrovna neoplývali. Přesto, anebo možná právě proto, si získali oblibu u mnoha čtenářů a posléze diváků a rozhlasových posluchačů. A skvěle obsazený seriál podle slavné předlohy natočil v Českém rozhlase v roce 1999 režisér Ivan Chrs. No a my vám po 15. hodině nabídneme část třetí a čtvrtou, teď je ale poledne.
1: Milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava, Český sever nyní na nějaký čas opustíme a za hlasy zvonů se vydáme do východních Čech, na Chrudimsko a pomezí Vysočiny. Začneme u Chrudimi u farního kostela svatých Petra a Pavla v Rozhovicích. Zdejší kostel je připomínán již na konci 14. století a za tu dobu prodělal řadu proměn i v tom smyslu, že po jistou dobu byl kostelem utrakvistickým a evangelickým. Jeho současná podoba pochází z roku 1897, kdy byl radikálně přestavěn v novorománském slohu. Takže památný zvon ve věži je patrně tím nejstarším, co se v kostele nachází. Byl odlit v roce 1562 a nápis říká, že se tak stalo skrze mistra zvonaře na horách Kutných. Průměr zvonu činí 76 cm a při hlavním tónu dvoučárkované cis odhadujeme jeho hmotnost na 280 kg.

0: Tak to zní zvon ve věži farního kostela svatých Petra a Pavla v Rozhovicích u Chrudimi, zvon odlitý neznámým zvonařem v roce 1562. Za jehož zvukem se vypravil Radek Rejšek. Tak jsme, milí posluchači, vstoupili do druhé půle předposlední prázdninové neděle. Daniela Čermáková vás jí provází, vás tedy, co by posluchače stanice Český rozhlas Vltava. Nevím, jestli už máte za sebou vaše prázdninové a dovolenkové cesty. Pokud ano, my vám nabídneme ještě jednu. Ať vám to není líto, můžete s námi podniknout odvážnou jednodenní túru po alpských údolích i vrchovištích, kdy můžeme zažít jak fascinující východ a západ slunce, tak pastorální idylu, zjevení víly i skutečnou velehorskou bouři. To všechno na jednom místě v alpské symfonii Richarda Strause, která zazní, a to ze vzácné nahrávky Drážďanské štátskapele s dirigentem Rudolfem Kempem. Bude to za několik desítek minut. V tomto čase vám nabízíme poezii. Dnes ovšem s varováním, že vám, rozhlasovým posluchačům, se udělá teskno, jak naznačuje či přímo určuje takto znějící, přesně takto znějící nadpis dnešní poetické čtvrthodinky. Budou to verše spisovatele a výtvarníka Ivana Matouška, které stojí poněkud ve stínu prozaické tvorby. Malý výběr z jeho poezie nabízí následující čas, a to v autorské interpretaci. Dobré poledne.
1: Svět poezie.
0: A ještě doplníme, že listování ve sbírce Ivana Matouška poezie v autorské interpretaci připravil Miloš Doležal v roce 2016. Režii má Petr Gojda.
2: Lednové pohyby. On chodí denně sem a tam, ona tam a zpátky, kde kdo pospíchá. Je stále smutný, je stále neprobuzená, konečně svítá. Sklouzni se, dokonce sněží na všechny naše rovnoběžné šrámy. Za koutkem oka zahýbají zpátky. Rozejděte se, vraťte se. Zpomaluje, vrací se, zastavuje. Je to tu, pro Boha, tady je. Před mříží klece, za mříží klece, za mříží chtěla žít. Před mříží dvojice, odděleni, zastavili se jeden před druhým. Dýchali, rozpažili, tleskali, hvízdali, volali být tak vyslyšeni. Plachtili, kroužili, oba dva toužili. Přeudiven olízl ruku, zvědavě vyplázla přerostomile jazyk, protáhl se skrz šrámy a ty se zalily. Podívej, tobě teče krev. Jak to, že zvracíš, divil se zas on. Tak já tě ranila, to ze mě je ti zle a ty se divíš, něco ti povím, tak si mě vem. Na což on řekl, dnes málo kdo se diví, ptáci pod oblaky letí, drásavé představy nás unášejí vdál. Však znát někoho z těch vyvolených, kteří na vlastní oči kdysi viděli plamen, zeptal bych se, zda hořící šel, nebo stál, a jak se tvářil, třeba se provinile smál.

0: Moje poezie vznikala vždycky v nějakém období časové tísně. Ne, že bych chtěl nějak zlehčovat poezii oproti próze tím, že ta próza je záležitost rozsáhlejší, to rozhodně ne, ale s tou poezií může člověk být i v takovém stísněném prostoru a dělat ji pokoutně, protože se odehrává samozřejmě jako ta próza, především v hlavě, ale v té hlavě se dá i ten celek nějakým způsobem udržet, tak proto tady mluvím o časové tísni. A to bylo v roce 89, kdy jsem změnil zaměstnání. A já jsem propadl panice, že teď už nic neudělám. Tak jsem si řekl, že aspoň jednu básničku za měsíc. A tím pádem, když jsem začal v lednu, tak už byl předem daný rozsah a forma, takový kalendář jakýsi, který jsem dodržel, pak už jsem se uklidnil, věděl jsem, že dál budu moci se věnovat próze, ale tuto záležitost jsem jaksi uzavřel i dodatečně ilustracemi té poezie a tu sbírku jsem nazval Poezie a serigrafie z konce 80. let. Co všechno díky tobě udělám? Že máš milý hlas, napíšu báseň a ty budeš číst. Bude to neuvěřitelná recitace. Rozhlasovým posluchačům se udělá teskno, protože jsi mě oslovila, že umíš zpívat. Napadne mě určitě písnička, nejspíš nějaký veselý hit. Na diskotékách z toho budou šílet, protože jsem do tebe blázen. Že máš laskavou tvář, namaluju obraz, který tvou podobu učiní nesmrtelnou. I ty budeš Monou Lízou, i před tebou budou postávat návštěvníci galerie, protože ses na mě usmála. Že hraješ na piano, složím klavírní koncert, něco převratně nového, zhodnou se znalci v Rudolfínu, protože tě držím za ruku. Že překrásně tančíš, vymyslím balet, největší událost sezóny. Každý ho bude chtít vidět, protože jsi skvělá. Že máš nádherné tělo, navrhnu šaty, ve kterých půjdeš jako přízrak, jako by se vrátil zlatý věk, protože tě mohu svlékat. Že máš nejcitlivější duši, postavím dům, jehož architektura bude napodobovaná pro svoji střídmost, pro pocit bezpečí, protože se milujeme. A román napíšu, protože si povídáme. A divadelní hru, protože si hrajeme. A film, protože si věříme. A vodotrysk a sochu na náměstí, protože se potřebujeme. Protože se neopustíme. A ještě spoustu jiných věcí udělám. Budeš ve všem. Tak kde jsi, copak tě nic z toho nezajímá? Nebo mi nevěříš? Zdá se ti to nereálný? Možná ti připadá, že trochu přeháním. Já vím. Veselo. Nouze, nouze, nouze. Nouze, nouze, nouze. Mělká, mělká, mělká, mělká poezie, už mezi nás leze, krasavice velká, vstává, vstává z lože, ještě protáhla se, ještě poskočila, hned se zpátky veze, cože, cože, cože, cože, cože, cože, necítí se svěže. Včera velmi pozdě v noci dokončila 1392-stránkové dílo a pak spala dlouho. Dlouze, dlouze, dlouho. zcela bez pomoci ze spánku volala touho. A z kohoutku v hlavě poezie hravě i ve snu kapala. Samota studila louže, tak se probudila, vstala, zastavila, už neposkočila, jen se uklonila sobě do zrcadla a ty svoje verše s ňadry porovnala, lala, lalala, bože. Když dnes čtu svoji poezii, jako bych se setkával sám se sebou v minulosti. Když se tam sám se sebou potkávám, tak je mi trošku smutno, že už nemám to nadšení a to očekávání, které jsem tehdy měl a které z toho cítím z těch veršů. Taková ta netrpělivost, vnímání času, kdy už dojde k určitému setkání, kdy už nastane chvíle, s kterou jsem si spojoval jakousi radost, nebo daleko intenzivnější obavy také zároveň byly, protože člověku mnohem víc tehdy na věcech záleželo. Deo gratias. Bude-li příroda vždycky tvá záchrana? Bude-li příroda ve všem jen krásná? Bude-li, bude, já nejsem si jist. Byl zázrak stejný či slabší než dřív? Nevím, kam půjdu sám, nevím, co říct. Otázka naše je stále stejná. Odpovím, pro Boha, nechte mě být. Necháme, ty nechceš. Opravdu neplakals? Opravdu nechápu. Proč pak mě mučíte? Nechceš snad vykládat, že jsi se nenudil? Nenudil ničeho, aniž a bál. Tak vydá konečně, konečně vzpomíná. Co pak to znamená? Jaký pak bál? Mluv jasně, pravdu, nahlas a nestyď se. Stromy a mraky, kolem a nad hlavou. Takhle jsi cestoval se svými přáteli? Hvězdy mi svítily za nocí větvemi. A takhle spával jsi se svými láskami? Podobně kdysi to možná i bylo. Údolí, kopce, stromy a cesty. Mezitím uplynul nejeden rok. Není, co bývalo. Dnes už je minulost budoucnost, bude-li. Po jiné netoužíš? Prosím vás, zmlkněte. Přece si nemyslíš, že byla jediná. Jediná, ptáte se. Jediná určitě, byla-li vůbec. Prosinec. Dárky, větve, jehličí, nadlidské až nadpozemské jsou osudy mezi námi. Co jiného ještě zbývá, což může být něco víc? Tolik věcí nevšedních stihnout za jediný rok? V noci zimu, občas hvězdy, jaro připomene lásku, tričko v létě zejména, po podzimu, možná v lednu, březen v hlíně, květen připomene lásku, tričko v létě zejména, po podzimu, možná v lednu, březen v hlíně, květen připomene lásku, tričko v létě zejména, březen v hlíně, toužit spát, jaro, v létě, po podzimu, ve tmě se tím probírat, nést oblaka nad hlavami, ničím menším s Bohem dát, abych zůstal mezi vámi a podivné události děly se i na papíře, musíte se pomodlit, ať přežiju také příště. Ať přežiju také příště. Ať přežiju také příště. Ať přežiju také příště. Ať přežiju také příště. Příště. To je všechno.
1: Souborné vydání básní významného českého spisovatele Ivana Matouška, slučující do jednoho svazku dvě samostatné sbírky Marie a poezie, vyšlo v roce 2000 a obsahuje básně, které autor napsal v 80. letech. A v roce 2016 připravil Miloš Doležal výběr z této sbírky. Ivan Matoušek se ujal interpretace svých básní, a to v režii Petra Gojdy. Pro změnu zajímavý případ z oboru trestního práva pro vás budeme mít v odpoledním čase, konkrétně ve 13 hodin a 30 minut. Kdo je tady viník a kdo je oběť? Soudní pře mezi téměř zamordovaným baronem Baldachínem de Grampie a jeho skoro vrahem zahradníkem Valentínem přinese nečekané rozluštění. To mluvíme o jednom z textů spisovatele a novináře Alfonse Aléze, který na Vltavě můžete slyšet o 1:30. Teď na a se Vojtěch Babka bere do Alp.
2: Polední koncert. Ponejvíc v mládí, a tedy z kraje autorské cesty, zaměstnával Richarda Strause žánr symfonické básně. A Alpská symfonie, kterou bychom jako velkolepou hudební báseň mohli vnímat, tak představuje relativně pozdní tvůrčí výdobytek. Rozepsal ji roku 1911, tomu bylo necelých 50, následně odložil, aby se věnoval operám Ariadne auf Naxos a Die Frau ohne Schatten. A až po 3 letech se k Alpské symfonii Strauss vrací. To už jí dopisuje a vlastnoručně také diriguje její premiéru. Richard Strauss tu byl jako zdatný instrumentátor mimořádně štědrý snad ke všem nástrojovým skupinám symfonického orchestru. Skladbu hraje více než 100 muzikantů, včetně varhan a 16 žestěřů mimo pódium. A my si všimneme, že takto spojené síly nerozeznívají pouze zvukovou hmotu nebo objem, nýbrž rafinovaně vytváří neustále se proměňující zvukové barvy a jejich dokonalou rovnováhu. Jak sám Richard Strauss prý podotkl při jedné zkoušce, konečně jsem se naučil instrumentovat. Dobrý den, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. V Alpské symfonii Richarda Strause, kterou jsem pro vás dnes vybral na vzácném gramofonovém snímku, jenž dle záznamů v naší databázi nebyl ještě na vlnách rozhlasu nikdy odvysílán, nemáme před sebou symfonické dílo podle klasických uzancí. Je to jednovětá skladba, která ale nese symfonické formální znaky. Osvěžme si pojmy z nauky o hudebních formách. Richard Strauss komponuje úvod, expozici, přináší rozvíjení tématu, kontrastní skerco, pomalou část, návrat i kódu. Tak nás Alpská symfonie vede po stopách jednodenní horské výpravy. Startujeme před rozbřeskem, při zdolávání nadmořské výšky překonáváme různé nesnáze, zažíváme velehorskou bouři a po ní se dočkáváme klidného večera. Inspiraci čerpal autor jistě i ze svých osobních zážitků. Richard Strauss, jak známo, hory miloval, vystavil si vilu v lůně Bavorských Alp a v alpských regionech taky pravidelně trávil prázdniny. A zmínit se musíme také o horolezecké výpravě, které se Strauss zúčastnil už jako 14-letý mladík. Zde máme cestovní program, jak nám ho v Alpské symfonii vytýčil sám Richard Strauss. Noc, východ slunce, výstup, vstup do lesa a putování podél potoka, u vodopádu, zjevení, tady má na mysli alpskou vílu, Na kvetoucích loukách, na horské pastvině, přes houštiny a pod rostem na nesprávné trase, na ledovci, nebezpečné okamžiky, na vrcholu, vidina, vzrůstající mlha, slunce postupně potemňuje, elegie, klid před bouří, bouře, sestup, západ slunce, doznění a noc. Vydejme se tedy i my na trasu a nepouštějme ze zřetele, co svým čtenářům kladl na srdce český cestovatel a milovník strmých výstupů Josef Kořenský, cituji. Ty kraje vábily mě k sobě neodolatelnou silou. Čím více jsem se na ně díval, tím více jsem po nich toužil. Každého dne vystupoval jsem na návrší a vyhlížel jsem na osněžené velikány horské, jejichž temena a ostré štíty zardívaly se ve stkvělé záři sluneční na několik hodin cesty. Na hlavní věc nesmíme zapomenouti. Sice zpívá se v hezké písni tam na horách, že se tam nebe cítí, že příjemně dýše kvítí, ale člověk by se tím přece neuživil. Proto ještě večer před výpravou do hor objednáme kromě koně a vůdce také nějakou potravu. Chléb, pečení a nějakou láhev dobrého vína uherského. Píše v roce 1893 Josef Kořenský a uzavírá. Čokolády máme snad sami dosti v zásobě. Neníť čokoláda pouhým pamlskem, ale též pokrmem velmi výživným a posilujícím. Já alespoň brávám ji sebou všudy na cesty. Čokoláda zavařená do mléka byla mi leckdys jediným chutným jídlem. Nuže, chcete se vydati se mnou na výlet do hor? Nebudete toho litovati. Alpskou symfonii Richarda Strause hraje Drážďanský státní orchestr, provedení řídí Rudolf Kempe.

Vyslechli jsme Alpskou symfonii Richarda Strause, dílo, které hudebně zpracovává jeden jediný den při velehorské výpravě, začínající před rozedněním a končící ve chvíli, kdy den je na sklonu. Symfonie vznikla mezi lety 1911 a 1915. Strauss původně zamýšlel dát této skladbě i, řekněme, filozofickou dimenzi a nazvat ji podle knihy Friedricha Nietzscheho Antikrist. Nakonec ale zvolil obecnější cestu uctívání přírody a vlastnoručních a velmi konkrétních popisů jednotlivých částí. Noc, východ slunce, výstup, vstup do lesa a putování podél potoka, u vodopádu, zjevení, na kvetoucích loukách, na horské pastvině, přes houštiny a pod rostem na nesprávné trase, na ledovci, nebezpečné okamžiky na vrcholu, vidina, vzrůstající mlha, slunce postupně potemňuje, elegie, klid před bouří, bouře, sestup, západ slunce, doznění a noc. Straussovu alpskou symfonii jsme si na Vltavě poslechli v podání Staatskapelle Dresden. Nastudoval a řídil Rudolf Kempe, někdejší šéf-dirigent tohoto orchestru, drážďanský rodák a pozdější šéf orchestrů v Mnichově nebo v Londýně. Hudba zněla z gramofonové desky z fonotéky Českého rozhlasu a já vám děkuji, že jste v dnešní digitální epoše omluvili její technické limity. Poté, co jsme prožili a vlastními silami absolvovali jeden den v srdci alpských velikánů, potěší snad naše otužilá chodidla příjemné pohlazení, jaké nám může poskytnout procházka po vřesovišti, oproti Straussovu pojetí v mnohem subtilnějších rozměrech a spolu se zadumanými vřesovištními náladami ještě také drobná teskná balada, rozverná humoreska a něžné zvonečky. To jsou čtyři skladby pro housle a klavír z pera Jeana Sibelia. S nimi štečku za dnešním programem učiní Nils Erik Sparf a Bengt Forsberg. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí i nadále krásný den s Vltavou.

0: jeviště Starého i Nového světa. Proslavil se coby interpret tenorových árií v operách Wolfganga Amadea Mozarta, s nimiž dobil evropská pódia v Paříži, v Londýně i jinde, ale také jako mistr lyrického přednesu v operách reprezentujících takzvané bel canto. Zdaleka ale ne jen italské, nýbrž i francouzské nebo německé hrdinné a dramatické partie nikdy nespíval a zůstal věrný svému lehkému, neuvěřitelně flexibilnímu a zářivému tenoru, pro který nebyl problém vystoupat do závratných výšin a tam, kde jiní mají tendenci zrychlit, aby měli danou pasáž i takzvaně rychle za sebou, si Simono naopak mohl dovolit zvolnit a každý tón té sebeobtížnější vokální linky vyspívat. Však se o tom budeme moci přesvědčit už za půl hodiny, kdy hudba Wolfganga Amadea Mozarta nebo Žila Masneta bude znít v podání kanadského tenoristy Leopolda Simono. Tedy za půl hodiny, teď se budeme věnovat literatuře.
1: Povídka.
0: A my se dnes naposledy budeme věnovat povídkovým textům francouzského spisovatele Alphonse Allais, který byl původem Normanďan, s humorem sobě vlastním o svém původu prohlásil po matce Normanďan, po jednom z otcových přátel Bretonec. A byl jedním z vůdčích představitelů takzvané montmartreské bohémy. Byl členem mnoha spolků, třeba spolku hydropatů, což byli odpůrci pití vody, psal texty pro slavný kabaret Chat Noir, působil jako šéfredaktor stejnojmenného humoristického časopisu. Po smrti je upadl v zapomnění, ale objeven byl znovu francouzskými surrealisty. Od druhé půle 20. století tak figuruje mezi významnými tvůrci moderního francouzského humoru. Ale psal své krátké texty, povídkové texty prakticky každý den, odkazovali k němu někteří představitelé pozdější literární avantgardy a stal se do jisté míry předchůdcem moderního subverzivního myšlení z novátoru humorného vyjádření absurdních aspektů moderní života. No a my si poslechneme dnes z pera Alphonse Allais zajímavý případ z oboru trestního práva.

0: Baron Baldaken de Grampier, nebo abychom ho uvedli v plnosti jeho jmen a příjmení.
1: Gustav Jan Julian Baldachín de Grampier.
0: Což tvoří zároveň jeden z nejkrásnějších Alexandrínů, jimiž se může honosit poezie velké země, jako je Francie. Tedy baron Baldachín, abych ho jmenoval krátce, Zeman jinak naprosto nedůležitý, stal se v průběhu minulého roku hrdinou tragického dobrodružství. A nenechal-li v něm svou kůži, tedy zřejmě jen proto, že Zemané mají zvlášť pozorné anděly strážné. Když dospěl věku 45 či 46 let, aniž ho zasáhl sebe menší šíp mladého a inteligentního Kupida, nesplane ten náš pitomec najednou souvito presto láskou k ostatně docela půvabné bavorské panence, učitelce a guvernantce ze zámku v blízkém sousedství? Nosit jméno Gustav Jan Julian Baldachín de Grampier a zamilovat se do bavoračky, cizinky nešlechtického původu? Možná, že dceři jednoho z těch zlodějů našich pendlovek z válečného roku 1871, to je počínání, které může sotva uspokojit slavné a křižácké duchy

0: rých baldachínů. Ale to ještě nic není. Věci měly dospět ještě dále. Mladá bavoračka uměla milému baronovi dělat drahoty.
1: Pro vás, má drahá, šel bych až na konec světa.
2: Fy byste nedovedl opustit pro mne své sídlo ani na 24 hodiny, abyste se se mnou sešel v Nis.
1: Vy snad jedete do Nis?
2: Jedeme tam příští čtvrtek. Hraběnka, Dety a já.
1: A pak tedy odjedu za vámi v pátek.
0: Zámek Grampier se tyčí nedaleko Dijonu na pozemcích obce Plombières. Rychlík, který odjíždí z Paříže v 7 hodin 20 večer a má být v Nis druhého dne v 10 hodin 32, projíždí Dijonem v 11 hodin 30 a stojí tam jen 5 minut. Tím vlakem se baron Baldachín rozhodl jet. Není druhé osoby tak metodické jako baron. Neponechá nic náhodě. Připraví si vše předem a nedá se pod žádnou záminkou ani v nejmenší podrobnosti odradit od vytčeného programu. Tedy baron Baldachín si objednal místo ve zmíněném vlaku, místo přesně označené číslem. Z dalšího vážený posluchač pozná, že baron Baldachín byl sice na nejvyšší míru nadán metodickým duchem, počínal si však velmi důvěřivě, pokud jde o důvěru, kterou vkládal v některé své sloužící. Zejména by byl dal rozhřešení bez zpovědi Valentinovi, svému zahradníkovi, který se měl záhy zasnoubit s dcerou jistého chudého cestáře ze sousedství. Zahradníka však velmi užíralo, že si má vzít dívčinu, do níž byl sice celý poblázněn, žel však tak chudou věnem. Chraň Bůh, ne, že by byl Valentin posedlý po penězích. 3 nebo 4 tisíce by mu úplně stačily. Obloha byla toho večera jako vymetená a úplněk, jakých není do roka ani 20, lil na všechno své stříbro. Celý rozpařený při myšlence, že zítra uvidí svou milovanou bavoračku, řekl si Baldachín.
1: Na mou věru, mám chuť pustit se na nádraží pěšky. No, na spaní mi zbude ještě celá noc ve vlaku. Edmunde, odvezte s Janem má zavazadla, dáte mou pokrývku a příruční kufřík do vlaku na místo, od něhož máte tady lístek. Budu tam ostatně jistě dřív než vy. Udělá mi dobře, když se trochu projdu.
0: Zahradník Valentin byl přítomen tomu prohlášení. Počkal jen, až oba lokajové zmizeli.
3: Nechtěl by pan baron, abych ho doprovodil? Jistě má pan baron u sebe nějaké peníze? Já jen kvůli všelijaké chátře, které se potlouká po kraji plno.
1: Za koho mě máš, Valentine? Za nějakého zbabělce? A pak...
0: V tom se právě hrubě mýlil.
1: Pro 3 tisíce, které mám u sebe, přece nezabijí člověk.
3: Dobrá. Já to panu baronovi navrhoval jen kvůli tomu lesu, přes který asi půjde.
1: Ovšem, že půjdu přes les. Nadejdu si tak o dobrou 15 minut.
3: A pak mohu panu baronovi jen popřát šťastnou cestu.
1: Díky, milý Valentine. A pěkné pozdravení tvé snoubence.
3: Pan baron je neobyčejně laskav.
0: Neuplynulo ani 15 minut a uprostřed toho znamenitého lesíka, o němž byla řeč, padl pan baron Gustav Jan Julian Baldachín de Grampier k zemi, zasažen silnou ranou nože, který jeho zahradník Valentin shledal za vhodné mu vrazit, nikoli bez vynaložení značné síly, doprostřed zad. Teď nebo nikdy je nutno říci, Pokračování následuje po chvíli dojemné hudby.

0: Kočí Jan a komorník Edmund podali, jak jim bylo řečeno, na nádraží v Dijonu zavazadla svého pána a projevili zprvu údiv a pak znepokojení, když viděli, že rychlík přijel a pak zase odjel, aniž jejich pán dorazil.
1: Pan baron se asi opozdil.
2: Baron a opozdit se? Co pak ho, starouši, tak málo znáš? Baron je vždy a všude přesně na místě.
1: Tedy nehoda?
2: Obávám se, že nehoda.
0: Také na zámku, kam je šedá klisna dovezla svým nejlepším klusem, nebylo ani barona, ani zpráv o baronovi. Prý se rozloučil, zapálil si dýmku a vyrazil s veselou náladou. Poslední, kdo ho spatřil, byl Valentín.
1: Valentíne!
2: Tak Valentíne, kde vězíš?
0: Přes všechen rámus se Valentín neobjevuje. Jdou tedy do jeho světničky a co shledají? Neraďte se ještě zachvět děsem. Našli Valentína spícího jako dudek.
1: Ach, ty hovado. Máš ty ale spaní.
3: Co? Co je? Děje se něco?
2: Děje se, že pan baron nepřišel na nádraží.
3: Baron nepřišel na nádraží? A kde tedy je?
2: No to právě nevíme.
3: No, to je opravdu zvláštní.
0: Přiznejte se, božské posluchačky, a vy, bystří posluchači, že kdybych nebyl tak pitomý, že jsem vám předem vylíčil baronovo zavraždění, nikdy byste netušili, že by mohl vrahem být ten dobrák Valentín, který tu tak spal hlubokým spánkem spravedlivých. O hodinu později našli v lesíku mrtvolu pana barona. Jeho mrtvolu? Ne, spokojme se. Jeho tělem, prozatím bezduchým, neboť baron ještě dýchal. Slabě, ale dýchal. Probral se z mrákot právě na několik vteřin, jež stačili k tomu, aby pronesl z právního hlediska tak důležitá slova.
3: Zabil mě zahradník. Ano, byl to Valentín, můj milý zahradník.
0: Pak se baron skácel mrtev. Nebo to tak aspoň vypadalo. Valentín, kterého okamžitě zatkli, zapíral jako vtělený ďábel. Ale ty 3000 franků, chudáčku Valentíne, které našli na dně starého květináče, to jsou tvé úspory? A ty hodinky se znakem rodu Grampie? Jo, abych nezapomněl, ten Gustav Jan Julián Baldachin de Grampie, ten měl ale zdraví. Věřte nebo ne, dostal se z toho. Vylízal se z těch hrozných ran. Za 3 měsíce ho zase postavili na nohy a vedl se mu natolik dobře, že mohl jít svědčit před porotu do Dijonu, kde se projednávala Valentinova aféra. A můžete mi nadále věřit, nebo ne? Valentín byl všemi hlasy zproštěn viny. A ještě víc, vstoupil okamžitě zase do baronových služeb. A to ještě se zvýšeným platem. Zázrak, říkáte si. Prostě důsledek obratné obhajovací řeči a železné logiky. Tuto obhajobu si budete moci poslechnout za malou chvíli.

0: Události známe. Výslech by nám nepřinesl nic nového, stejně jako koktání svědků. Záleží nám jedině na mistrné obhajovací řeči advokáta Letekára. Skvělém kousku právnické výřečnosti. Zde je.
1: Vidíte před sebou, pánové, dva muže značně odlišné. Oběť a viníka. Oběť, začínáme s ní, protože společnost z jakéhosi podivného přežívajícího návyku stále pokládá oběti za zajímavější než viníky. Tedy oběť je zde. A má pěkné jméno ta naše oběť. Jmenuje se ta oběť Baron Gustav Jan Julian Baldachin de Grandpierre. Ano, oběť je tedy baron a nese nejkrásnější jméno a příjmení, které najdeme v análech našeho čadského starobylého Burgundska. Ale oběť nemá dost na tom, že je šlechticem. Ona je i bohatá. Neméně než 100 000 liber renty, nepočítaje v to naděje. Ano, naděje. Nadějemi se nazývá v tomto světě souhrn obnosů, v něž doufáme, slyšíte mě dobře, jež doufáme schrábnout po smrti svých blízkých. Naděje. A ty osoby, které mluví tak radostně o nadějích, ty si zároveň naříkají, že lidé, kteří jim nejsou ničím, se pokusí zavraždit je prosměšný pakatel 2 nebo 3 000. Ale nepředbíhejme. Naše oběť je tedy vznešená a bohatá. Ale to by nebylo nic, kdyby nebyla zdravá. Nuže, pane předsedo, pánové přísedící, páni porotci, podívejte se jen na tu ruměnou tvář. Kdo by kdy řekl, že ten muž, pardon, ten baron, se zotaví z nehody tak strašlivé, že by v ní každý jiný než on nechal kůži. Pravdou je, že pan baron Gustav Jan Julian Baldachin de Grandpierre se má znamenitě. Daří se mu nekonečně lépe než před nehodou, která nás tu dnes všechny schromáždila. Pánové, krev, kterou prolil, mu znamenitě ulevila od vysokého tlaku. V těchto několika měsících, které strávil na lůžku, musíte vidět jen zdravý, prospěšnou léčbu odpočinkem, z níž načerpal z gruntu nový život. Zkrátka, jak se říká, oběť je jako znovu zrozená. Ubohá oběť. A teď, pane předsedo, pánové přísedící, páni porotci, když jsme se z dostatek navzdychali nad soucit budící situací oběti, vrhněme pohled na situaci viníka. Zde je. Viník nenese jedno z těch jmen, jimiž se honosí burgundské anály. Viník se nejmenuje Gustav Jan Julian Baldachin de Grandpierre. Nalezen jako dítě v den svatého Valentína, viník se spokojuje tím, že se jmenuje Valentín. Zkrátka jen Valentín. Viník není šlechtic a je snad bohatý? Vy víte, že nikoli. Nemaje dědictví, ubohý Valentín nemá dnes ani zlámanou grešli. Neboť pan baron Gustav Jan Julian Baldachin de Grandpierre dohnal svou velkodušnost tak daleko, že mu odňal i 35 franků měsíčního platu po dobu těch několika měsíců nucené dovolené trávené ve věznici v Dijonu, kde se Valentín nalézá dík tomu, koho citlivůstkáři nazývají obětí. Nuže, vězte, že než přistoupím k jádru věci, záleželo mi na tom, pane předsedo a páni porotci, abych vám nastínil běžné srovnání mezi obětí a viníkem, mezi...
0: A nyní ukázal na barona velkým gestem a zhrdavým prstem?
1: Obětí Gustavem Janem Juliánem Baldachinem de Grandpierre A viníkem...
0: Na to se obhájce obrátil k zahradníkovi a ukázal na něj nikoli bez nadšení.
1: Viníkem Valentínem, krátce Valentínem.
0: V tomto okamžiku bylo řízení odročeno, což nás nutí pokračovat až po chvíli hudby.

0: Když se obhájce Letekár ujal opět slova, pravil.
1: A nyní, pane předsedo, páni přísedící, pánové porotci, když znáte mravní a tělesný stav oběti a viníka, přistupme k jádru věci. Tak tedy jednoho krásného dne si pan baron usmyslí vyrazit do Nis, kam ho nevede žádný závažný důvod v zájmu obchodu nebo zdraví. Odebírá se tam za jediným cílem, aby se setkal s dívkou, kterou doufal svést. Tato dívka není nikdo jiný než německá a k tomu ještě bavorská učitelka dětí markýze de P., jejíž zámek není daleko od zámku baronova. Naprosto metodicky, jako by postupoval podle logaritmických tabulek, si dal baron zajistit a označit číslem místo v nočním rychlíku, který projíždí Dijonem v 11.30. Navíc si ještě usmyslí odebrat se na nádraží, od něhož ho dělí dobrá půl hodina cesty lesem pěšky. Jeho zahradník, zde přítomný Valentin, kterého poněkud lehkovážně nazýváte viníkem, mu navrhne, že ho doprovodí. Baron odmítne a ještě zdůrazní, že pro 3000 franků nikdo nezabije člověka a tyto 3000 franků má u sebe a upozorní ho na to. Co se odehraje ve Valentinově duši? Valentin věděl velmi dobře všechno o hanebné vášni, kterou baron hýčkal k té německé učitelce, k té bavoračce. Jedním slovem cizince. Ty 3000 franků byly určeny jí, o tom není pochyb. A to nepočítáme další tisíce a tisíce franků, které by ještě následovaly. Valentin je Francouz, pánové. Valentin je vlastenec. A tak učiní prostě to, co by každý Francouz učinil na jeho místě. Předejde barona postranní cestou, počká na něho v houští a ulehčí mu omrské 3000. Operace tohoto druhu se obvykle neobejdou bez nějakého toho silnějšího poúrazového stavu. Bídák zůstal ležet jako mrtvý na zemi. Jako mrtvý, naštěstí pro něho, neboť po několika měsíčním léčení, jak jste mohli sami posoudit, je zcela zotaven, ba daří se mu nekonečně lépe než předtím. A z toho titulu, místo aby obvinil ubohého Valentína, měl mu spíše projevit vděčnost na věky věků, neboť bez Valentína, bez toho odporného viníka, kterého máte před očima, byl by baron nastoupil do vlaku na své pečlivě rezervované místo. Nuže netrvalo ani půl hodiny od chvíle, kdy opustil dižonské nádraží a zmíněný rychlík se srazil strašlivým způsobem, jak si jistě všichni dosud vzpomínáte, s nákladním vlakem. Jeden vagón byl rozdrcen a všichni cestující, kteří se v něm nacházeli, doslova rozmělněni na kaši. Nuže? A právě tento vagón to byl, v němž si oběť, dovolte, abych se zasmál, tak pečlivě rezervovala očíslované místo. Nuže, učiňte si sami závěr. Ach, pane předsedo, páni přísedící, ach, páni porotci, nežádám vás o soucit, ba ani o spravedlnost, ale abych tak řekl, ovroucí projev vděčnosti pro obžalovaného Valentina, kterého tajuplná předtucha dohnala k tomu, že zdržel osudovou cestu svého pána a ve své hluboké oddanosti neváhal použít ani nejhrubších prostředků, aby dosáhl svého cíle. A pak vím o dvou ženách, které pláčí a očekávají rozsudek. Ta čistá duše, Valentínova snoubenka, plavá a líbezná dcera počestného cestáře. A ještě jiná žena pláče.
0: K údivu všech se teď obhájce obrátil slavnostně k Valentinovi.
1: Nastala chvíle, Valentíne, kdy musíte sebrat celé své srdce a vyslechnout odhalení, s nímž jste snad už nikdy nepočítal. Tato druhá žena je tvá matka. Neboť jako nalezenec měl Valentín přesto matku, důstojnou a vznešenou ženu, kterou krutý manžel drží už 35 let v temné věži chmurného zámku v Ruherk. Ubohá matka, ubohá snoubenka.
0: Po těchto slovech se Dijonský soudní dvůr změnil v jedinou bažinu. Tak hojné slzy ronili všichni přítomní. Ale nejkrásnější bylo, když pan baron Gustav Jan Julián Baldachin de Grampier náhle vstal a přivinul k svému srdci svého jedinečného Valentína, svého hrdinského zachránce.
2: Ach, milý Valentíne.
1: Ach, drahý pane.
0: Od té chvíle bylo zproštění obžalovaného hotovou věcí.

0: Je to nejjiskrnější, nejhlubší, nejjemnější a nejvzdělanější humoristický autor své doby a nejen své doby. Sloužil poklonu Alfonzi Alézovi humorista Saša Guitry. Byl to autor s nezaměnitelným smyslem pro černý humor, absurditu a všechny druhy mystifikací. Jehož povídky jsme poslouchali celý tento týden. Dnes tedy konkrétně zajímavý případ z oboru trestního práva, který přeložila Libuše Konupková a z tohoto překladu připravila Svatava Morávková pro rozhlasové vysílání. Učinkovali Jiří Tomek, Jaroslav Kuneš, Aleš Jarý, Vladimír Hauser, Rudolf Krátký, Erik Pardus a Radmila Merličková v režii Zdeňka Kozáka. A všechny povídky, které jsme z pera Alfonze Aléze tento týden vysílali, z pera rodáka z malebného normandského přístavního městečka Honfleur, který se původně rozhodl pro studia chemie, tedy všechny jeho texty, které jsme vysílali, najdete v našem archivu na webu vltava.rozhlas.cz. Příběh tří generací patricijské londýnské rodiny, to je dílo Sága rodu Forsythů anglického spisovatele Johna Galsworthyho, románová trilogie. A my jsme začali minulý týden sledovat tento příběh v okamžiku, kdy je společnosti oznámen nerovný sňatek bohaté dědičky rodu s mladým a poměrně neznámým architektem. Už reakce na probíhajícím večírku ukázaly, že žít v této rodině nebude jen tak. Což jste tedy, o čem jste se mohli přesvědčit minulý týden? Za hodinu vám nabídneme další dvě části tohoto seriálu a tady je ukázka ze třetího dílu.
1: Milí bosiny, potrhlí lidé dělají to, čemu věří, ale většina, Forsythové, s jejich výtvory obchoduje. 3/4 členů naší Královské akademie jsou Forsythové. Patří mezi ně velká část spisovatelů a novinářů. Jsou reprezentanty církevního života a v dolní sněmovně mají drtivou většinu.
2: To nemyslíte vážně?
1: Smrtelně. A chci vás varovat. Je nebezpečné postavit se proti komukoli z nich.
2: Myslíte konkrétně někoho z vaší rodiny?
1: Na vašem místě bych je nepodceňoval.
2: Vy sám prý jste se jim kdysi postavil.
1: Jsem Forsyth a mám velkou výdrž. Ale vám bych to neradil.
2: Nejste jediný, kdo dokáže vydržet.
1: Téhle síle se dá uniknout jen útěkem. Nepokoušejte osud.
2: Je to od vás hrozně laskavé. Odpusťte, jedu na stavbu.
0: Skvěle obsazený seriál podle slavné předlohy natočil v roce 1999 Ivan Chrs. My vám nabízíme třetí a čtvrtou část. Dnes odpoledne, bude to za hodinu v 15. Teď ve 14 hodin a jednu minutu míříme do světa pěveckého umění. Vojtěch Babka připravil tento medailon tenoristy Leopolda Simonoa.
3: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz. Krásné hlasy.
6: Svou hudební i pěveckou hřivnu zdědil po otci, který byl sám úspěšným zpěvákem. Přišel na svět v malé zemědělské obci Saint-Flavien, asi 150 kilometrů severovýchodně od Montrealu. Ještě nebyl ani plnoletý, když poprvé stanul na jevišti. Byla to epizodní role v jednom méně známém díle Žaka Offenbacha a jemu bylo v tom čase 17 let. Mladý umělec na sebe brzy upozornil vítězstvím v soutěži Montreal Symphony Competition, kterou pořádal Montrealský symfonický orchestr, a zakrátko už se představil jako Wilhelm Meister v Thomasově opeře Mignon. Začaly přicházet další významnější pěvecké partie a úkoly a jeho jméno si brzy získalo velmi dobrou pověst v operních domech nového i starého světa. Lyrický tenor zpoza Atlantického oceánu triumfoval v londýnské či pařížské opeře, ve vídeňské státní opeře, v milánské opeře La Scala a také na důležitých festivalech evropské operní mapy v Edinburghu, v Aix-en-Provence a ovšem i v Salzburgu. Zde v Amadeově rodišti vzbudil tento pěvec vlnu nadšení i u stylisticky velmi vyhraněných posluchačů. Kanaďan Leopold Simoneau, jeden z nejoslavovanějších tenorů své doby, se narodil 3. května 1916. A protože to byly právě mozartovské partie, kterými Leopold Simoneau evropské publikum oslovil, otevřeme jeho dnešní medailon líbeznou árií hlavního hrdiny Mozartovy poslední opery. Tamínovi byl právě předložen divukrásný obraz mladé ženy, jejíž vidina jej má provést všemi nebezpečenstvími strastiplné pouti temnou říší. Vydrží-li, na konci cesty se dočká věčného spojení s dívkou, do které se právě na první pohled zamiloval. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den a Leopold Simoneau zpívá árii Tamína z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta.

pařížské opeře jako Tamino v kouzelné flétně, na festivalu v Aix-en-Provence, co by Don Ottavio v Donu Giovannim nebo Ferrando v opeře Così fan tutte, v Glyndebourne jako Idamante v Idomeneovi. Ano, rolemi v operách Wolfganga Amadea Mozarta debitoval kanadský tenorista Leopold Simonot na těch nejdůležitějších místech starého kontinentu. Ale vedle svých mozartovských kvalit, které ho provázely po celou aktivní kariéru, si vybudoval reputaci jako jeden z nejlepších exponentů umění bel canta, skutečného mistra vysokého stylu vokální lyriky. Leopold Simonot se nám právě představil jako Tamino v prvním jednání Mozartovy kouzelné flétny. Vídeňské filharmoniky řídil Karl Böhm. Jedním z markantů staré italské belkantové pěvecké metody byla a je jednolitá kvalita tónu v celém hlasovém rozsahu. A tím se italská stopa otiskla i do francouzské operní tradice. Kolem poloviny 18. století vládl italské opeře, dominující v těch časech ovšem i ve Francii, důraz na uspokojení vytříbeného sluchu milovníků koloraturního vokálního projevu. Čím náročnější part, čím vyšší hlasová ekvilibristika, tím senzačnější úspěch. Pak přišel Christoph Willibald Gluck se svou reformou, která měla do opery vrátit skutečné drama. Gluck se sice přímo do opozice k belkantu nestavěl, ale nadměrné zdobnosti vokálního projevu se cíleně snažil vyhýbat. Ve Francii tuto štafetu po Gluckovi převzal mezi jinými také Étienne Nicolas Méhul. Svou operu Josef v Egyptě pojímá Méhul velmi rafinovaně, jednak jako příklad Gluckova hudebního dramatu, ale zároveň poskytuje představiteli titulní partie vítanou příležitost, aby na poli krásného zpěvu své vokální schopnosti přesvědčivě předvedl. Jak sám Méhul uvádí, jeho biblická opera Josef, někdy nazývaná Josef v Egyptě, nebo Josef a jeho bratři, je drama v próze proložené písněmi. Libreto čerpá z biblické tragédie, která je sama inspirována epizodou z knihy Genesis. Árii Josefa přednese Leopold Simonot.

V Paříži v roce 1807 měla svou premiéru opera Josef v Egyptě, jejímž autorem je Étienne Nicolas Méhul. Poslechli jsme si výstup titulního hrdiny, zpívá nám kanadský tenor Léopold Simonon, jehož teď doprovázel symfonický orchestr berlínského rozhlasu s dirigentem Paulem Straussem. A já věřím, přátelé, že laskavě omluvíte technickou kvalitu archivních gramofonových desek. Jsou to bohužel jediné dostupné nahrávky Léopolda Simonona, které máme ve fonotéce Českého rozhlasu. Ano, nejen koloratura, ale i kantiléna, jakožto charakteristické rysy stylu bel canto, dokáží účinně evokovat lyrickou atmosféru. A lyričtí tenoři dobře vědí, jaké kýžené a vděčné příležitosti jim ve svých operách přichystal další Francouz Ambroise Thomas. Thomasova Mignon je zářnou ukázkou francouzského slohu opera lyrik, se kterou Thomas vlastně navazuje na úspěch Gounodova Fausta. Obě opery od sebe dělí pouhých 7 let, přičemž tímto svým mistrovským dílem Charles Gounod vlastně vytýčil skladatelům francouzské operní školy nový směr hodný následování. Stylově je Thomasova Mignon skutečným hlasatelem lyrické opery, zasazené někam mezi velkou a komickou operu. Tedy stylu, který svého nejvyššího uměleckého úspěchu dosáhl Bizetovou Carmen. Jak se Thomasova Mignon proti velké a komické opeře vymezuje? Opera lyrik, prezentovaná třeba právě tímto dílem, vzešla z reakce na tehdejší excesy francouzské velké opery, tedy děl plných zářivé a třpitivé okázalosti, hudební i dramatické, jak to známe třeba od Meyerbeera, ale zároveň i z reakce na poněkud lacinou trivialitu většiny oper komických, které tehdy vznikaly. Těmito směry se tedy ve Francii ubíraly operní cesty a opera lyrik se pojednou zaměřila na uvěřitelný příběh běžných lidí, přičemž velmi často spatříme v titulní partii opery Milující ženu. Náměty těchto oper jsou však často nefrancouzské. Skladatelé a libretisté nezřídka čerpají z německých literárních zdrojů, kteroužto tendenci jasně dokládá třeba hvězdná trojice ve složení Gounodův Faust, Masnetův Werther a Thomasova Mignon. Všechny tři opery jsou založeny na dílech Johanna Wolfganga Goethe. Musíme ale zároveň zdůraznit, že s těmito německými náměty je samozřejmě nakládáno způsobem zcela francouzským. Vždyť stěžejní linií díla je snaha prezentovat a vyvolat hluboký cit. Často s důrazem na sentimentalitu. Mnohem spíš než na klasicky chladné a oproštěné podání dramatu.

Leopold Simonon se nám představil jakožto Vilém v opeře Mignon z pera Ambroise Thomase. Berlínské rozhlasové symfoniky opět řídil Paul Strauss. Důraz na emoční hloubku je jasně čitelný v jevištních dílech dalšího z vůdčích duchů opery lyrik, Žila Masneta. Jeho snadno přístupné a vděčné melodie oslovily a oslovují mnohé milovníky opery i daleko za hranicemi skladatelovi rodné Francie. Jakožto profesor kompozice na pařížské konzervatoři odchoval Gilles Masnet několik významných žáků, mezi jinými třeba Claude Debussyho. Masnetova čtyřaktová opera Manon, již dobře známe i z našich jevišť, zazněla poprvé v Paříži v roce 1884. Připomeňme si, rytíř de Grie na poslední chvíli zabrání tomu, aby kouzelná dívka jménem Manon vstoupila mezi zdi kláštera. Nějakou dobu žijí klidný a spokojený život, který ale Manon přestává stačit a od svého rytíře odchází. Ale to trochu předbíháme. V čase, kdy de Grie takto dává průchod svým citům, je vše ještě zalito sluneční zorou.

Masnetova opera Manon čerpá námět z románu Abbé Prévosta, který ovšem inspiroval tvůrčí pero několika hudebních skladatelů. A i toto lyrické hudební drama Žila Masneta sklidilo nemalé úspěchy i mimo Francii a možná i trochu zastínilo Manon Lescaut Giacoma Pucciniho, která vychází z téhož námětu. A my spolu s Leopoldem Simonou v roli rytíře de Grie přeskočíme několik obrazů, abychom ho zoufalého ze ztráty zbožňované Manon zastihli, ano, již zcela proměněného. Jakožto kněze ve svatostánku, kam se ukryl, marně doufaje, že se mu dívčin sladký obraz podaří vypudit z mysli i srdce.

Nahlédli jsme do partitury opery Manon Gilles Masneta. Dvě scény rytíře de Grieux zpíval opět Léopold Simoneau. Před chvílí jsme mluvili o italském vlivu na francouzskou operu. Nicméně toto flow, jak se dnes říká, probíhalo často i ve směru opačném. Když to bylo třeba a publikum či podmínky si to žádali, dokázali italští komponisté vtipně přizpůsobit své výtvory francouzskému vkusu. Nevýjímaje je jednoho z nejvšestrannějších operních autorů v celé historii. Jmenoval se Gaetano Donizetti a dokonale to předvedl v roce 1840 ve své Dceři pluku, jež si, jak známo, odbyla svou světovou premiéru právě v Paříži. K nemalému popuzení Hectora Berlioze, který si posteskl, že si Donizetti z Paříže dělá dobité území. Jen o pár let později triumfuje Donizetti ve francouzské metropoli bufou Don Pasquale svým posledním mistrovským dílem a svrchovanou ukázkou komické belkantové opery. Před skokanem k těmto operním arcidílům však byla už o dekádu dřív komická opera Nápoj lásky, ovšem i ona psaná na francouzský námět. A liričtí tenoři naleznou několik prvotřídních příkladů árií pro svůj hlasový fach i v partu plachého milovníka Nemorína.

Gaetano Donizetti, opera Nápoj lásky, romance Nemorína ze druhého jednání. A s ní opět na stanici Český rozhlas Vltava tenorista Leopold Simoneau. Francouzské souvislosti má, jak známo, i opera La Traviata Giuseppa Verdiho. Už třeba jen tím, že námětově vychází z románu Dáma s kameliemi Alexandra Dumase mladšího. La Traviata tvoří spolu s Rigoletem a Trubadurem trojlístek oper Verdiho střední tvůrčí periody, které založily jeho světovou slávu. Tragédie dívky doslova sešlé z cesty La Traviata se však od Rigoleta a Trubadura v mnohém odlišuje. Po vypjatých dramatech Rigoletovi a Trubadurovi s jejich složitými konflikty, které poznamenávají životy několika lidských generací a které se rozpínají do hrdinské šíře, přichází La Traviata prakticky z jiné planety. Lyrická opera se zacílením na pocity a nálady. Intimní a expresivní drama, které se dokonale zrcadlí v hudebním obrazu vytvořeném s mistrovskou dramatickou oproštěností a zdrženlivostí. A velká árie, kterou Alfred přednáší na začátku druhého jednání, pak může být pro celou operu hudebně signifikantní. La Traviata a jmenovitě Alfredův part je v ranku Verdiho oper zcela ojedinělý. Od pěvce si žádá vysoké mistrovství belkantové techniky mezza voce. A konec konců, Verdiho Alfred byl milníkem i pro Leopolda Simoneau. V lyrické opeře v Chicagu, kde zpíval ve druhé polovině 50. let, ho stvárňoval po boku Marie Callas. Leopold Simoneau zpívá árii Alfreda, doprovází opět berlínský rozhlasový orchestr, který řídí Paul Strauss.

Alfred je mladý hrdina okouzlený kurtizánou Violetou a podobně jako třeba rytíř de Grie, s ní zatouží odjet třeba na konec světa, kde jejich lásku nebude nikdo a nic narušovat. Na chvíli se to dokonce povede a Alfred si může zpívat Io vivo quasi in ciel. Připadám si, že žiju v nebi, ale jak víme, lásku Alfreda a Violety zničí společenské konvence, pro něž je svazek mladého příslušníka pařížské měšťanské rodiny s někdejší kurtizánou nepřijatelný. A zničí ho ve finále pak i osudná nemoc titulní hrdinky. Arii Alfreda z opery La Traviata zpíval Leopold Simonon. A po Mailovi, Masnetovi, Thomasovi a Verdim přichází německý skladatel Friedrich von Flotow, který ovšem také rozšiřuje početnou rodinu autorů úzce svázaných francouzskou kulturou i francouzským hlavním městem, co by velkou operní metropolí své doby. Flotovův styl prozrazuje mnoho z inspirací francouzskými komponisty, Boaldiem, Adamem nebo Oberem. Na druhou stranu ovšem ve srovnání s těmito mistry ze země galského kohouta mecklenburský skladatel Flotow ve své hudbě německý původ a kořeny nezapře. Takže jeho díla pro operní jeviště můžeme zaškatulkovat jakožto tradiční ukázky německé opery, kultivované především autorem Cara a tesaře Gustavem Albertem Lorzingem. Friedrich von Flotow dovedně kloubí pocity i nálady hlavních hrdinů tak úspěšně, jako třeba jeho krajan Otto Nikolaj, autor Veselých paniček Windsorských, dokázal propojit německý instrumentální styl s italskou kantabilitou. Marta Friedricha von Flotowa započala svou jevištní cestu úspěšnou premiérou ve Vídni v roce 1847. A Lionelova arieta ze třetího jednání se hned poté zařadila do standardního repertoáru velkých pěvců bel canta.

Leopold Simoneau došel z provinční kanadské vesničky až do těch nejprestižnějších operních domů světa. Zpíval a nahrával se světovými orchestry a se světovými dirigenty Karajanem, Waltrem, Munchem, Mitropulosem, Furnetem, Beechamem, Rosbaudem. S publikem se rozloučil partem v Händlově oratoriu Mesiáš v roce 1970 a pak se ještě řadu let věnoval mladým adeptům pěveckého umění jako oblíbený hlasový poradce. Simoneau se dožil 90 let. Na hudební Parnas se odebral 24. srpna 2006. Ovšem, co by Flotovův Lionel, v kteréžto partii jsme ho právě slyšeli, se Leopold Simoneau představil jako velmi mladý. V New Yorku ho stvárnil už ve svých 30 letech. Ve stejnou dobu si také vzal za manželku sopranistku Pierrette Allary, s níž posléze přesídlil do Francie a s níž také často vystupoval na operním jevišti jako partner, neboť paní Pierrette jako lyrický koloraturní soprán představovala tentýž pěvecký fach jako samotný Leopold Simoneau. Od mikrofonu stanice Vltava vás zdraví Vojtěch Babka. Děkuji vám, že jste se mnou celou hodinu strávili nad archivními nahrávkami a spolu s mistrem zvuku Jiřím Matějčkem vám přeji stále ještě krásný den s Vltavou. A na závěr dnešního setkání uslyšíme Pierrette Allary i Leopolda Simoneau v duetu. V duetu Roberta Schumana s titulem, jak jinak, On a ona. Dnešním slovníkem možno říci párová terapie. On, i když pohlédnu do tichého údolí, kde se v slunečním svitu skví bezpočty květin, mám zrak jen pro jednu. Její modré oči už se mnou také patří do kvetoucích luk a odráží se v orosených poměnkách. Ona, vyhlédnuli z mého okénka v hodině, kdy nade mnou září tisíce hvězd, mne poutá jen ta nejušlechtilejší. Už i on se mnou tmavé nebe pozoruje a jeho drahý obraz se v něm zrcadlí.

0: Sprchni, sladký obraze, tak to nadepsal Vojtěch Babka, tyto krásné hlasy, které byly věnovány Leopoldu Simonovi, kanadskému tenoristovi. Jehož medailon jsme vám dnes v premiéře nabídli. Příští týden v této hodině uděláme malou odbočku od klasického zpěvu. Jednak totiž budou krásné hlasy reflektovat filmovou tématiku letošních vltavských prázdnin na jejich sklonku. No a jednak jimi připomeneme jedno kulaté výročí. Z té narozeniny by 3. srpna oslavil Tony Bennett, americký jazzový zpěvák, jehož hlas provází také řadu filmových hitů, no a právě z nich budeme přesně za týden vybírat ukázky. A filmové plátno ještě více spopularizovalo už tak slavný románový příběh, který ovšem dostal také rozhlasovou podobu a tu vám nabídneme v zápětí.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tak dobré sváteční odpoledne v 15 hodin, milí posluchači. Daniela Čermáková ještě jednou a naposledy přeje hezký den, zdraví od mikrofonu a ještě než se rozloučí, zve k návštěvě rozhlasového divadla.
1: Hra pro pamětníky.
0: Nositel Nobelovy ceny za literaturu, romanopisec John Galsworthy, byl svědkem přerodu britské společnosti z pozdně viktoriánské v moderní a jako pečlivý kronikář zaznamenal na osudech vyšší vrstvy úpadek duchovních hodnot a narůstající fixaci na hodnoty materiální. Jeho nejslavnějším dílem je bez pochyby sága rodu Forsythů. A my vám v čase hry pro pamětníky od minulého týdne nabízíme vždy dvě části celkem 12-dílného seriálu, který natočil v Českém rozhlase v dramatizaci Františka Pavlíčka režisér Ivan Chrs. A nám se představuje plejáda skvělých herců tehdejší doby. Seriál, jak už bylo řečeno, byl natočen v roce 1999 s Vladimírem Rážem, Veronikou Žilkovou a dalšími. Tak krásný poslech.
3: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha první, Vlastník, díl třetí. Všichni Forsythové nesou na své životní pouti krunýř společenského postavení, majetku, známostí, rodinných svazků uprostřed světa, složeného z tisíců Forsythů nejrůznějších jmen. V tomto světě se Filip Bosiny musí Forsythům jevit jako výstřední podivín, navíc s prázdnýma rukama. Jeho vstup do společenství Forsythů je v podstatě hrou o život, protože mu chybí to hlavní. Instinkt vlastnictví a put sebezáchovy. A co je nejpovážlivější, vůbec mu nezáleží na tom, co se o něm šeptá nebo už i povídá nahlas. Zvěsti o tom, že John se přestala stýkat s Irenou, že Bosiny ji naopak až příliš často vyhledává, to všechno se jen po jistou dobu dalo omlouvat stavbou Soamesova domu.
4: Ach, ten tvůj nešťastný dům, Soamesy.
5: Tatínku, jaký máš důvod k takovému verdiktu?
4: Milý hochu, aspoň svému otci by ses mohl svěřit.
5: Nemám se z čeho zpovídat. Dům je krásný zvenčí i zevnitř.
4: Jenže co ti přinesl starostí? Ten Bosiny je podle mého názoru nezodpovědný člověk. Jenom umělec.
5: Uzavřel jsem s ním dohodu. Dosud ji respektoval. Pokud by se v tom něco změnilo, budu si vědět rady.
4: Mně sice nikdy nikdo nic neřekne, ale vím alespoň tolik, že ten člověk tvé instrukce provokativně ignoruje. Přece se od něho nenecháš tahat za nos. Jsou to tvoje peníze.
6: Pane Forsythe, stavba domu je dokončena. A tím jsem jako architekt splnil své povinnosti. Jestli mám pokračovat v práci na vnitřním zařízení, musíme mít absolutně volnou ruku. Jenže vy co chvíli vyžadujete věci zcela protichůdné mým záměrům. Musíte se rozhodnout, jestli chcete, abych provedl vnitřní zařízení podle své představy, nebo abych se další práce vzdal.
7: Milí Bosiny, celou dobu jste měl naprosto volnou ruku. Ale měl byste vzít na vědomí, že celkový náklad na dům a jeho zařízení nesmí včetně vašeho honoráře překročit 12 000 liber. Uvědomte si, že už i to je o 4 000 víc, než jsem původně zamýšlel vydat. Další změny v rozpočtu jsou prostě nepřijatelné. I za cenu revize naší smlouvy.
6: Pane Forsythe, ve věci tak citlivé, jako je vnitřní zařízení vašeho domu, není možné se předem vázat na přesnou cenu, revidovat původní plán k jeho škodě kvůli 20 nebo 50 librám. Zdá se, že už máte pokrk mých nároků a bude tedy lépe, když se vzdám další práce.
7: Bosiny, nechci vám hrozit sankcemi, kdybyste uvedenou částku překročil o nějakých 20 nebo nejvýše 50 liber. V tomto smyslu máte naprosto volnou ruku k dokončení vnitřního zařízení mého domu. Ale to je opravdu nejvyšší suma, na kterou jsem ochoten přistoupit.
8: Strýčku Jolione, jistě jste už taky slyšel o problémech okolo stavby mého domu. Do dnešního dne jsem zaplatil o polovinu víc, než jsem původně předpokládal.
9: Já se o tvé věci nezajímám. Jestli Bosiny mu nevěříš, neměl si mu stavbu zadávat. A už vůbec nechápu, proč s tím jdeš za mnou.
8: Tady nejde o Bosinyho, ale taky o mou sestřenku a vaši vnučku.
9: June s tím nemá nic společného.
8: Je to jeho snoubenka. Velmi se v té věci angažovala, možná rozhodujícím způsobem.
9: Tak s tím jdi za ní, mě tvoje starosti nezajímají.
8: Udělal jsem to pro klid svědomí a kvůli rodině. Vaše autorita má rozhodující význam.
9: Co tomu říkáš?
10: Mluvil jsi o tom s June, tatínku?
9: No, do toho se mi právě nechce. Zrovna teď, když je v takovém psychickém stavu.
10: Měla by jít k lékaři.
9: Nechce, je paličatá jako mezek. K tomu zasnoubení jsem neměl dát souhlas. A ten Bosiny, tomu bych nejradši jednu vrazil.
10: Co vlastně provedl?
9: Ten člověk se k ní nechová, jak by měl. Ty asi budeš na jeho straně, Joe, protože si kdysi provedl totéž.
10: Čeho se vlastně Bosiny dopustil? Zamiloval se do jiné ženy?
9: Říká se to.
10: O koho jde?
9: O Soumsovu manželku.
10: O Irenu? Ale to je přece její nejlepší přítelkyně. Chudák děvče.
9: Joe, prosím tě. Byl bych ti velice vděčný, kdybys s tím Bosinym ztratil pár slov. Chodíš do stejného klubu jako on. Jde přece o tvou dceru.
10: To není zrovna příjemný úkol.
9: Prosím tě, Joe, udělej to pro mě. Ale tak, abys neskompromitoval June. Nemůžu se dívat, jak se trápí.
10: Tak dobrá. Zastavím se za ním v klubu.
9: Chci mít v té věci jasno.
10: Jak se máte, Bosiny?
6: Děkuju. A vy?
10: Jak jste daleko se stavbou domu pro mého bratrance?
6: Za týden budeme, chvála Bohu, končit.
10: Chvála Bohu? Já, když končím práci na obrazu, je mi, jako bych se loučil se svým dítětem.
6: Nevěděl jsem, že malujete.
10: Jenom akvarely, ze záliby. A někdy ani nevím, jestli ve svou práci věřím.
6: Jak můžete malovat, když v to nevěříte?
10: Asi proto, že jsem Forsythe.
6: Myslel jsem, že se k ním nehlásíte.
10: Já teď nemyslel svou rodinu, ale jistý živočišný druh. Tenhle náš klub má mezi svými členy stovky Forsythů.
6: Podle čeho je poznáváte?
10: Podle smyslu pro vlastnictví.
6: Všichni jsme svým způsobem v moci vlastnictví. Zasahuje do všeho. I do našich citů.
10: Jenže pro Forsythy to znamená mnohem víc. Vědí vždycky líp než vy, co je správné, a jejich poznávacím znamením je to, jak pevně drží své vlastnictví. Ať jsou to domy, ženy, peníze nebo dobrá pověst.
6: Mluvíte o nich, jako by představovali půlku Anglie.
10: Větší půlku, dokonce lepší, tu majetnou. Uvědomte si, že právě jejich bohatství umožňuje existenci umění, literatury, vědy, dokonce i náboženství. Kdybychom byli bez Forsytů, kteří ničemu z těch věcí nevěří, ale všechny používají. Milí Bosiny, potrhlí lidé dělají to, čemu věří, ale většina, Forsytové, s jejich výtvory obchoduje. 3/4 členů naší Královské akademie jsou Forsytové. Patří mezi ně velká část spisovatelů a novinářů. Jsou reprezentanty církevního života a v dolní sněmovně mají drtivou většinu.
6: To nemyslíte vážně?
10: Smrtelně. A chci vás varovat. Je nebezpečné postavit se proti komukoliv z nich.
6: Myslíte konkrétně někoho z vaší rodiny?
10: Na vašem místě bych je nepodceňoval.
6: Vy sám prý jste se jim kdysi postavil.
10: Jsem Forsyt a mám velkou výdrž. Ale vám bych to neradil.
6: Nejste jediný, kdo dokáže vydržet.
10: Téhle síle se dá uniknout jen útěkem. Nepokoušejte osud.
6: Je to od vás hrozně laskavé. Odpusťte, jedu na stavbu.
11: Ireno, vedu hosta.
6: Dobrý večer.
12: Vítám vás, File.
11: Představ si, že chodil sem a tam před naším domem a neodvážil se prý dovnitř.
6: Netroufal jsem si.
12: Byli jsme přece domluveni, že přijdete.
11: Patrně zapomněl, že jste byli domluveni. Neschánějí se po vás na stavbě, Bosiny? Při dokončování domovního zařízení jste potřebnější tam, než na ulici před mým bytem. Ale o tom ať rozhodne Irena. Já se zatím převléknu. Ireno, pozví pana Bosinyho na večeři. Jestli o to stojíš.
12: Filipe, vy jste opravdu chodil před domem?
6: Odpusťte mi to. Vím, že se chovám nemožně, ale nedokážu se ovládnout. Dnes mě v klubu oslovil Julian Forsyt, otec June. Nevím, jestli kvůli ní nebo kvůli vám. Bylo mi hrozně po tom rozhovoru. Nevěděl jsem, kam jdu a najednou jsem stál před vaším domem. Nedokázal jsem odejít ani vstoupit dovnitř. Pak mě tam přistihl on jako zloděje. Přivedl jsem vás do trapné situace.
12: Kvůli mně si nedělejte starosti. Pojďte do jídelny.
6: Ireno, já tu přece nemůžu zůstat na večeři. Omluvte mě, ale já bych to nedokázal. Připadám si jako na pranýři, ztrácím rozum. Kdy vás uvidím?
12: Zítra v 5. V botanické zahradě.
6: Díky. A odpusťte mi.
11: Kde pak je náš slavný bukanýr? Upláchl?
12: Prosí, abys ho omluvil.
11: Ireno, nezdá se ti, že ten člověk se chová dost výstředně?
12: Proč to říkáš mně?
11: Já si prostě nepřeju, aby sem chodil bez mého pozvání. A ty si laskavě uvědom, že jako moje manželka máš jisté společenské závazky.
12: Snažím se je plnit.
11: Ale chováš se ke mně, jako bych byl cizí člověk.
12: Láska se nedá vynutit.
11: Tak ses neměla vdávat.
12: Já vím. Přijala jsem jistý závazek, ale až později jsem poznala, že se s ním nedovedu vyrovnat.
11: Tohle přiznání není východiskem.
12: Ty jsi mi před svatbou slíbil, že mi dovolíš odejít, když se naše manželství nevydaří.
11: Bylo by se vydařilo, kdyby se schovala, jak se sluší navdanou ženu. Ireno, pochop, co pro mne znamenáš. Jsi to hlavní v mém životě.
12: Jenže já k tobě nic necítím. Dovol mi odejít.
11: To je nesmysl. Co by jsi pro boha počala? Peníze nemáš. Co bys dělala?
12: Nějak bych si poradila.
11: Ireno, zavázala ses jednou provždy k něčemu, co ti nepřipadalo nemožné.
12: Dnes vidím, že bez opravdového citu to není možné.
11: Tohle člověka napadne teprve, když se upne k někomu jinému. Prosím tě, vzpamatuj se.
12: Milostivá paní, přijel otec pana Forsyta a rád by s vámi mluvil.
4: To je v pořádku, Gilsonová. Ireno, mám vám vyřídit srdečný pozdrav od své ženy. Těšila se na výšku kočárem, ale pak se jí udělalo nevolno, tak jsem přijel poprosit vás. Buďte hodná holčička, vemte si klobouk a pojďte se projet. Spojíme příjemné s užitečným. Koně se proběhnou a my si můžeme v klidu popovídat.
12: Kam chcete jet?
4: Na Robin Hill. Dům prý už je hotový.
12: Nevím, jestli by Soames byl rád, že jsem jela zrovna tam.
4: Ale vždyť to byl jeho nápad, abych vás tam odvezl. Bude tam taky.
12: Nezlobte se, ale já nepojedu.
4: Ireno, on vás má tak rád. Tak proč mu taky neprojevíte trochu lásky?
12: Nemohu projevit, co ve mně není.
4: Já vás prostě nechápu. Postavil vám na venkově nádherný dům. Všichni se snažíme být na vás hodní. Vzpamatujte se. Mějte rozum. Ten člověk je přece zasnoubený s June. Tak kdy se s ní vlastně ožení?
12: To by vám mohla spíš říct ona.
4: Byli jste přece nejlepší přítelkyně. Snad jste se nerozešli ve zlým.
12: Slyšel jste něco?
4: Mně nikdo nikdy nic neřekne. Ale vy byste měla trochu myslet na budoucnost. Soames je dobrák, ovšem i jeho trpělivost má své meze. A kdyby něco, byla by to vaše vina. Neměla byste nikoho na své straně.
12: Děkuji vám za starostlivost. A pokud jde o výlet na Robin Hill, omluvte mě, prosím.
4: Hele, já to Soamesovi slíbil. Je to tam nádherné. Samý mramor a sklo. Pohádkový palác.
12: Ne, nezlobte se. Nikam nepojedu.
4: Abyste jednou nelitovala.

0: No, konec konců to možná bylo lepší, že si nejela s mým otcem. Došlo tam k trapnému výstupu. Náš přítel Bukanýr si myslel, že mě nemusí brát vážně. Teď toho bude litovat.
1: Tvůj otec horoval, jak je dům krásný.
0: Nejde o krásu. Na počátku jsme dohodli konečnou částku za stavbu na 8 000 liber. Pak jsem souhlasil s jejím zvýšením na konečných 12 000. Jenže dnes jsem se dověděl, že Bosiny tuto sumu znovu překročil. O celých 400 liber.
1: Dal jsi mu přece volnou ruku.
0: Dal jsem mu taky slušný honorář. Teď se mu zmenší přesně o ty 400.
1: To ho zrujnuje. Uvědomuješ si, že nic nemá? A pro tebe 400 liber tak moc neznamená.
0: Ty mu chceš dělat advokáta? Snad ti dokonce nepopletl hlavu.
1: Je mi sympatický.
0: Já jsem bohužel pochopil příliš pozdě, že je do tebe zamilovaný. Ale ani ve snu by mě nenapadlo, že ty by ses mohla zahodit s takovým.
1: A proto ho chceš zničit. Ne kvůli 400. Jenže já se s ním nezahodila, to neříkej.
0: Všechno se to stalo kvůli domu, který jsem nechal postavit pro tebe.
1: Jen proto, abys mě dostal z Londýna. O nic jiného ti nejde.
0: Já byl k tobě příliš schovývavý. Ale každá chyba se dá napravit.
1: Dobrou noc.
0: Počkej. Promiň. Takhle nemůžeme žít. Ireno. Ireno, odemkni.
2: Většina lidí považuje Soamesovo manželství s Irenou za úspěšný svazek. On je bohatý, ona krásná a není důvodu, aby to spolu netáhli dál, i když se nemají rádi. Dobrá polovina manželství středních vrstev zachovává tato pravidla kvůli zdání posvátnosti rodiny a nedotknutelnosti vlastnictví. Kdo se ovšem tomuto nepsanému zákonu vzepře, dopadne jako před mnoha lety mladý Julian Forsythe. Stal se vyvržencem, byl vyobcován z úctyhodné rodiny do chudého domku, protože jako pojišťovák u Lloyda navíc neměl.
3: Tatínku.
4: Divíš se, jak jsem se dověděl tvou adresu?
3: Byl bych ti kdykoliv řekl sám.
4: Vím dokonce, že touhle dobou je tvoje žena s dětmi na procházce. A že budeme sami.
3: Záleží na tom tolik. Pojď dál, tatínku.
4: Přišel jsem ti říct, že jsem změnil závěť. Tenkrát jsem ti odkázal jen 20 000, všechno ostatní jsem připsal tvé dceři. Měl to být trest za to, čím se zprovinil proti své rodině.
3: Ale to mé, jak ty říkáš, provinění pořád ještě trvá.
4: No, události z poslední doby mě donutily revidovat názor na posvátnost naší rodiny. Chtěl bych vyjádřit změnu mého vztahu k tobě a vrátit ti postavení, které ti patří.
3: Nestojím o rehabilitaci v očích Forsythů.
4: Ale já stojím o tebe.
3: Kvůli tomu nebylo třeba měnit závěť.
4: Chci, aby si tvoje rodina mohla přilepšit. Budeš dostávat slušnou roční rentu. Po mé smrti dostane June 50 000 a ty zdědíš všechno ostatní pozemky, domy, akcie a cenné papíry zhruba za 100 000.
3: Tatínku, prosím tě.
4: Neprotestuj, nestojím o komentář. Budu mít radost, když se trochu víc věnuješ June. A třeba budeš mít dost času i pro malování svých akvarelů.
3: O tom víš taky?
4: Dokonce jsem si 2 koupil u Jobsna. Můžeš cestovat a dětem dopřát nejlepší školy. Tvoje žena se mnoho let musela jistě uskrovňovat.
3: June o tom ví?
4: Řeknu jí to co nejdřív. Umožnil jsem jí zřízení hezké malé galerie s ateliérem a bytem, aby byla samostatná. O jejím zasnoubení si nedělám iluze.
3: Jenomže s tím se asi nedá nic dělat.
4: Dneska tomu už líp rozumím. Irina a Soames se vůbec k sobě nehodí, to se pak těžko hledá viník.
3: Nejde o vinu, tatínku.
4: Já vím. Mně je líto především June. Je to ironie, že právě na její popud Soames zadal stavbu svého domu Bosinimu.
3: Slyšel jsem, že Soames na něm chce u soudu vymáhat částku, o kterou Filip překročil rozpočet.
4: Při tomhle soudním procesu by vůbec nešlo o peníze. No, už radši půjdu, Joe. S tvou ženou se rád setkám někdy jindy, až bude vhodnější příležitost.
3: Tatínku, jsem na rozpacích, jak ti poděkovat.
4: V mých letech, chlapče, zbývá člověku jediná radost. Dávat svým drahým, co jim zůstal dlužný. Chtěl bych ti vynahradit strasti 14 těžkých roků.
3: Navzdory všemu byly nádherné.
4: Pohlaď za mě, děti. A pozdravuj svou ženu.
0: Byl znova. Paní Irena je doma?
1: Přišla před chvílí, pane.
0: Řekla vám, kdy bude večeře?
1: Milostivá paní večeřela ve městě.
0: Dobrý večer. Smím vědět, kde jsi byla, Ireno?
1: Neudělala jsem nic, z čeho bych se měla zpovídat.
0: Jak dlouho bude trvat tenhle vztah mezi námi? Kdy se ke mně začneš chovat jako k manželovi?
1: To už jsme si snad vysvětlili.
0: Tvé vysvětlení je absurdní. Jako tvůj manžel mám jistá práva a ty je musíš respektovat.
1: Tím se nic nemění. Promiň, jdu si lehnout.
0: Už moc dlouho si zahráváš s ohněm.
2: Té noci Soames uplatnil svá práva a jednal jako muž. Podle svého názoru právem zlomil odpor ženy, která byla jeho zákonitou manželkou. U snídaně seděl sám a Irena se už potom nevrátila. Soudní přelíčení ve sporu s Bosinim přečkal duchem nepřítomný. Na návrat domů myslel s obavami, tušil, že Irenu tam nenajde. A proto raději zamířil k otci.
5: Mně už se ty ustavičné řeči o Ireně a jejím ctiteli zajídají.
6: Kdo ví, koho jsi viděl, Georgi?
7: Nikdy jsem neviděl Irenu takhle strápenou. A on vypadal ještě hůř. Asi mu řekla něco hrozně nepříjemného. Vypadal, jako by dostal palicí do hlavy. Choval se jako nepříčetný. Vyběhl z vagonu, pak se zřejmě chtěl vrátit, jenže vlak se mezi tím rozjel.
5: Co mu asi tak mohla říct?
7: Vypadal hrozně. Já se pustil za ním.
5: Proč?
7: Měl jsem strach, aby se mu něco nestalo. Nakonec jsem ho dohonil, ale on mě zřejmě nepoznal. Na křižovatce ho zastavil strážník a si myslel, že to je opilec. Nakonec se mi ztratil v zástupu lidí.
8: Pane, přišel pan Soames.
6: Georgi, před Soamesem ani slovo o tom, co jsi tu vyprávěl.
7: Třeba se dovíme něco od Soamese.
5: Mně nikdy nikdo nic neřekne.
0: Dobrý večer.
5: Vítám tě, hochu.
7: Jak pak dopadl soud?
0: Bosiny mi musí uhradit 350 liber.
7: Toho zrujnuje.
5: Čím se hájil?
0: Vůbec se k soudu nedostavil. Nakonec jednání začalo bez něho.
5: Tak to ti, hochu, gratuluju.
6: Kdy se budete stěhovat do nového domu?
0: Nevím.
5: O tom rozhodne tvoje žena, viď?
0: Ona odešla.
5: Kdo odešel?
0: Irena mě opustila.
6: Cože? Co to povídáš?
5: Nikdy jsi mi neřekl, že tě chce opustit.
0: Jak jsem to mohl vědět? Co teď mám dělat?
6: Jít za ní a přivést ji zpátky.
0: Jenže já nevím, kde je. Kam šla?
5: Kam jinam, než za tím zatraceným bukanýrem.
7: To sotva. Odjela vlakem, kdežto on se potácel po ulicích jako blázen.
5: Nejspíš byl opilý.
0: Ty jsi je viděl spolu, Georgi?
7: Seděli ve vagonu, ale on pak vyskočil a hnal se ven. Počínal si jako šílený.
5: Já to říkal od začátku, že ten člověk nepatří do rodiny Forsythů.
6: Teď o tom nebudeme mluvit. Soamesi, dneska zůstaneš na noc tady.
0: Co když se Irena vrátí domů?
7: Tak o tom silně pochybuju.
5: Ty se do toho nepleť, Georgi. Tohle je naše věc.
6: Hlavně o tom s nikým nemluv, Georgi. Uvidíte, že nakonec všechno dobře dopadne. Soames ji určitě přivede zpátky.
9: Jsem rád, že jsi přišla, June. Chci ti říct něco důležitého. Jsi nemocná, nebo se něco stalo?
10: Nic světoborného.
9: Bosiny prý prohrál soud se Soamesem, ale to asi víš.
10: Vím. Od Ireny.
9: Vy jste se smířili?
10: Čekala jsem na Filipa v jeho ateliéru. A ona tam přišla. Bylo to hrozně smutné. Teď mě mrzí, že jsem na ní byla tak zlá. Jednu chvíli se mi zdálo, jako by mi chtěla říct, že se Filipa vzdává. A najednou byla pryč. Jako by se rozplynula. On vůbec nepřišel. Tak jsem se rozjela za tebou. Nevím, co teď.
9: V tomhle já ti neporadím.
10: Chtěl jsi mi říct něco důležitého.
9: Smířil jsem se s tvým otcem. Tebe to nezajímá?
10: Mě teď trápí jiné věci, dědečku.
9: Já vím, holčičko, jenže tvoje trápení není na světě jediné. Byl bych rád, kdyby se třeba s otcem a jeho rodinou nechtěla stýkat.
10: Nevím proč, když je sám patriarcha rodu vzal na milost.
9: Víš, tvůj otec je milý člověk, má smysl pro umění. Tvoje nevlastní matka je citlivá, vzdělaná žena. A ty děti jsou k pomilování. Ty mi nevěříš?
10: Ale ano. Udělal jsi dobře, dědečku.
9: Bude kolem toho spousta všelijakých řečí.
10: Ale na to vůbec nemusíš dbát. Víš, co by si mohl udělat? Phil postavil pro Soamese v Robin Hillu překrásný dům, jenže bez Ireny. V něm Soames nikdy nebude bydlet.
9: No a co?

0: Jamese, děličku, představ si, že se nastěhujeme do domu, který si dal postavit náš velký vlastník. Bylo by to nádherné. A pro tatínka by to znamenalo satisfakci.
1: To mě nenapadlo.
0: Dědečku, moc tě prosím, udělej to.
2: Jolione, vítám tě. No to je mimořádná událost. Kdy jsi u nás byl naposledy?
1: Jak pak se ti daří?
2: Dobře, i špatně. Hned zavolám Emily.
1: Nepřišel jsem na oficiální návštěvu. Jen se chci zeptat, co bude s tím domem, který pro Soumse postavil Bosiny.
2: Proč se o to zajímáš?
1: Slyšel jsem, že Soumse tam bydlet nebude. Já bych se rád přestěhoval na venkov nedaleko Londýna, kdyby cena toho domu byla přiměřená.
2: Soumse to stálo fůru peněz.
1: No, tak z toho nic nebude.
2: Julione, Soumse je náhodou tady, sedí nahoře u Emily. Nechceš si s ním promluvit?
1: To nespěchám. Kromě toho mám spoustu dalších zajímavých nabídek.
2: Julione, pochop. Mně nikdo nikdy nic neřekne. Snad by ses tedy mohl domluvit rovnou se Soumsem.
1: Jamesy, já na takové jednání nejsem.
3: Tatínku, dole čeká... Promiňte, strýšku Julione.
1: Soumsy.
3: Je tu Sharon, nepoznal jsem vás hned. Tatínku, přišel policejní inspektor.
2: Ať jde dál.
3: Pane inspektore, prosím.
4: Pánové, promiňte, že ruším. Včera večer došlo k dopravní nehodě, při které byl smrtelně zraněn muž, jehož totožnost je třeba potvrdit. V jeho plášti jsme našli předvolání k soudu, ve kterém byla uvedena tato adresa. Pánové, kdo z vás je pan Soumse Forsyth?
3: Já. To jsem já.
4: Žádám vás, pane Forsythe, abyste se dostavil do pitevny.
3: Ano, ovšem.
2: Pojedu s tebou, Soumse. Co se vlastně stalo?
4: Pan Bosiny se stal obětí dopravní nehody. Kočí toho povozu vypověděl, že ten muž se zřejmě vrhl pod jeho vůz se sebevražedným úmyslem.
2: Nesmysl.
4: V novinách se rovněž objevila hypotéza o sebevraždě. Ten člověk prý prohrál soudní proces.
3: To není důvod k sebevraždě.
1: Jak pro koho?
2: Julione, pojeď s námi. Byl to přece snoubenec tvé vnučky.
1: Pokud inspektor nebude proti tomu?
4: Naopak, čím více svědků, tím lépe. Prosím, pánové.
5: Podle očitých svědků si Philip Bosiny počínal jako rozčilený až k nepříčetnosti a nevěnoval pozornost svému okolí. Domněnka o sebevražedném úmyslu nebyla prokázána. Nikdo ze zúčastněných si však neuvědomil, že tato smrt znamená počátek rozvratu rodiny Forsythů. Navenek budou prosperovat dál, ale kmen jejich stromu je smrtelně zasažen, sežehnutý týmž bleskem, který srazil Bosinyho. Podezření ze sebevraždy by je kompromitovalo. Budou se proto na událost dívat jako na spravedlivý zásah prozřetelnosti, neboť Bosiny ohrozil dva pilíře jejich existence. Vlastnictví a posvátnost rodinného krbu.

Tak to byla na Vltavě třetí kapitola 12-dílné rozhlasové dramatizace románu Johna Galsworthyho Saga rodu Forsythů. Anglický prozaik a dramatik a také nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1932 se narodil 14. srpna roku 1867. Minulý týden, tedy od jeho narození, uplynulo plných 159

let. A jeho nejznámějším dílem je právě románová trilogie Sága rodu Forsythů, kterou na Vltavě posloucháme ve 12 kapitolách. Dnes odpoledne vám nabízíme kapitoly 2, ta čtvrtá nás čeká už za pár minut. Zpět k části třetí, která právě skončila, v ní jsme slyšeli Vladimíra Ráže, Veroniku Žilkovou, Jiřího Plachého, Jiřího Holého, dále účinkovali František Němec, Daniela Kolářová, Petr Křiváček, Viktor Preiss, Jan Hart, Bořivoj Navrátil a Blanka Bohdanová. K dramatizaci románu Sága rodu Forsythů se tedy vrátíme za pár minut. Posloucháte Vltavu, pěkné nedělní odpoledne.

0: Mackie Messer neboli McKnife, slavná píseň, hit nejen své doby, z té slavné třígrošové opery nebo také krejcarové opery, kterou v roce 1928 ve spolupráci s dramatikem Bertoldem Brechtem napsal americko-německý skladatel Kurt Weill. Jeho McKnife je a také byla na repertoáru řady interpretů. My jsme teď poslouchali verzi, kterou natočil americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Teď se ale vracíme k dílu dalšího významného tvůrce 20. století, který ovšem na rozdíl od Kurta Weilla působil ve zcela odlišné umělecké oblasti. Vracíme se ke slavnému příběhu tří generací patricijské londýnské rodiny, kterou napsal anglický prozaik a dramatik John Galsworthy, a na Vltavě ve nedělní programové řadě Hra pro pamětník uvádíme jako 12-dílnou rozhlasovou dramatizaci.
1: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha první, Vlastník, díl čtvrtý. Od tragické smrti Filipa Bosinyho uplynuly 3 roky. Starý Jolyon Forsythe koupil dům, který nešťastný mladý architekt původně postavil pro Soamese Forsythe. Jolyon se v něm usadil se synem a jeho rodinou i s vnučkou June z prvního synova manželství. Jolyonovi bylo 85, ale od té doby, co se usadil na Robin Hillu, se mu zdálo, jako by každé jaro trochu omládl. Odchodem z Londýna se vzdálily všechny smutné vzpomínky. June odjela s otcem a nevlastní matkou na cestu do Španělska, starší vnuk Jolly studuje v Oxfordu a v domě zbyla jen mladší vnučka Holly.
2: Tak co, doktore, jaký pak mě dnes čeká verdikt?
3: Nic nového, pane Forsythe. Nechoďte na parné slunce, vyvarujte se fyzické námahy a omezte kouření.
2: Těch pár doutníků mě nezabije.
3: Kolik jich vykouříte denně?
2: 3, 4. No.
3: Snažte se vystačit se 2, není vám 50.
2: Za takové připomínky vám pěkně děkuju.
3: Co vaši mladí, kdy se vrátí ze Španělska?
2: Za 5, za 6 neděl.
4: Dědečku, dobrý den, pane doktore. Dědečku, slečna Bosová mi dovolila, aby šla za kamarádkou Betty. Zůstanu tam na svačinu.
2: Ale ne moc dlouho.
4: Ano, dědečku.
3: Krásné děvčátko.
2: Nikdy bych byl nevěřil, že se člověk může do své vnučky zamilovat víc, než když si miloval svou ženu.
3: Jste šťastný člověk, pane Forsythe.
2: Možná nejšťastnější na Robin Hillu.
3: Nechybí vám tu někdy ruch velkoměsta?
2: První týdny jsem si nebyl jistý, jestli nebudu postrádat známé, společnost, správní rady a celý ten kolotoč. Ale brzy se ukázalo, že se mi po ničem z toho nestýská. Doktore, já měl kdysi slabost pro spoustu dobrých věcí. Dnes mi zůstaly jen 3. Smysl pro vlastnictví, přímost a krása. Hlavně krása. Když se dívám do krajiny osvícené sluncem a poslouchám, jak zpívají ptáci, zdá se mi, že se toho nikdy nenasytím. Stejný pocit jsem měl, když jsem byl tuhle v Covent Garden na Orfeovi.
3: Vy tady máte krásy až na zbyt. I kdybyste odtud jakživ nevytáhl paty, jen ta nádherná zahrada. Pane Forsythe, přijdu se na vás podívat za týden. Tak ještě jednou. Nevystavujte se parnému slunci, do kopce pomalu a omezit kouření.
2: Dneska už stejně nedostanete nikde doutník, který by se dal porovnat se starými Superfinos od firmy Hansen a Bridger. No, tomu se mohlo říkat doutníky.
3: Už abych šel.
2: Doprovodím vás kousek, nebyl jsem dnes ještě venku. Baltazare, pojď se proběhnout. Baltazar patří synovi. Nejdřív se mě moc nezamlouval, ale už jsme si na sebe zvykli. 2 starci v požehnaném věku.
1: Když se starý Jolyon odstěhoval z Londýna, jako by se vzdálil rodině Forsythů, její tradici a životní filozofii. Dřívější zájmy ustoupily do pozadí. Vnoučata, květiny, stromy jeho malé říše a ovšem slunce, měsíc a hvězdy ve dne v noci na něj volali: Sezame, otevři se. A on se otevřel. Snad ani sám nevěděl, jak doširoka. Když se rozloučil se svým lékařem, vracel se pomalu po odlehlé pěšině mezi mladými stromky. A pak na starém ležícím kmeni zahlédl postavu ženy.
5: Baltazare Knoze, tohle je soukromá zahrada, paní.
6: Já vím, ale snad mi to odpustíte. Stříčku Jolyone.
5: Pane na nebi, Ireno, kde se tu berete?
6: Jednou za čas sem zajedu. Zatím jsem měla štěstí, je to odlehlá končina a nikdo mě tu neviděl.
5: A vy tohle setkání považujete za neštěstí?
6: Vy víte, že tak jsem to nemyslela.
5: Jak dlouho sem už jezdíte?
6: Celý ten čas. 3 roky. Vzpomínky mají strašnou moc.
5: Já jim teď blahořečím za to, že nás takhle svedli dohromady. I když jsou bolestné, já vím. Baltazare Knoze, umažem.
6: Tak ty se jmenuješ Baltazar?
5: No, lísám se k vám, jako byste se znali, kdo ví, jak dlouho. Ireno, víte, že jsem na vás v těchto dnech často myslel? Onehdá jsem vás totiž zahlédl v opeře.
6: Já vím.
5: Vy jste mě tam viděla? Proč jste se ke mně nehlásila?
6: Netroufala jsem si.
5: Viděl jsem vás tam poprvé po 3 letech. A teď za pouhé 2 týdny tady. To je šťastná náhoda. Nechcete se podívat se mnou do domu?
6: Ne, to ne.
5: Jsem tu v těchto dnech úplně sám. Proto jsem si taky vyjel do opery. Ravoliová je výborná, viďte. Naši jsou ve Španělsku. I s June. Se mnou tu zůstala jen malá Holly, Jolyonova dcera z druhého manželství. Pojďte dovnitř, Ireno.
6: Ujel by mi vlak.
5: Dám vás odvést kočárem. Ireno.
6: Bojím se.
5: Já vím, co jsou smutné vzpomínky, ale udělejte mi to kvůli. Jsem tu celé dny sám a měl jsem takovou radost, když jsem vás uviděl.
6: Tak dobrá, stříčku Jolyone, pojďme.
5: Kde teď bydlíte?
6: Mám malý byt v Chelsea.
5: Sama?
6: Ano.
5: Odpusťte, byla to nemístná otázka. Ale přiznám se vám, že mám sobeckou radost z vaší odpovědi.
6: Já jsem taky šťastná, že jsme se potkali. Dneska už se smím přiznat, že ze všech Forsythů, které jsem znala, vy jste mi byl nejmilejší.
5: Vy jste s nimi tenkrát na dobro přerušila všechny styky.
6: Samozřejmě.
5: A co děláte teď?
6: Vyučuji hudbě, ale mám i jiné zájmy.
5: Smím se zeptat, jaké?
6: Snažím se pomáhat ženám, které se dostaly do neštěstí.
5: Myslíte ty londýnské Magdaleny? A co pro ně děláte?
6: Moc toho není. Nemám dost peněz.
5: A kde se s nimi stýkáte?
6: Obyčejně v nemocnici.
5: Pane Bože. Co vás k tomu přivedlo?
6: Jedna mi pomohla, když jsem na tom byla nejhůř. Když si uvědomíte, že všechny byly kdysi krásné, veselé, šťastné.
5: Musí to být deprimující. No, pojďme.
6: Opravdu krásný dům.
5: Pojďme dovnitř, venku je na mě moc parno. Prosím.
6: Hodně se tady toho změnilo.
5: Kdy jste tu byla naposledy?
6: Když Filip končil zařizování interiérů.
5: Většinu změn má na svědomí můj syn. Maluje akvarely. Tamhle ty dva jsou jeho práce. Myslím, že má dobrý vkus.
6: Oh.
5: Pojďte sem. Podívejte se.
6: No? Oh, překrásný výhled.
5: Když je jasný den, vidím z terasy až na hlavní tribunu v Epsnu.
6: Jste tu jistě šťastný?
5: No, docela určitě spokojený. Šťastný bych byl, kdybyste aspoň na chvíli přestala být smutná.
6: Proč? Proč by vám na tom mělo záležet?
5: No a tady jsou koupelny, tamhle dětské pokoje, tady má pokoj syn a jeho žena. No a já mám doupě na opačné straně domu. Pojďme do haly, tam je snesitelnější teplota.
1: Irena mimoděčně zamířila ke klavíru. Odložila klobouk i krajkový šátek a proti palisandrovému dřevu klavíru vytvořila pro starého muže krásný obraz. Julian nesnášel ženy, které vystavují na odiv nahá ramena. Neměl rád ani ženy překypující energií, které vždy a ovšem vědí víc než vy. U žen ho poutala především jedna vlastnost. Nedefinovatelné osobité kouzlo, na jaké se nezapomíná. Irena, uzavřená sama v sobě, mu připadala úžasně blízká. Náhle zatoužil, aby dokázal vsugerovat i jí pocit podobné fascinující blízkosti.
5: Ireno, prosím, zahrajte mi něco.
6: Líbil by se vám Gluck?
5: Zahrajte Orfea.
1: Louky plné zlatých a stříbrných květů, bílých postav a jasně zbarvených ptáků poletujících sem a tam. Ve všem bylo léto. Babí léto. Duši starého Juliana zaplavovaly vlny sladkosti a lítosti. Ale pak si náhle všiml Irenina vzrušení. Nedohrála, vstala a odešla k oknu na druhém konci haly. Projela jim bolestná výčitka svědomí. Vždyť ona právě tak jako Orfeus hledá v této síni vzpomínek bytost, kterou ztratila. Opatrně šel za ní. Zakrývala si tvář. Plakala.
5: Někdy je dobré se vyplakat. Má drahá, i ten největší žal se časem vypláče. Čas vylečí každý zármutek.
6: Odpusťte, že jsem se neovládla. Ale právě tady mi poprvé řekl.
5: Musíte zase přijet. Ale na celý den, abych s vámi mohl projít zahradu i dům beze spěchu. A hlavně vám ukázal svého miláčka Holly. Je to krásné dítě. Podívejte se, jak vás oddaně sleduje Baltazar.
7: Pane, kočár je připraven.
5: Dobrá.
6: Kde bych byla tušila, co všechno mi přinese dnešní den?
5: Za hodinu a čtvrt jste doma. Ale slibte mi, že přijedete znovu.
6: Ráda.
5: A tohle si vemte pro ty své hříšné nešťastnice.
6: Proboha. Tolik?
5: No, nemluvte o tom. Jsem šťastný, že vám můžu udělat radost. A chci věřit, že zase brzy přijedete.

0: Dědečku, představ si, co udělal Betin malý bratříček. Přiběhl domů a zeptal se maminky, jestli švestky mají tykadla. A ona mu řekla, že ne, a on ti povídá, ale úplně klidně. Tak jsem asi spolkl slimáka. Úplně klidně a ani se mu nic nestalo. Myslíš, že hlemíždi jsou jedovatí?
1: Já bych řekl, že ne, někde se jedí jako pochoutka.
0: Fuj! A ten pán dědečku, ten, co má na starosti oboru, tak ten má doma vycpaného jezevce. Už jsi někdy viděl opravdického jezevce?
1: Možná někde na obrázku.
0: Na obrázku to není ono. Na jezevce si musíš sáhnout. Má takovou zvláštní srst.
1: Blondýně jsem k tomu neměl příležitost.
0: Prý tu byla návštěva. Slečna Bosová povídala, že prý si přivedl ze zahrady neznámou paní a že byla úžasně krásná. Je to pravda?
1: Krásná je určitě, ale neznámá ne.
0: Já ji znám.
1: Ne, holčičko, ale já jsem se s ní dneska setkal po 3 letech.
0: Jak se jmenuje?
1: Irena.
0: A uvidím ji někdy.
1: Slíbila, že zase brzy přijede.
0: A dědečku nepřišlo psaní od našich?
1: Nemůžou nám psát každý den, to by pak neměli čas na všechny ty zajímavosti. A běž si umýt ruce k večeři.
0: Náhodou je mám čisté.
1: No, já nevím, ale jestli si sahala na jezevce...
0: Docela opatrně.
1: Pro jistotu si je umím. A budeš si, doufám, pamatovat, že švestky nemají tykadla.
0: Já přece nejsem jako malý Tony. A slyšela jsem kukačku.
2: Dva dny pršelo a pak nastalo líbezné a slunečné léto. Starý Jolyon každé odpoledne chodíval do mlází, kde se před několika dny setkal s Irenou. Občas jej napadlo, byla tady skutečně. Nebyl to jenom sen? Dopisy ze Španělska otvíral s menší nedočkavostí, měli se konec konců vrátit až koncem července. 7. dne ho napadlo, že by měl zajet do Londýna dát si ušít kalhoty. První jeho kroky však vedly do starého klubu. To bylo místo, kde mohl s největší pravděpodobností najít svého lehkomyslného synovce, George.
1: Dovolíš, George, abych si přisedl?
3: Prosím. Ne... Stričku Jolyone, jsi to ty nebo tvůj přízrak?
1: Čemu se tolik divíš?
3: To je přece historická událost. Vidět tě v Londýně a dokonce se s tebou setkat v klubu.
1: No, přeháníš, George. Jezdím do Londýna každý měsíc. No, jak se ti vede? A co můj ctěný bratr Roger?
3: Náš staroušek běhá po doktorech, pije ty jejich odporné driáky, naříká na své neduhy a nakonec nás všechny přežije.
1: Vyřiď mu ode mě pozdrav.
3: Ten by byl šťastný, kdyby ho navštívil.
1: Dneska to bohužel nejde, mám v Londýně nutné řízení.
3: Aha. A jak se ti žije na Robin Hillu?
1: Výborně.
3: To byl geniální tah, stričku. Když si od Soumse koupil ten jeho dům, zapsal se navěky do paměti všech mladších Forsythů, kteří mají smysl pro humor.
1: Jak to myslíš?
3: Dal si prostě našemu sebevědomému vlastníkovi nezapomenutelnou lekci. Po Ireně a potom nešťastném Bosinim.
1: Poslíš, George, když už si o tom začal... Syn se mi tenkrát zmínil, tedy po smrti Bosinyho, že jsi mu vyprávěl cosi, co všechny vzrušilo.
3: Nevím, co myslíš, stričku Jolyone.
1: No, prý si Bosinyho viděl ten večer, co se to stalo. A on, že si počínal velice výstředně. Ale pravděpodobně se na to už nepamatuješ.
3: Ale pamatuju. Strýček James i Soames mě sice prosili, abych o tom nikde nemluvil, ale je to už dávno za námi a ty patříš do rodiny.
1: Co se vlastně tenkrát stalo?
3: V rodině se šeptalo, že den předtím, než došlo k té tragedii, se Soames dopustil na Ireně násilí a ona se s ním rozešla. Hm. Jestli se s tím svěřila svému milenci, Bosiny ho to určitě vyvedlo z rovnováhy.
1: Ty jsi mému Jolionovi nadhodil domněnku o sebevraždě.
3: To napadlo víc lidí, ale nepodařilo se to potvrdit. Já ho viděl v podzemní dráze. Vyběhl z vagonu, kde seděl s Irenou, potácel se jako opilý, pak se chtěl vrátit do vozu, ale vlak už odjížděl. Vypadal, jako by dostal palicí. Všiml jsem si Irena, že taky seděla jako umučená. Šel jsem kousek za ním, nebylo vidět ani na 10 kroků, chodníky plné lidí, na ulici drožky a omnibusy. On se v tom chaosu potácel sem a tam. Já ho oslovil, ale nepoznal mě. Upozornil jsem na něj strážníka, ale ten jenom mávnul rukou, že se nemůže starat o každého, kdo si dal o skleničku víc. A pak se mi ztratil. Myslel jsem, že ho zavedu někam, kde se dá zapít trápení a žal, ale už jsem ho nenašel. Možná, že to opravdu byla nešťastná náhoda.
1: Co bylo pak s Irenou, asi nevíš.
3: Se Soamesem se rozešla zrovna ten den, co zahynul Bosiny. Soames prý se pokoušel přemluvit, aby se vrátila, ale nepodařilo se mu to. Irena teď žije někde v Chelsea.
1: Ano.
3: Její adresu neznám, ale kdyby tě to zajímalo...
1: Ne, George, jen mě to napadlo po tvé zmínce o Soamesovi. Pozdravuj doma.
2: Zastávka v klubu byla pro starého Joliona cosi jako alibi. Po rozhovoru s Georgem zamířil rovnou do Chelsea na adresu, kam jeho kočí Beacon odvážel před týdnem Irenu z Robin Hillu. Na dveřích 4-patrového chudého činžáku marně hledali jméno Forsythová, ale u bytu v prvním patře byla vizitka Irena Heronová. Joliona z nepochopitelných důvodů potěšilo, že Irena se vrátila ke svému dívčímu jménu.
4: Stričku Jolione.
1: Náhodou jsem měl cestu do Londýna a tak mi napadlo, že se vás zajdu zeptat, jak jste onehdy večer dojela. Nepřišel jsem nevhod?
4: Co vás napadá? Pojďte dál.
1: Všiml jsem si, že užíváte své dívčí jméno.
4: Oh, vás to asi jako Forsytha zamrzelo.
1: Naopak, neumím vysvětlit, proč mě to tak potěšilo. Čekal jsem, že přijedete, slíbila jste mi to.
4: Nebyla jsem si jistá, kdy se vaši mladí vrátí ze Španělska.
1: Měli přijet až za 4 týdny, jenže předevčírem mi psali, že přijedou o něco dřív, ale na tom přece nezáleží.
4: Když pomyslím na June, myslíte, že mi odpustila?
1: Snad ano, no, určitě.
4: A vy jste mi odpustil?
1: Až když jsem poznal, jak se věci mají doopravdy. Vy jediná jste věděla, proč jste se rozhodla odejít. Umím si představit, že to nebylo snadné.
4: Ale nikdy jsem toho nelitovala. Smím se vás zeptat na něco? Je to velmi osobní.
1: Ano.
4: Byl jste někdy doopravdy hluboce zamilovaný?
1: Nevím. Nepamatuju se. K takovým věcem, jako je velká láska, jsem byl spíš skeptický. Některá snad opravdu může být osudová. Staří Řekové dokonce udělali z lásky bohyni, ale to byl zlatý věk.
4: Filip byl vášnivým vyznavačem antiky.
1: Povídejte mi o něm.
4: Nevím, jestli to dokážu. Miloval symetrii, harmonii, vyrovnanost.
1: Říkáte, že miloval vyrovnanost, ale on sám přece nebyl vyrovnaný.
4: Nedovedu to posoudit.
1: Podle domu v Robin Hillu se dá říct, že to byl velmi nadaný člověk. Vy jste ho znala líp, než my všichni dohromady. Pro moje chápání byl příliš vervní, moderní.
4: Řekněte rovnou novotářský. No,
1: mám takový pocit.
4: O vás mi jednou řekl, že jste člověk ze zlatého věku a že máte nestárnoucí srdce.
1: Možná nezestárlo právě proto, že jsem nikdy zoufale nemiloval. Nikdy jsem žádné ženě neřekl, že se jí bezmezně obdivuju. Snad jen kdysi dávno vlastní ženě.
4: Ten večer, když jsem se dověděla, že Phil zahynul, jsem šla k řece. Jakási žena mě tam zadržela. Zabránila mi. Pak mě v rozervaných šatech odvedla k sobě. Konejšila mě. Vyprávěla mi o svém životě. Člověka zahambí, když vidí, že druzí jsou na tom hůř. Tenkrát mi nezáleželo na tom, jestli budu žít nebo zemřu. Ale ta žena mě neopustila. Neodešla ode mě ani na chvíli, dokud jsem se nevzpamatovala.
1: To byla jedna z těch, co jim pomáháte?
4: Ano. Jenže tenkrát jsem neměla žádné peníze. Proto teď pro ně dělám, co mohu.
1: Kdybyste byla přišla za mnou...
4: To nebylo možné.
1: Protože se jmenuju Forsyth? A nebo kvůli June?
4: Ach, pro všechno dohromady.
1: Jak se vám vede teď?
4: Docela slušně. Vystačím s 50 librami ročně.
1: Ireno, kdykoliv budete něco potřebovat, musíte přijít za mnou. Jinak mě urazíte. Zdáte se mi unavená, trochu přepadla. Máte mezi svými žáky i malé děti?
4: Ano, 3. 2 z nich jsou velice nadané.
1: Můj miláček má rád hudbu, myslím malou Holly. Nechtěla byste si ji poslechnout a říct mi, jestli má talent?
4: Samozřejmě.
1: A kdyby se ukázalo, že ano, nechtěla byste ji učit? Aspoň bych vás viděl častěji.
4: Jenže je tu June. Až se vrátí... No,
1: na tom přece nezáleží.
4: Vy jste řekl, že mi snad odpustila. Ale není možné zapomenout.
1: Musí.
4: Na takové věci se nezapomíná.
1: Pořád ta nešťastná minulost. Nesmíte se do ní uzavírat. Na to budete mít dost času, až se dožijete mého věku. A s těmi hodinami klavíru začnete zholit co nejdřív.
4: Rozmyslíme si to.
1: Když jste mi tenkrát na Robin Hillu hrála Gluckova Orfea... Potom jste odjela a mně se zdálo, že jsem celé roky nezažil tak krásný večer. Řekl jsem vám, že jsem nikdy nebyl zoufale zamilovaný. Možná právě proto mi až do 85 zůstala schopnost silně vnímat krásu. Stál jsem na terase, hleděl za vámi a... Najednou mě napadlo, co je příčinou toho, že milujeme? Co působí, že odumíráme? Vy si třeba řeknete stařecké hlouposti. Ireno, přijeďte brzy na Robin Hill.
4: Možná. Nevím ještě.
1: V neděli pošlu pro vás na nádraží kočár.
2: Jak jinak než v snění o dobře prožité minulosti měl by stařec trávit své dny? Přítomnosti by neměl důvěřovat. Budoucnosti by se měl střežit. Když svítí letní slunce, neměl by se vystavovat jeho palčivé záři. Starcům svědčí spíš mírný jas babího léta. Ve starém Julianovi bylo něco, co se vymykalo forsajtovské zásadě, že krásu nelze uctívat víc než rozum. A v těchto dnech bušilo v jeho srdci cosi, co nemohl zastavit, a kdyby mohl, asi by nechtěl. Bylo v tom něco, pro co stálo žít a co probouzelo neustálý pocit dychtivého očekávání. Odmítl myšlenku na lékaře a přemáhal bolesti v boku, dýchavičnost a návaly závrati.
0: Dědečku.
1: Co pak, holí?
0: Já myslela, že spíš.
1: Ale kde pak, miláčku?
0: Tak proč mi neodpovídáš?
1: Co pak si chtěla?
0: Přišel ti dopis.
1: Ze Španělska?
0: Ne, z Londýna.
1: Ukáž.
0: Asi od té krásné paní.
4: Drahý stříčku Julione, byla jsem zbabělá. Proto jsem vám to neřekla rovnou. Myšlenka na June, která se má co nevidět vrátit, mi nedovolí k vám přijet ani učit malou holi. Ale snad vás občas uvidím, až přijedete do Londýna. I když vím, že vám to neprospívá. Budete šťastní, až se vám vrátí syn a June. A já vám ze srdce děkuju, že jste na mě byl tak nesmírně milý. Vaše milující Irena.
0: Dědečku, co je ti?
1: Nic, miláčku, nic.
0: Proč jsi smutný?
1: Prosím tě, přines mi dopisní papír a pero. Nebo ne, napíšu to v pracovně. Jdi říct Bíknovi, ať zapřáhne koně. Zaveze můj dopis do Londýna.
0: Ano, dědečku.
1: Drahá Ireno, doufal jsem, že vaší vzpomínce na staré bolesti nebude dovoleno, aby stála v cestě tomu, co je mojí velkou radostí. Ale starci se musí naučit odříkat se svých rozmarů, aby se nakonec odřekli i rozmaru žít. A snad čím dřív, tím lépe. S láskou, váš. Co chceš, člověče? Proč ten pocit hořkosti? Prožil jsem dlouhý život. Viděl jsem tolik krásy. Co chudák bosiny umřel tak mladý a nešťastný. Co Irena ztracená tenkrát v zoufalství. Existuje vůbec? Byla tu někdy? Nebo to byla jen vidina? Vyzařování krásy, kterou jsem miloval a kterou musím brzy opustit. Přítomnost krásy, která nic nežádala a zůstávala stále obklopená kouzlem tajemství.
2: Potom se znovu dostavili závratě. Nechtěl si je přiznat, věděl, že by všichni stropili povyk a znemožnili mu cestu do Londýna. Když člověk zestárne, celý svět se spikne, aby ho připravil o svobodu. A proč vlastně? Jen aby se mu trochu déle zachoval dech.
1: Je tu někdo?
5: Promiňte, pane, klepal jsem.
1: Už jste se vrátil.
5: Ano, pane, chvíli jsem se zdržel. Paní Heronová mě požádala, abych počkal, až napíše odpověď na váš dopis. Prosím.
1: Díky, Bíkne.
4: Dostala jsem váš dopis, odpusťte mi. Přijedu zítra v 16:30. Vaše?
1: Přijede. Přijede.
2: Druhý den ve 3 hodiny se potichu oblékl a nepozorovaně odešel z domu, sledován jen psem Baltazarem. Chtěl jít Ireně naproti na to místo, kde se potkali poprvé. Ale uvědomil si, že by to v tom horku nedokázal. Posadil se tedy pod dub a udýchaný Baltazar si lehl vedle něho. Seděl tam, šťastný, že přijede. Má všechno, co si v životě přál. Snad ještě jen, aby se mu trochu lépe dýchalo a aby necítil tu bolest v boku. Odbyly 4 hodiny.
1: Za půl hodiny tu bude, Baltazare. Baltazare, slyšíš?
2: Vynoří se z kapradí, pomalu se přiblíží. Jen chvilku si ještě zdrýmnout, poslední dobou málo spal, přivřel oči. Vánek přinesl pířík z bodláku na bílý knír, starcův dech jím lehce pohybuje a blažený příboj drýmoty sklání hlavu na prsa. Hodiny odbyly 16:30. Pes Baltazar se protáhl a pohlédl na pána. Pířík na bílém kníru se už nepohybuje. Pes zakňučil, vyskočil, zírá do nehybné tváře a náhle zdlouha zavije. Ale píří je klidné jako smrt a jako tvář jeho starého pána. Léto. Léto. Léto. Neslyšné kroky po trávě.

Slavný román Johna Galsworthyho Saga rodu Forsythů na Vltavě jako 12-dílný rozhlasový seriál a právě se uzavřela čtvrtá část. Saga rodu Forsythů od Johna Galsworthyho, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1932, je mistrovským dílem, které zachycuje široké spektrum společenských změn v Anglii na přelomu století. Jsou to tři na sebe navazující romány, které anglický romanopisec psal celých 16 let a pracoval v době, kdy se britská společnost proměňovala z konzervativní viktoriánské velmoci do moderního státu na prahu první světové války. Saga rodu Forsythů existuje ve filmové podobě, také v podobě dvou slavných televizních seriálů a také tedy v podobě rozhlasového 12-dílného seriálu, který pro rozhlas připravil František Pavlíček, který zdramatizoval román Johna Galsworthyho. Seriál v roce 1999 natočil režisér Ivan Hrs. A my jsme v dnešní čtvrté části slyšeli Vladimíra Ráže, Bořivoje Navrátila, Terezii Blahovou, Danielu Kolářovou, Eduarda Pavlíčka, Viktora Prajse a Karla Pospíšila. Zbývá dodat, že další dvě části 12-dílné dramatizace románu Saga rodu Forsythů budou pro vás připraveny zase příští neděli v naší odpolední pamětnické hře. Část pátou můžete poslouchat od 3 hodiny odpolední.

0: Ve stejné době, ve stejných letech, kdy Angličan John Galsworthy pracoval na své slavné románové sáze, komponoval v Paříži skladatel Maurice Ravel své později slavné dílo Smyčcový kvartet F-dur. A my jsme si z tohoto díla z roku 1903, které Ravel komponoval ve svých 27 letech a věnoval svému učiteli Gabrielu Forému, poslechli druhou větu, a to v nahrávce Quatuor Eben.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A my jsme rádi, milí posluchači, že čas nedělního odpoledne krátce po půl páté trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová a zvu vás k dalšímu pořadu našeho odpoledního programového proudu a čeká nás půl hodinka vyhrazená pro filmovou hudbu. Milan Uhde patří k těm, kteří zanechávají výrazný otisk v našem kulturním i společenském světě. Před necelým měsícem oslavil 90. A nás teď čeká premiéra našeho filmově hudebního pořadu Klapka, ve kterém chceme významnému spisovateli a dramatikovi popřát k životnímu jubileu. Budeme poslouchat hudbu z filmu, jehož scénář vychází z divadelní hry, kterou Uhde napsal ještě jako zakázaný autor a samozřejmě nesměl být podepsán ani pod scénářem snímku. Víc už za okamžik autor dnešní Klapky Tomáš Pilát.
3: Klapka. Pane docente Uhde, dobrý den. Tak tohle přání je drobná parafráze konce projevu Milana Uhdeho, který z pozice prvního šéfa poslanecké sněmovny samostatného Česka vítal 1. ledna 1993 Novou republiku po rozdělení Československé federace. Dramatik, spisovatel, redaktor, vydavatel, myslitel, politik, to všechno pan Uhde je. Byl jedním z nejvýznamnějších příslušníků disentu a boje za svobodu v éře normalizační komunistické moci v Československu. Po listopadu 89 patřil k výrazným politikům. Vedle zmíněné funkce v parlamentu zastával mimo jiné třeba i funkce ministra kultury. Přitom vždy byl a pořád je významným prozaikem, dramatikem, autorem rozhlasových her a taky scenaristou. Byť jeho filmografie není rozsáhlá. Milano Uhdemu rád věnuji toto vydání pravidelné vltavské Klapky. U jejího poslechu vás, milí posluchači, vítá Tomáš Pilát. Milan Uhde je mnohostranou kulturně společenskou osobností. Na rozdíl od téhle mnohostrannosti bude právě začínající Klapka hudebně monotematická. Nebo skoro monotematická. Pojďme hned na to. Na začátku malý test. Jaká muzika a z jakého filmu nás bude pořadem provázet? Myslím, že to uhodnete po pár prvních tónech.

Možná jste si zpívali spolu s Ivou Bitovou. Ano, jde o píseň Zabili, zabili z filmového muzikálu Balada pro banditu. Právě muzika z tohoto snímku Vladimíra Sýse z roku 1978 zaplní většinu plochy Klapky. Film vznikl podle stejnojmenné divadelní hry Milana Údeho, napsané pro brněnské divadlo Husa na provázku. Tehdy jenom na provázku. Husa mohla totiž evokovat jméno našeho vrchního pookupačního normalizátora Husáka, který po nadějných šedesátkách zapříčinil následnou 21letou tmavou noc.

0: Nikolo, Nikolo, spíš?
1: Hudbu k písním Balady pro banditu napsal Miloš Štědroň. Na filmové muzice spolupracoval i Vlastimil Hála. Děj je svébytným zpracováním osudů Nikoly Šuhaje Loupežníka od Ivana Olbrachta. Zavádí nás tedy na Podkarpatskou Rus, do krásného kraje, kde se dařilo jak divokým i domácím zvířatům, tak taky bujnému i pěstovanému rostlinstvu, včetně jateliny.

Hlavní role ve filmu i v divadelním představení stvárnili Miroslav Donutil a Iva Bitová. Donutil se převtělil do divokého, nepoddajného Nikoli, Bitová pak do milující Eržiky. A oběma to skvěle zpívalo.

vlastně to tak bylo. Bez neustálého napětí z dopadení, v klidu a na neomezený čas se k sobě Eržika s Nikolou opravdu dostali až v hrobě. Než ale Eržika za Nikolou přišla, ať už do nebe nebo do pekla, chvíli to trvalo. Teď jsou ale ještě v ukradených krátkých chvílích spolu. Tedy samozřejmě ne teď, ale v době první Československé republiky, kdy součástí naší země byla i Podkarpatská Rus, jak jsme řekli, kraj nádherné přírody, včetně dravých řek, jejichž vlny i břehy sváděly k mnohým dobrodružstvím.

Balada pro banditu patří podle mě k nejlepším československým filmovým muzikálům všech dob. Natáčel se na zřícenině hradu v Andělské hoře u Karlových Varů velmi netradičním způsobem. Jde o jakýsi potlach nebo tolácké jambory, jam session. V publiku sedí i muzikanti kapely Greenhorns, kteří písničky doprovázejí hudebně. Jejich nástroje se prolínají s nástroji protagonistů snímku, které často symbolizují zbraně. Herci se pak prolínají s lidmi v publiku, dokonale vtaženými do děje. A všechno se to děje v majestátních hradních rozvalinách. Všichni pak podávají jedinečné výkony, a to i k ránu, kdy večer už mizí a pomalu před nastupujícím svítáním mizí i noc.

textech Milana Uhdeho je cítit inspirace lidovou poezií, hodně zbojnickými písněmi. Autor textu napasoval slova přímo na jednotlivé postavy hry i filmu. Přitom vystihují děj a tvoří celek, ve kterém jde všechno krásně dohromady.

0: Film Balada pro banditu je skvěle natočený. Kulisy hradu Andělská hora jsou jedinečné a nápadité je i filmové zpracování, pojetí, které evokuje divadelní představení pod širým nebem. Publikum v atmosférickém amfiteátru tvoří trampové, zmínění muzikanti, obyvatelé Andělské hory i členové štábu a přátelé filmařů. Všichni tvoří neopakovatelnou atmosféru. Divák v kině tak lépe přijímá to, co se děje na plátně. I když je od počátku jasné, že to nedopadne dobře, inu balada. Nikola československým četníkům neuteče a skrze zradu bývalých kamarádů zemře. Že, pane Donutile, alias Nikolo?
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídani, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá. Tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. V té první budu se děti

0: myslíš, Nikolo?
1: Jen tak.
2: Nikola Šuhaj Loupežník zaplatil za své skutky životem, nicméně jeho duch, a samozřejmě i duch Eržiky, Nikolova bratra Juraje, hostinského Lazara Magerryho, četníků i Nikolových obětí, nad Podkarpatskou Rusí bloudí dál. A když už jsme na Podkarpatské Rusy, u Nikoly Šuhaje a literární předlohy Ivana Olbrachta, dovolím si malý odskok od filmu Balada pro banditu. Song sourozenců Hany a Petra Ulrichových Zbojnická svoboda z jejich albového a divadelního projektu Koločava z počátku druhého milénia. Mimochodem, předcházel mu opět LPčkový a divadelní projekt Ulrichových Nikola Šuhaj Loupežník, který vznikal souběžně s provázkovskou hrou Balada pro banditu, tedy v polovině 70. let minulého století. Než Zbojnická svoboda zazní, ještě rozloučení. Maximální svobodu ve všem, co děláte, a kousek zdravého zbojnického ducha vám všem přeje autor dnešní, především uhdeovské klapky, Tomáš Pilát. Ale teď Ulrichovci a Javory.

0: Písní Zbojnická svoboda se právě uzavřela další vltavská nedělní půlhodinka s filmovou hudbou. A na Vltavě jsme prostřednictvím jí popřáli k 90. významnému dramatikovi, spisovateli, textaři, scénáristovi Milanu Uhdemu. S výjimkou poslední písně právě Zbojnické svobody sourozenců Ulrichový jsme dnešní klapku věnovali hudbě ze snímku Balada pro banditu, který vznikl na motivy Uhdeho stejnojmenné divadelní hry z roku 1975.
1: Od Kříženeckého po současnost.
2: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
1: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.
0: A nedělní odpoledne právě v tuto chvíli zvolna dospělo k 5. hodině odpolední. Nás už za malou chvíli čeká víkendová vizitka, jímž hostem bude ředitelka pražské zoo Lenka Poljaková. V zoo Praha teď letí kapibary, cestou k nim, ale chceme ukázat i méně nápadné druhy, říká ve vizitce ředitelka zahrady Lenka Poljaková, která se snaží mimo jiné posílit dobrý kolektiv pracovníků zoo a taky se víc zaměřit na českou divokou přírodu. Zoologické zahrady dnes co nejvíce respektují potřeby zvířat. V tom udělali velký pokrok. I to říká v rozhovoru Lenka Poljaková. Poslyšíte ji ve vizitce už za malou chvíli. A bude odpovídat třeba na otázku, jak Zoo Praha spolupracuje s jinými zoologickými zahradami, anebo co obnášelo stěhování slonů mezi Prahou a Ostravou. Vizitka tedy už za malou chvíli. V 18 hodin nás čeká hudební půlhodinka, nedělní jazzový podvečer. Dnes budeme poslouchat hudební výběr Štěpánky Balce a v 18.30 12. část četby na pokračování z románu amerického spisovatele Jamesa Gradyho Šest dnů kondora. Posloucháte Vltavu, hezké pozdní nedělní odpoledne.
2: Český rozhlas Vltava.
1: Umí.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Fascinuje mě každé zvíře, o kterém něco vím, a čím víc toho vím, tím poutavější mi připadá. Jsem nadšená i z užovky, když k ní slyším vyprávění, jak u nás v zoo ve skalách zimuje a pak na loveckou a reprodukční sezonu migruje dolů za hradou k Vltavě. Pro mě je nesmírně zajímavá, přitom někdo jiný by řekl, že je to jenom obyčejný šedivý had. Říká Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Do čela Zoo Praha, která spolu s Pražským hradem vede žebříček nejnavštěvovanějších míst v Česku, nastoupila letos na jaře. Zoologická zahrada je podle ní ve výborné kondici. Jako ředitelka klade důraz na zdravou atmosféru v kolektivu lidí, kteří v zoo pracují. Ona sama byla před víc než 10 lety jednou z nich. Starala se o projekty návratu ohrožených druhů zvířat do jejich původní domoviny. Konkrétně šlo o reintrodukce, tedy přemístění zpět do přírody koně převalského. Předtím vystudovala Českou zemědělskou univerzitu a Vysokou školu ekonomickou. A my dnešní vizitku také symbolicky ještě spojujeme s květnovým výročím Davida Attenborougha, který oslavil 100 let. A vy můžete ještě posledních pár dní poslouchat na stránkách Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas Osudy, v nichž je rozhlasově zpracovaná kniha právě Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. Tak to jenom tak připomínám, ono to bylo v květnu, ale my jsme přece jenom ty termíny trochu déle domlouvali, tak jsme rádi, že tu jste teď na konci června. Ale řekněte mi, nemůžu se nezeptat na úvod, jak se v zoo odráží ta aktuální vlna veder, na co v souvislosti s vysokými teplotami musíte brát zřetel?
2: Tak i v zoologické zahradě je vedro, jako všude jinde, je tam vedro lidem i zvířatům. My na to reagujeme tak, že některé akce, které jsme měli naplánované na poledne, na ten největší žár, například některá komentovaná krmení, tak teď aktuálně buď přesouváme do stínu, anebo přesouváme na jiné vhodnější třeba odpolední termíny. Co se týče těch zvířat, tak se snažíme jim umožnit takový režim, například slonům, aby mohli chodit dříve domů do svého slonince, do chládku. Jo, takže jsou taková drobná opatření, která přijímáme proto, aby lidem i zvířatům u nás bylo teď přes tu vlnu veder o něco lépe.
1: A jsou tam asi ale některá zvířata, která si to můžou třeba vyloženě užívat, ne? Tu vlnu veder.
2: Jsou zvířata, kterým se to hodí, například některé kočkovité šelmy, které se rády ohřejí na sluníčku. Takže je to jako u lidí. Někdo to má rád a někdo to rád nemá.
1: Teď jsem si všimla na různých akcí, které v zoo máte. Například, že jste měřili a stěhovali anakondy.
2: Ano, je to tak. To teda nebyla hlavní aktivita, to měření. My jsme rekonstruovali vlastně expozici anakond, která je nádherná. Teď jsme ji nově otevřeli, rozhodně je to něco, co stojí za to vidět. A když už jsme s těmi hady manipulovali, tak jsme u toho přeměřili.
1: A vyšel vám jeden chovatel na jeden metr
2: hada? Vyšel nám chovatel na metr. Zhruba tak. Ti hadi mají přes 4 metry. Myslím si, že náš rekordman má 4,20, což je samec. Máme i samici, která je o trošku kratší, ale zase je skoro dvakrát tak objem. Teď nevím, abych se jí nedotkla. Mohutnější.
1: No tak snad nás neposlouchá.
2: Myslím, že tam nemají signál, tak snad ne.
1: A taky jste vyměňovali sloní samce se zoo Ostrava. Jak taková výměna probíhá a proč?
2: Je to tak. Teď jsme si v minulém týdnu vyměnili s Ostravou naše sloní samce. Ten důvod je ten, že náš samec Ankor je, i vhodný do chovu, tak. Ale u nás už, jaksi si své odbyl, už ty samice sloní, které u nás máme, tak ty už napářil, čili u nás už jako mu pšenka nepokvete. Zatímco v té Ostravě, tam by ho uvítali, tam
1: ještě vlastně potenciál.
2: Tam je potenciál, aby ještě ukázal, co v něm je. Ale zároveň ta Ostrava nemá kapacitu na to mít ty samce dva. Jo, ty sloní samce, oni musí být oddělení. Čili my jsme si toho jejich vzali především proto, aby oni měli místo na toho našeho. Ten jejich není vhodný do chovu, je to prostě spíš jako z naší strany výpomoc, kterou jsme samozřejmě udělali rádi, ale my jsme tou výměnou potřebovali ostravákům udělat prostor pro toho našeho samce. Takže proto jsme si je měnili. No a teď jak to probíhá? Takhle, probíhá to svým způsobem jednoduše. Přivezete jeřáb.
1: Takhle stěhování slona.
2: Stěhování slona. Přivezete jeřáb, ten jeřáb dá do výběhu velký kontejner, takovou prostě bednu na stěhování slona. Slon do ní nastoupí, vy ho zavřete, dáte na nákladňák a odvezete do Ostravy. Takhle to zní skvěle, ale jsou to prostě týdny příprav a hlavně jako dlouhé měsíce tréninku toho slona, aby on vlastně byl ochoten do té bedny vstoupit, aby byl ochoten si nechat nandat takový jako obroučky na nohy a tak dále. Čili takhle, jak to říkám, tak to zní jako naprostá neúcta k tomu, jak strašně složitý proces to je. Ale já jsem se na to byla podívat, když jsme nakládali toho našeho ankora, když jsme vlastně pak vykládali toho ostravského samce. Oni byli opravdu oba příkladní, takže oba ty své chovatele strašně jako skvěle poslouchali, reagovali, takže myslím si, že se rozhodli neudělat ostudu.
1: Takže výměna tady mezi Pražskou a Slezskou metropolí slonů, to je zajímavé, teda, protože jak tady čtu, tak vy jste tady dostali 28-letého maxima, ale 43-letý ankor má tady ten potenciál větší ještě než ten 28-letý maxim, tak nic tím neříkám, vůbec raději si zahrajeme.
2: Je to borec.
1: Vy jste vybrala jako první píseň Zrní, kapelu Zrní a Jabloně, tak jenom jestli mi prosím uvedete, proč?
2: Protože si myslím, že je potřeba dá trošku větší důraz i na české interprety. Já často slýchám, že se nedá nic poslouchat a nemáme žádné kapely, tak já bych chtěla tady ukázat, že to není pravda.
1: Moc díky za to.

0: Na Českém rozhlase Vltava pokračuje vizitka dnes s Lenkou Poljakovou, ředitelkou Pražské zoologické zahrady, která svůj šestiletý mandát zahájila letos na jaře. My jsme mluvili o tom, že vy kladete důraz na dobrý kolektiv v rámci zoo. Nicméně, jak náročné a jak se vám to daří je napravit tu atmosféru, když předchozí ředitel zoo Miroslav Bobek rezignoval po obviněních z bossingu a šikany. Jaká je teď ta atmosféra půl roku nebo více jak půl roku poté?
1: Já si myslím, že pro zlepšení té atmosféry děláme všichni hodně. Že je to, myslím, všichni v rámci zahrady. Já třeba od kolegů v podstatě napříč celou zahradou cítím takový opatrný optimismus a velkou otevřenost i vůči jako mé osobě. Já se tam opravdu setkávám s lidmi, kteří v té zahradě pracují extrémně rádi. Jsou to velcí profesionálové a strašně jim jde o tu společnou věc toho, aby ta zahrada fungovala, aby tam bylo lidem i zvířatům dobře. Takže já si myslím, že se to setkává jako s pozitivním ohlasem. Samozřejmě nemůžu říct, že v zahradě žádné problémy nejsou. Prostě máme tam pracoviště, kde jsou dlouholeté neřešené konflikty a my je teď řešíme a někdy to není příjemné, ale prostě ta cesta není cesta problémy neřešit, čili problémy řešíme, ale myslím si, že všichni chápou, že ten... Myslím si, že prostě všichni v té zahradě chápou, že je potřeba se posouvat někam dál a nehrabat se pořád v minulosti.
0: A když prostě se vlastně tím pracovním prostředím z pověření magistrátu zřizovatele zabývala i organizace Consent, tak mě vlastně zajímá, jaké to bylo pro vás rozhodování, protože to byla skutečně jako vážná situace. Jestli vzít nebo nevzít tu pozici, jestli se vrátit úplně na jiné místo po x letech a zároveň, ano, taky se to tak dost často říká, že jste tou první, historicky první ženou. Já to nechci nějak, aby vás to jako vyloženě definovalo, ale co jste všechno zvažovala, když jste šla trochu na tohle minové pole?
1: Ta zoologická zahrada vůbec není minové pole. Já jsem zaprvé trochu věděla, do čeho jdu, tím, že jsem v té zahradě kdysi působila. V té zahradě plyne čas úplně jinak.
0: Jako
1: tam 13 let, to jak včera. Jo, já jsem se tam setkala s řadou lidí, se kterými jsem se tenkrát v té zahradě setkávala. A opravdu, já tam mám pocit, jako kdyby neuplynul ani den, takže pro mě to není neznámé prostředí a rozhodně to není nepřátelské prostředí. Ani jako tam lidi vůči sobě navzájem a už vůbec ne vůči mně. Takže z tohohle jsem vůbec obavu neměla. Měla jsem spoustu jiných obav, ale ne z toho, že by to prostředí bylo nějaké toxické. Já si to nemyslím.
0: Co jste zvažovala tedy, když ta nabídka přišla?
1: Nebo
0: nabídka ne, když byste se přihlásila do výběrového řízení, tak promiňte. Tak, jako, co jste zvažovala, když jste si říkala, mám se přihlásit, nebo radši vůbec?
1: Strašně moc věcí jsem zvažovala. Zvažovala jsem především svoje vlastní zkušenosti a schopnosti. To možná souvisí s tou vaší nevyřčenou otázkou na to, jaké to je být ženou ve vedoucí roli, tak si myslím, že asi jako ženy máme trošku větší potřebu nějakého sebezpytu, takže jsem nějakým sebezpytem asi prošla. Hodně jsem zvažovala asi, jaký to bude mít dopad na rodinu, což asi taky bych řekla, že spíš zvažují ženy než muži. To bych řekla, že byla moje největší jako otázka, jestli mám dvě děti.
0: A ty řekli, maminko, my chceme, aby si byla ředitelka zoo.
1: Ty řekli, jestli na ně budu mít furt dost času. A já jsem říkala, no, asi budu mít na vás času o něco míň, ale... Já jsem kdysi odešla z nějakého zaměstnání na ministerstvu zdravotnictví, abych s těma dětma mohla být o něco víc a to mi děti připomněly. A já jsem říkala, no to jste byli ještě malí, už je to pár let. Tak jsme vedli nějakou debatu o tom, jestli jsou pořád malí nebo nejsou, ale to byl největší.
0: A desetiletého si na osmletou dceru, jestli se nepletu.
1: Tak teď už je to plus jedna od té doby, takže teď měli narozeniny, takže je to 9 a 11, ale už jsme si nějak... Takhle neřekli. Já jsem si řekla, že už jsou prostě velký dost, že už je na to čas.
0: Vím, že je to krátká doba, ale můžete už nějak zhodnotit právě třeba, jaké dopady to, že jste v téhle pozici, má právě na rodinu?
1: Velké, jednoznačně. Ten čas, co jsem s dětma trávila, s nima dneska netrávím, ale na druhou stranu, oni mají větší prostor si budovat vztah s svým jejich tatínkem i manželem, kdy prostě teď ten primární pečovatel je u nás především manžel, a ty děti to zase rozvíjí úplně jiným směrem, než když mají prostě za zadkem maminku.
0: Tak zpět do zoo, 6 let mandát, a vy jste říkala, že v jednom z rozhovorů, že to, co vám v zahradě chybí, je společná vize. A tak už máte tu svou, kterou ji chcete vtisknout?
1: Já nechci, aby ta vize byla moje. Jo. Já chci, aby ta vize byla naše, jako nás lidí ze zahrady.
0: Ale někdo ji musí nějak formulovat.
1: Někdo ji musí formulovat, a my opravdu jako poctivě s vedením zoo jsme absolvovali několik workshopů a několik jich ještě absolvujeme na to, aby jsme si tohle na papír dali. Nejenom vizi, to je nějaký cíl, kam chceme dojít, ale i misi, což je nějaké poslání, to, co děláme teď. Nějaké hodnoty, které chceme zastávat a které v té zahradě chceme každý den žít. To všechno je v nějakém procesu, řekla bych, už relativně pokročilém, a první, koho s tím seznámíme, budou ostatní zaměstnanci zahrady, aby měli možnost k tomu ještě říct nějaké slovo, než jako já vyhlásím do světa, že takhle to bude. Mm-hmm.
0: Takže, jaká je tam ta hierarchie toho vedení? Vy jste ředitelka, okolo sebe máte tedy potom?
1: Mám 5 náměstků a ty mají pod sebou různě hlubokou řídící strukturu podle velikosti útvaru.
0: Výborně. Dostanete se vůbec tedy k zvířatům?
1: Takhle, ke zvířatům.
0: Myslím, těm skutečným. Ne zvířatům jako náměstkům a tak.
1: Tak těm jo. Takhle, já tam nejsem o to, abych chodila ke zvířatům. To je bonus té práce. Jdu, když to má smysl, byla jsem třeba u toho zmiňovaného transportu slonů, ale jako nelezu chovatelům do výběhu, abych se tam mohla vyfotit. Jo? takže ne.
0: Že byste měla nějaký speciální přístup, je už jde paní ředitelka, tak od...
1: Vypustíme plameňák.
0: Lenka Poljaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady, je dnes hostem ve vizitce. Pokud máte nějaké dotazy, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme moc rádi za vaše podněty. A teď si zahrajeme další píseň, kterou pro nás Lenka Poljaková vybrala. A zase tady česká kapela Trabant, Krasojezdkyně. Stejný důvod?
1: Stejný důvod.
0: Tedy, že máme dobré interprety české.

0: Na Vltavě posloucháte Vizitku. Dnes naše pozvání přijala Lenka Poljaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. A takovými stěžejními projekty, nejen Zoo Praha, ale Zoo Praha, jsou takzvané in situ projekty, projekty návratu ohrožených druhů zvířat do jejich původní domoviny. A také, když se tady zase podívám na novinky u zvířat, tak tady píšete, pražský orlosub byl vypuštěn v Andaluzii a 4 další převaláci se zabydlují v Kazachstánu. Tak si tak říkám, kde po světě tak co lítá, plave a běhá, co je z pražské zoo?
1: My máme in situ projekty, což nejsou jenom reintrodukce, ale i někdy jako ochrana těch živočišných druhů v místě jejich přirozeného výskytu. Máme, řekla bych, na většině kontinentů, ale ten asi nám nejbližší, ten, kde jsme nejintenzivněji zapojeni, je právě projekt návratu divokých koní, který jste zmiňovala. To je, samozřejmě ten projekt je mezinárodní. Ti koně byli v 90. letech reintrodukováni do Mongolska a byly i nějaké pokusy o Kazachstán. A potom po roce 2010 se vlastně Pražská zoologická zahrada do těchto projektů zapojila a po nějaké delší odmlce se vlastně rozhodla a zorganizovala řadu transportů nových koní z Evropy tady do těchto lokalit. A vlastně od roku tuším 2011 každý rok Pražská zoologická zahrada organizuje transport několika převaláků do jejich původní domoviny. A my jsme letos vezli koně do Kazachstánu, tam působíme 3. rokem a vezli jsme jich 8, což se nám ještě nikdy nepodařilo. Jsme opravdu rádi, že tentokrát jsme trošku jako prolomili tu bariéru toho, že jsme těch 8 koní byli schopni odvést. A když jste na začátku zmiňovala, že jsme se chtěli sejít v květnu, ale scházíme se v červnu, tak je to mimo jiné proto, že jsme zrovna byli s kolegy v Kazachstánu, vezli jsme tam převaláky.
0: A zrovna kůň převalský, to je vaše srdcovka, vy jste už předtím v zoo, když jste pracovala před těma víc než 10 lety, tak jste se právě starala o tyto projekty a to jste vozili do Mongolska.
1: Přesně tak, to jsem vlastně měla na starost druhý transport Pražské zoologické zahrady koní převalského do Mongolska.
0: A to je asi taky důležité, což asi řada lidí ví, ale že právě kůň převalský je hodně spjatý s pražskou zoo a že pražská zoo je jedním z těch faktorů, proč vůbec ještě nebyl v přírodě vyhuben.
1: Je to tak, my vlastně jsme s tím, ten osud pražské zoologické zahrady s osudem koně převalského velmi spjatý. My jsme v jednu chvíli byli jedna ze dvou lokalit, kde ten kůň se vůbec jakoby v lidské péči dochoval v momentě, kdy v přírodě vyhuben už byl. Takže díky vlastně zoologickým zahradám v lidské péči přežil a díky zoologickým zahradám a jejich spolupráci se dneska ten kůň do té volné přírody zase vrací. Takže to je jedno z takových moderních poslání zoologických zahrad, nejenom být tou Noémovou archou pro ohrožené druhy, pro případ, že se v tom jejich přirozeném habitatu něco pokazí a oni z té volné přírody zmizí. A teď to posouváme ještě vlastně o krok dál, kdy ty druhy jsme schopni je především chovat, jsme schopni je množit a teď jsme schopni je vracet do té volné přírody.
0: Jak potom sledujete právě jejich další život v té volné přírodě v Kazachstánu nebo v Mongolsku?
1: Tyhle projekty vždycky extrémně závisí na spolupráci s místními a i mezinárodními, ale především místními partnery. My vždycky ty koně vozíme do lokalit, kde se o něj je schopen někdo zaprvé na začátku postarat. Ty koně nevypouštíme rovnou do volnosti, o něj první rok bývají v aklimatizačních ohradách, aby právě byli trošku pod větším dohledem. A pak, když se vypouštějí, tak je vždycky potřeba, aby na tom místě, to jsou vždycky národní parky nebo nějaké rezervace, byli prostě zkušení rangeři, kteří jsou schopni ty koně vždycky jednou za čas té přírodě najít, zkontrolovat jejich zdravotní stav na dálku, případně jako zasáhnout, pokud by byly nějaké extrémní jevy.
0: Čili oni nemají žádná zařízení, nějaký čip, ne, kde byste je mohli takhle monitorovat?
1: Ne, to nemají, to je opravdu jako na zkušenosti těch rangerů. A třeba zrovna ti převaláci jako nemigrují jako stovky kilometrů, oni prostě mají nějaké lokality, kde se vyskytují, takže je potřeba, aby to ti rangeři měli jako v oku.
0: No takže teďka jste vypustili detox a šaru.
1: Ano, mimo jiné.
0: Mimo jiné. A, tak jaký to je okamžik? Vy jste říkala, že právě s převalákama jste tady také jela, protože já tady vidím tu krásnou fotografii, kde skutečně jeden z těch...
1: To koukáte na tox. Jak, aha, ano, na to, tox. Je, to je klisna tox, která opravdu vystřelila z té bedny, jak kdyby dostala žihadlo. Tam bylo vidět, že jako ta energie toho jejího výběhu ven byla tak neuvěřitelná, že si, takhle, ta byla tak neuvěřitelná, že jsme si pak na sítích přečetli, že to je video vygenerované umělou inteligencí, což nás trošku zklamalo.
0: A deklarujete, že není.
1: Ne, rozhodně není, já jsem to viděla na vlastní oči. To byl opravdu jako ohromně silný zážitek a zároveň je to silný zážitek i v tom, že vy víte, že prostě nějaká dobrá věc se podařila. Zase ty převozy těch koní, to je ohromný stres, jak pro koně, tak pro lidi. Lidi jsou nevyspalí, ty převozy jsou strašně dlouhé, letí se letadlem, dvakrát se mezi přistává, je to opravdu desítky hodin. Jako ten transport samotný trvá přes 30 hodin. Je opravdu nikdo nespí, protože nikdo nemá jako chuť spát. Ten adrenalin a ta únava jsou tak obrovské, že když dojedete na to finální místo, tady do té kazašské stepy, sundáte z nákladňáku ty 4 bedny s koňma a otevřete šubry a ty koně živí a zdraví vylezou ven, tak to je opravdu neuvěřitelný zážitek, strašně emotivní a krásný.
0: Když jsi říkala, že právě třeba toto jsou ty projekty, ale pak, že vaše projekty se zaměřují i na ochranu v místě toho přirozeného pobytu, to jsou jaké třeba?
1: Tak my máme třeba některé in situ projekty vyloženě v naší zoologické zahradě, kdy se kolegové starají o habitat právě užovky podplamaté, což ten...
0: Ano, to je z toho úvodu,
1: to
0: vaše
1: je
0: hrdinka.
1: Obyčejný had na začátku. Kdy my se snažíme o ten náš vlastní areál se starat způsobem, aby té naší divoké české přírodě byl vstřícný. A myslíme si, že to je taky jedna z velmi důležitých rolí, protože my prostě spravujeme nějaký areál a chceme ho spravovat tak, abychom v něm podporovali biodiverzitu, abychom v něm podporovali i tu českou divokou přírodu, kterou

0: projekt v Kamerunu, který to, je tak, to není přímo ochranářský projekt, ale tam vlastně máme takový vzdělávací program pro děti, kde se jim snažíme trošku přiblížit právě život goril. Tak to je jeden takový projekt. Pak máme třeba menší projekt, kde naši kolegové, vlastně kolegyně veterinářka a kolegové, kteří pracují na úseku ptáků, občas letí do Bhútánu, kde pomáhají vlastně s takovým jakoby in situ chovem volavek, protože prostě pomáhají s líhnutím, se kterým máme zkušenosti a tak pomáhají v místě přirozeného výskytu tady těchto volavek v Bhútánu.
1: Říká Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. A teď si pustíme Beatles In My Life. A to jste mi prozradila dopředu, že ta písnička se trošku poutá k zoologické zahradě. Jak?
0: Když jsme se bavili o tom, jak jsem přemýšlela nad tím, jestli se přihlásit nebo nepřihlásit do výběrového řízení na ředitelku zoologické zahrady, tak já jsem do zoologické zahrady šla, abych se trošku poradila s kolegy, které tam znám. A mě se nejlíp přemýšlí, když chodím, takže jsem šla pěšky a do sluchátek jsem si pustila zrovna tady tuhle písničku, takže na cestu. Takže teď ji mám trošku spojenou s takovou jako
1: předrozhodovací
0: fází.
1: Taková vzpomínka. In My Life.

0: Pokračuje vizitka dnes s ředitelkou Pražské zoologické zahrady, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady Lenkou Poljakovou. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá. A my jsme mluvili už o těch projektech důležitých, že vlastně už asi ta představa, že tady máme zvířata v lidské péči kvůli tomu, aby se na ně člověk mohl dívat, že to už asi není ten smysl zoologických zahrad, tak by mě zajímalo, co přesně, krom tady těch, nebo prostě těch projektů na ochranu zvířat a těch, kdy vracíte zvířata do volné přírody, co ještě další poslání třeba může zoologická zahrada takhle plnit?
1: Já budu s váma trošku polemizovat. To, že je i rolí zoologických zahrad se starat o třeba přirozené prostředí toho, odkud ta chovaná zvířata pocházejí, to je určitě pravda, to je takový trend, bych řekla, posledních třeba 20 let, ale to, že zoologické zahrady tu jsou od toho, aby zprostředkovávali svým návštěvníkům nějaký zážitek, nějaké poučení a ukázali,

0: ukazovali ta chovaná zvířata, to je jako nepochybně. To je základ podle mě toho.
1: No já si říkám, jestli je to v pořádku, jako že tady odchytneme zvířata jenom na to, aby se na ně lidi chodili koukat.
0: Takhle, my dneska zvířata z volné přírody neodchytáváme. To je éra, která už jako v zásadě je za námi, nějaké legendární výpravy pana Wagnera. Ano. Už dneska se to takhle nedělá, Ze Dvora Králové, přesně. Tak to už se dneska nedělá. Samozřejmě to na nás klade nějaká omezení, ale my právě proto hodně spolupracujeme s ostatními zahradami, protože vlastně nechováme každá zahrada nějakou skupinku zvířat, ale my společně chováme nějakou populaci nějakého druhu. Takže ty zvířata si hodně vyměňujeme, aby jsme je právě mohli dál vlastně množit a nemuseli jsme do té volné přírody sahat a zároveň nám prostě geneticky ta zvířata jako nedegenerovala, nebyla inbrední a tak. Takže to, že my tu jsme od toho, abychom zprostředkovali lidem nějaký zážitek a zkušenost, kterou by jinak neměli, protože kdo z nás jako má čas, peníze a prostředky na to jet prostě do volné přírody někam do Serengeti koukat na žirafy, tak ji může vidět u nás. A je to strašně důležité. To není nějaký jako vedlejší hobby. To je základ zoologických zahrad, ale nemělo by to být to jediné. A samozřejmě je zároveň potřeba i tu prezentaci těch zvířat dělat a v tom zahrady taky udělali neskutečný pokrok, nějakým způsobem, který co nejvíc respektuje potřeby těch zvířat. Jo. Čili my to vidíme v trendu, kdy se výběhy zvětšují, ty expozice jsou promyšlenější, je v nich mnohem víc zeleně, jsou v nich místa, kde se to zvíře může schovat, kde se může odpočinout, kde má nějaké podněty a tak dále. Takže určitě i v tom způsobu, jak ta zvířata prezentujeme, jsme udělali velký vývoj, ale to, že jsme tady od toho, abychom lidem ukazovali zvířata, tak to bylo, je a bude.
1: Tak a teď mi řekněte, u té prezentace zvířat, já úplně rozumím, že je potřeba, aby to zvíře mělo co nejpřirozenější prostředí. Ale jak to tedy vyvážit s tou jednou ze základních funkcí, co jste říkala? Aby přitom v tom jako úžasném prostředí pro to zvíře návštěvník taky něco viděl a neodcházel s tím, je tak já jsem šel na tygra a nikde jsem ho nezahlídl.
0: Viděl jsem zeleň.
1: Ano, protože jsem viděl krásné keře.
0: To je otázka míry. Jo, to je samozřejmě, to je kvadratura kruhu, to, co popisujete, protože když budeme chtít, aby zvířata byla dobře vidět, tak bychom je museli prostě dát do holé místnosti, do klece. Jo. A to nechcem. A samozřejmě chceme, aby člověk ta zvířata viděl. Takže jako hledáme nějakou míru a samozřejmě jsou tohle nekonečné debaty. Přišel návštěvník a neviděl hned v prvním výběhu pandu červenou. To jako jsou reálné stížnosti. Helejte, to má drobná řešení a drobné krůčky. Za prvé, velmi často tamto zvíře doopravdy je, zrovna ta panda tam většinou je, jenom je potřeba pohlédnout nahoru a nikoli v dolu. Ale jsou pak zvířata, které...
1: Důležité doporučení od
0: ředitelky. Ano, přesně tak, koukejte nahoru. U pandy červený teda. A pak se to snažíme řešit někdy tím, že alespoň třeba ten druh aspoň popíšem na nějaké infoceduly. My zase prostě nemůžeme ta zvířata jako nutit, prostě, jo, nebo...
1: Jak lákat, nebo...
0: Jako lákat, no prostě nemůžeme se zaprodat tomu, že se k těm zvířatům musíme jako chovat s nějakým respektem. A já zase věřím, že jako většina návštěvníků pochopí, že neuvidí vždycky všechno a že prostě ten tygr tam jako nečeká na kameni, až se ho všichni prohlídnou a po 8 hodinách si dá lehnout. Prostě je to živočich, který má nějaký potřeby, jo.
1: No, takže víckrát do zoo. Ale taky máte samozřejmě potom různé programy, krmení a tak dále, tak tam jsou zase docela vidět ta zvířata.
0: To máme určitě, to je samozřejmě způsob, jak si tu zahradu užít trošku víc jako na jistotu, protože my máme takzvaná komentovaná krmení, kdy ta zvířata jsou v nějaký čas navyklá si pro to krmení chodit a u toho je tam buď chovatel nebo průvodce, který o těch zvířatech vypráví extrémně poutavě a zároveň způsobem, který je přístupný dětem, protože samozřejmě ta naše osvětová činnost má tendenci mířit především na děti, které jsou jako nejotevřenější novým poznatkům, takže jako vzít děti na víkend do zahrady a vzít je na komentovaná krmení, určitě můžu doporučit, ty děti si to užijou a pak vás budou následující měsíce překvapovat zajímavými fakty o zvířatech.
1: Doporučuje Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. Ještě si zahrajeme Noir Désir Marlène.
0: Já jsem si říkala, že se u nás hraje málo francouzských písniček a tohle je francouzská rocková kapela, tak tu znám jenom jednu, tak jsem vybrala tuhle.
1: Jsem s ní.

0: francouzský rok pro vás vybrala ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poliaková. My jsme mluvili o tom, jak se vlastně proměňuje pohled na to, jakým způsobem by měly fungovat zoologické zahrady. Tak jak se, jako, kdybyste měla víc třeba říct, jak se to promítá do nějakých zákonů, legislativy, co všechno musíte dodržovat, jestli se zpřísňují nějaké předpisy?
1: Určitě zpřísňují. Myslím si, že obecně v lidské společnosti se všechno zpřísňuje. My jsme jako zoologická zahrada členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. A my si spoustu jakoby regulací nebo doporučení, jak chovat různé druhy, vlastně děláme sami na základě té expertízy, kterou zoologické zahrady mají. Čili není to regulace ve smyslu, že by na nás
0: nařízení
1: někdo zlý něco aplikoval, ale my si to vymýšlíme sami, protože ten takzvaný welfare těch zvířat je prostě pro nás důležitý. A vlastně na základě teda nějaké té z naší sdílené odbornosti se mění a většinou vylepšují a zpřísňují doporučení, jak třeba kolik různých výběhů má mít nějaká skupina zvířat, jestli stačí oddělit samce a samice, nebo je potřeba třeba oddělovat i jednotlivé samce a tak dále. A většinou to vede k tomu, že je potřeba ty expozice, ve kterých ta zvířata chováme, rozšiřovat, vylepšovat, a je to třeba jeden z důvodů, proč my teď stavíme novou expozici pro lední medvědy. Ta naše
0: Arktidu. Vy jste opravdu nastoupila v docela zajímavé době i z tohoto úhlu pohledu, že nešla jste do úplně jako nejlehčí situace. Takže máte před sebou obří projekt Arktida.
1: Ano, velmi zajímavé době. Velmi zajímavý projekt, samozřejmě obrovský. Ta stavba atakuje rozpočtem miliardu korun. A ten důvod je, že náš stávající výběh nebo expozice ledních medvědů je vše opravdu jako velmi technicky, morálně zastaralá pro ta zvířata, která potřebují úplně jiné rozměry těch expozic nebo těch svých výběhů. Takže to je jeden z důvodů, proč my se vlastně musíme pořád zaobírat tím jakoby rozvojem toho našeho areálu, protože nedá se říct v žádnou chvíli, takhle je to perfektní a takhle už to navždy bude, protože se vždycky ukáže, že pak je potřeba ještě něco rozšířit, předělat, aby to vlastně víc těm zvířatům vyhovovalo. Takže proto Arktida, proto po Arktidě, až ty medvědy přestěhujeme, budeme rozšiřovat třeba indonéskou džungli o další voliéry pro orangutany, protože taky se dneska ukazuje, že je potřeba mít pro ně víc oddělených výběhů. Že nějakou takovouhle regulaci, která ale dává smysl, protože prostě vychází z hlubšího poznání potřeb těch zvířat, tak tu si vlastně děláme sami.
0: Mm. A jak to probíhá konkrétně třeba u Arktidy, že tam máte architektka, projektanta, který, jako si říkám, že to není úplně běžné, když se staví pro medvědy a pro tuleně.
1: Není to běžné. Jako bytových architektů je
0: specializace, ano, od bytového architekta si zaběhnu do toho, že budu dělat tady jezírko pro medvědy. Nebo
1: Takhle spoustu věcí víme, co by medvěd měl mít, že by měl mít nějaký prostor, kde se má koupat, to, že by měl mít prostor, kde se může i potápět, čili hluboké nějaké jezírko. Tak to víme, to jsou nějaké jako nebo takové jakoby předpoklady do té stavby. Pak je i nějaká inspirace v zahraničí, kdy se dá podívat na to, v jakých podmínkách nebo jaký pokrok dělají ty expozice pro medvědy nebo tuleně v zahraničí. Ale je pravda, že je to hodně unikátní znalost. Řekla bych, že nejsou tady architekti a projektanti, kteří by se specializovali na expozice ledních medvědů. Je to prostě syntéza nějakých dílčích znalostí, včetně vodního hospodářství, což je obrovská otázka, filtrace vody, utulení, slaná voda, jo. A my prostě potřeba sáhnout po té expertíze někam jinam a všechno to poslepovat. Do toho vlastně zasahují naši kolegové, kurátoři, kteří zase znají potřeby těch medvědů. Mm-hmm. Je to takhle, nedá se to nikde okopírovat, je potřeba to hodně vymyslet.
0: A která zoo je třeba pro vás inspirativní? Nebo když říkáte, že se třeba můžete inspirovat někde v zahraničí?
1: to strašně záleží na tom, v čem. Jo. Hmm. Jsou zoologické zahrady, třeba kvůli těm medvědům se kolegové byli podívat ve Vídni, byli se podívat, no a teď jsem to zapomněla,
0: to v
1: Hamburku, myslím, teď jsem to řekla blbě, takže nevím, ale v Německu, to si pamatuju, kde se právě byli koukat na to, jakým způsobem tam pracují s filtrací té vody. Snažíme se to poslepovat tak trošku, kde se dá.
0: Jak se díváte třeba na to, nebo máte nějaký živočišný druh, který byste jako zoo chtěli získat, nebo prostě když jsou takové ty celebrity, jako je panda, jedete do zoo v Berlíně, abyste viděl pandu, tak máte nějaké takové ambice?
1: Tak ambice s pandou nemáme.
0: Tak jiné, jaké zvíře třeba byste chtěli získat? A jak se to vlastně dělá? Říkáte, ano, spolupracujeme se zoo v zahraničí a různě tak nějak už ty druhy si vlastně vyměňujeme tímto způsobem.
1: Nejběžnější způsob, jak získáme my nový druh do naší zahrady, je z jiné zoologické zahrady. Někdy máme nové, zajímavé a vzácné druhy díky dlouhodobé spolupráci s partnery v zemích, kde to zvíře je původem, kde třeba mají nějakou záchrannou populaci v místě toho přirozeného výskytu, ale v lidské péči. To je třeba příklad morčáků paranských, to jsou velmi vzácné kachny, které se kromě Brazílie, kde jsou původem, chovají jenom u nás v Pražské zoologické zahradě, a to díky tomu, že my v oblasti odchovu ptačích druhů máme obrovské úspěchy díky expertíze těch našich lidí z toho ptačího úseku. Takže prostě po nějaké době vždycky je dobré mít nějakou záložní populaci i mimo tu zemi přirozeného výskytu. Takže vlastně takhle jsme k těm morčákům přišli my, že ta Brazílie vlastně jakoby nabídla nebo domluvila se s námi, protože věděli, že u nás budou v dobrých rukách. My je velmi úspěšně chováme a množíme, a teď jsme si dělali takovou jako hrdou legraci, že třetina populace v lidské péči morčáků paranských je v Pražské zoologické zahradě.
0: Takže to je tak, jako, že Berlín má teda pandu a vy máte morčáka. No,
1: tak asi na k nám lidi na morčáka chodí, ale...
0: Já vím, ale tak jaká máte zoo, teda ty takzvaný VIP zvířata tam na co?
1: Takhle řekla bych, že... To není nic překvapivého. My máme gorily, my máme orangutany, máme jako jediní v Česku, čili na tyhle velké lidoopisy určitě chodí k nám. Stejně tak nám chodí lidi na slony, protože prostě máme nádhernou expozici, kde ti sloni jsou vidět.
0: To zase jsou taky méně přehlédnutelní.
1: Ano, to je. Jo. Ale zároveň jako jedním z highlightů poslední doby je pro řadu chovatelů zcela nepochopitelně a řadu lidí, tak je třeba kapibara, jo, což je, já nechci dehonestovat kapibary pro případ, že by nás poslouchali, ale to je prostě přerostlý morče, po kterým před 10 lety neštěkl pes, a dneska nejčastější otázka v průběhu zimy je, kde jsou kapibary, my jsme na ně přijeli a my musíme říct, že jsou v zázemí přes zimu.
0: Jo, to je zajímavé, ale ty trendy,
1: je to
0: kdy
1: zajímavé,
0: najednou se pozornost
1: upne. Na TikToku nějaký nesmysl s kapibarou prostě a všichni mladí to znají, moje dcera má plyšovou kapibaru, taky jsme museli jít na kapibary. Takže někdy prostě je to zvíře, od kterého byste to nečekala. Naším úkolem je cestou tady k těmhle kapibarám a slonům a gorilám ukázat lidem i třeba i vzácnější a
0: právě,
1: méně
0: si říkám,
1: nápadné
0: vlastně
1: druhy.
0: Po té cestě, že můžete zohledňovat ten marketing i tady podle těchto trendů a pak ukázat i tu užovku, o které jsme mluvili v úvodu.
1: Ano, obrazně řečeno se o to snažíme.
0: Tak Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady, byla ve vizitce, moc vám přeju, ať k vám chodí na kapibary, na slony a i na ty užovky lidé a ať se vám daří ve vaší funkci.
1: Děkujeme a na všechny se těšíme v Pražské zoologické zahradě.
0: A na závěr se pro nás vybrala Cranberries Zombie, tak to je tedy poenta dnešní vizitky. Ale krásný song.
1: Já jsem chtěla nějaký konvenční song nakonec.
0: Děkujeme. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Tak to byl na Vltavě jeden z prázdninových návratů. Tentokrát k vizitce z letošního června, jímž hostem byla ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poliaková a na závěr své červnové návštěvy vybrala pro posluchače písničku Zombie, protestní píseň skupiny Cranberries z roku 1994, již text napsala zpěvačka kapely a inspirovala se problémy v severním Irsku a zejména text napsala pod dojmem zabití dvou dětí při bombových útocích ve Warringtonu v Anglii. Hudby se bude týkat také zítřejší vizitka, vysíláme ji od 10. hodiny dopolední. Jak vypadá tvůrčí proces při skládání opery, komorní symfonie anebo rockového žánru? A jak je vůbec možné obsáhnout tolik hudebních žánrů? Tak to jsou jedny z otázek, které Karolína Koubová zítra dopoledne ve Vltavském studiu položí svému hostu. Její pozvání přijal hudebník, skladatel a také multiinstrumentalista Ondřej Kias. Vystudoval hudební vědu, hudbu ale rozhodně nepojímá jen akademicky. Naopak se noří do praxe a to napříč zmíněnými žánry. Od vážné muziky k té filmové, od roku k duchovním kantátám. Zakladatel a dvorní skladatel brněnského ansámblu Opera Diverza je mimo jiné také členem kapel Květy a Mucha a stíhá také solovou dráhu jako, jak si říká, elektrifikovaný písničkář. Ondřej Kias ve vizitce zítra, tedy v pondělí dopoledne od 10. hodiny.
1: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: A s Českým rozhlasem Vltava jste i dál, milí posluchači, nás to těší. Právě minula 18. hodina, nás čeká hodinka, o kterou se rovným dílem podělí hudba a také literatura. Od 6:30 nás čeká další četba na pokračování a další kapitola četby z románu Jamesa Gradyho 6 dnů kondora. Ještě předtím ale budeme poslouchat hudbu, kterou pro jeden ze svých letošních jazzových podvečerů vybrala trumpetistka a mezinárodně žádaná jazzová umělka Štěpánka Balcarová.
3: Jazzový podvečer.
4: Hezký podvečer, milí posluchači. Vítejte u poslechu dnešního jazzového podvečera, ve kterém společně zavzpomínáme na dva koncerty z pražského multifunkčního sálu Docs Plus. Právě tam se odehrávala velmi pěkná a úspěšná koncertní řada Nové horizonty. Tu pořádal Symfonický orchestr Českého rozhlasu a ke cross-žánrovým spolupracím zval tuzemské i zahraniční jazzové umělce. Během uplynulých let tak zaznělo množství povedených premiér a dvě z nich si dneska připomeneme.

V únoru 2025 zazněla světová premiéra díla českého saxofonisty Marcela Bárty Episodes from the Spinning Ball. Materiál byl posléze vydán na CD a je to vlastně Bártovo debutové album. Byť saxofonistu známe z mnohých českých hudebních formací, jako je například MUF nebo Vertigo. Prvotina a rovnou se symfonickým orchestrem, tak to není vůbec špatné. Kapelu vedle saxofonisty tvoří trombonista Štěpán Janoušek, klavírista Vojtěch Procházka, kontrabasista Miloš Klápště a bubeník Jan Chalupa. Episodes from the Spinning Ball se formálně blíží světě o třech částech. Tvoří však jeden souvislý tok hudby, v němž Bárta kombinuje prokomponované části s řízenou improvizací. Odvíjí se jako spletitý příběh, který odráží Bártovi planetární zážitky a ve kterém se hutné zvukové plochy prolínají s jemnou melodickou instrumentací, řád s improvizací, melancholie s psychedelií i humorem. To byla citace z vydavatelství Animal Music, které tuhle krásnou desku na sklonku roku 2025 vydalo. Poslechneme si další část tohoto úžasného toku hudby. Úsek nazvaný Welcome Here.

Právě doznívá skladba Welcome Here ze svity Episodes from the Spinning Ball českého saxofonisty Marcela Bárty právě tak, jak zazněla na koncertě v pražském sále Dox Plus v únoru v roce 2025. Druhou část koncertního programu zkomponoval a se svojí kapelou zahrál Jakub Zitko, hráč na klávesové nástroje, dramaturg pražského klubu Jazz Dog, osobitý skladatel a v tomto případě i textař. Jakub Zitko už dlouhá léta spolupracuje se zpěvačkou Anetou Langerovou, kterou také ke svému koncertu pozval. A vedle ní vystoupila i vokalistka Dorota Barová, kytarista Jiří Šimek, bubeníci Daniel Šoltis a Martin Kopřiva a ten večer již podruhé basista Miloš Klápště. Program s názvem Hyperboloid vyšel pod záštitou radioservisu také v roce 2025.

Posloucháme ukázky ze svity Hyperboloid. Autorem hudby je Jakub Zitko a zpívají Aneta Langerová a Dorota Barová. Hyperboloid je plocha druhého stupně, neboli kvadratická plocha kvadrika. Jelikož mi tohle odborné vysvětlení moc nepomohlo, zjistila jsem si, že tvar nesoucí název hyperboloid asi nejvíc připomíná tvar chladících věží jaderných elektráren. Také se ale často vyskytuje v architektuře v estetičtějších podmínkách jako různé rozhledny, stadiony nebo muzea a koncertní sály. Album je prý inspirováno tvarem této plochy. Dynamické, trojrozměrné a proměnlivé. Zrcadlí tři osy lidské zkušenosti. Místo, čas a pocit. Osm vzájemně propojených, ale i kontrastních částí vytváří obraz krajiny prostorové, časové i existenciální. Takto o hudbě mluví publicisté. Důležité ale pro mě je, že písně na desce fungují sami o sobě i bez tohoto detailního vysvětlení.

Milí posluchači, dnes jsme společně zavzpomínali na koncert z řady Nové horizonty, ze kterého vznikly dvě krásné desky. Episodes from the Spinning Ball Marcela Bárty a Hyperboloid Jakuba Zitka. Užijte si ještě dnešní poslední ukázku Mé druhé já a já vám přeji pěkný zbytek večera. Od mikrofonu z Pražských Vinohrad se s vámi loučí Štěpánka Balcarová.

Tak to dozněla poslední nahrávka, kterou pro jeden ze svých jazzových nedělních podvečerů vybrala Štěpánka Balcarová. Co se hudby týká, tak nás už v 19 hodin na Vltavě čeká tradiční každodenní pořad Sedmé nebe dnes s Ninou Marinovou. Protože je neděle, tak ve 20 hodin vás pozveme na koncert Bez hranic a soudobé hudbě bude od 10. večerní také patřit pořad Futurissimo. Tentokrát se vrátíme k programu koncertu pro Špilberskou zvonohru. Je to koncert, který se konal letos v červnu na velkém nádvoří brněnského hradu Špilberk. Brno Contemporary Orchestra, Vězeňské zvony, tak zní podtitul dnešního Futurissima od 22. hodiny. Teď je ale 6:30, malá pozvánka k následující půlhodince, která jak jinak bude patřit četbě na pokračování a my se opět vrátíme ke strhujícímu románu, jehož děj se odehrává v oddělení CIA, kde mladý literární vědec a jeho spolupracovníci kontrolují brakovou literaturu, aby odhalili případné úniky informací. Ovšem jednou hlavní hrdina najde

jméno autora románu, který vypráví dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. To jméno zní James Grady a my po 12. společně s Jakubem Albrechtem otevíráme stránky jeho románu 6 dnů kondora.

0: Pondělí večer. Začal hroznej brajgl, pane.
1: V Paulově hlase se už opět ozývala únava a beznaděj.
0: Jak to?
1: Na druhém konci telefonní linky to v telefonu chrastilo a starý pán napínal uši, aby slyšel každé slovo.
0: Malcolmova dívka byla na Capitol Hillu zasažena kulkou do hlavy. Dva svědci předběžně identifikovali Maronika podle staré fotografie. Také identifikovali dívčina společníka jako Malcolma. Pokud víme, Malcolm nebyl zraněn. Maronik také zastřelil policajta.
1: Zabít dva lidi za den, to už je výkon i na Maronika.
0: Neřekl jsem, že ta dívka je mrtvá, pane.
1: Následovala téměř neznatelná pauza. Pak starý pán řekl.
0: Maronik svůj cíl nikdy nemine.
1: Je mrtvá, že?
0: Ne, pane. I když k tomu moc nescházelo. Kdyby jí byl zasáhl o pár milimetrů výš, byl by jí nadělal z mozku fašírku. Takhle utrpěla jen vážné zranění spodiny lebeční. Teď leží v nemocnici CIA. Už jí operovali. Tentokrát jsem se o bezpečnostní opatření postaral sám. Nechceme přece, aby se z ní stal další Vedrby. Je v bezvědomí. Podle doktorů to potrvá ještě několik dní, ale nakonec se z toho vylíže.
1: Hlas starého pána zněl o poznání optimističtěji.
0: Byla by schopná někomu něco říct?
1: Cokoliv.
0: Ne, pane,
1: odpověděl Paul zklamaně.
0: Je v bezvědomí od chvíle, kdy byla postřelena. Mám v jejím pokoji dva muže. Kromě toho, že důkladně prověřují každého, kdo vejde dovnitř, čekají, až se probudí. Pak je tu ještě jeden problém. Policie zuří. Chtějí spustit rozsáhlou honičku na Maronika. Mrtvý policajt a zraněná dívka na Capitol Hillu pro ně znamenají daleko víc než náš zpravodajský dvojitý agent. Zatím se mi podařilo udržet je na uzdě, ale nevím, jak dlouho to ještě dokážu. Jestliže se pustí za Maronikem a budou přitom využívat nám i jim známých souvislostí, CIA se o tom musí dozvědět. Co mám dělat?
1: Starý pán chvilku přemýšlel a pak řekl.
0: Dejte jim zelenou.
1: Seznamte je s mírně upravenou verzí všeho, co víme. Hlavně jim dejte pár tipů o Maronikovi. Řekněte jim, ať se za ním pustí všemi prostředky, které mají k dispozici, a zdůrazněte, že jim kdykoliv s čímkoliv vypomůžeme. Trváme však na tom, že jakmile ho chytí, vyslýcháme ho první. Vyřiďte jim, že mě v tomhle požadavku vyšší místa jistě podpoří. Řekněte jim, ať najdou také Malcolma.
0: Vypadá to na to, že si je Maronik vyčíhal? Ani ne. Našli jsme turistický hotel, kde si Malcolm s dívkou najali pokoj. Myslím si, že Maronik byl náhodou v blízkém okolí a uviděl je. Nebýt včasného zásahu policie, tak by Kondora asi dostal. Pak je tu ještě jedna divná věc. Jeden ze svědků tvrdí, že Maronik určitě nebyl sám. Svědek si nestačil druhého muže pořádně prohlédnout, ale má dojem, že je starší než Maronik. Druhý muž samozřejmě zmizel.
1: Máte to potvrzeno od dalších svědků?
0: Ne, ale já mu věřím. Druhý muž je pravděpodobně ten hlavní dvojitý agent, po kterém jdeme. Capitol Hill je jako stvořený ke konspirativním schůzkám. To by také vysvětlovalo, jak se stalo, že Maronik narazil na Malcolma a dívku.
1: Ano, dobře. Pošlete mi všechno, co dáte dohromady o Maronikově příteli. Viděl ho svědek tak dobře, aby mohl nakreslit portrét? Nevšiml si náhodou poznávací značky auta?
0: Bohužel. Ani jedno, ani druhé. Třeba budeme mít štěstí a dívka brzy procitne z bezvědomí. Snad si něčeho všimla ona.
1: Ano,

souhlasil starý pán. To by bylo štěstí. Máte pro mě nějaké pokyny? Starý pán byl opět chvíli zticha a pak řekl. Uveřejněte inzerát v Postu. Ne, radši uveřejněte hned dva inzeráty. Náš hoch, ať už je kdekoliv, jistě očekává, že se mu ozveme. Ale nejspíš bude celý zmatený. A proto kromě zakódovaného inzerátu uveřejněte na té samé stránce ještě obyčejný, nekódovaný. Vyzvěte ho, ať se s námi spojí. V zakódovaném inzerátu mu sdělte, že dívka je naživu, že původní plán je zrušen a že hledáme nějaký způsob, jak ho dostat do bezpečí. Musíme doufat, že už má nebo si může opatřit výtisk kódovací knihy. V nekódovaném inzerátu si nemůžeme dovolit říct nic konkrétního, protože nevíme, kdo kromě našeho hocha to bude číst. Naši kolegové z jiných služeben určitě nezakódovaný inzerát nepřehlédnou a hned uhádnou, že se něco děje. To je sice nepříjemné, ale dříve či později bychom je stejně museli informovat. Ale myslím, že je uchlácholím. Co podle vás Malcolm asi udělá? Starý pán se opět krátce odmlčel, než odpověděl. Nejsem si jistý. Hodně záleží na tom, co ví. Určitě si myslí, že dívka je mrtvá. Kdyby věřil, že je naživu, jistě by reagoval jinak. Dívka se nám možná bude hodit k tomu, abychom Malcolma nebo nepřítele vylákali z úkrytu. Ale s tím musíme ještě chvíli počkat. Co chcete po mně? Pravil Paul. Hodně práce, ale nemůžu vám dát žádné konkrétní úkoly. Hledejte dál Malcolma, Maronika a jeho společníky a cokoliv, co by mohlo vysvětlit tenhle propletenec. Všechny novinky mi okamžitě zatelefonujte. Teď mě čeká schůzka s našimi kolegy a pak jdu na večeři k synovi.

0: Tohle je odporné.
1: Představitel FBI se natáhl přes stůl a zmrazil starého pána pohledem.
0: Vy jste od začátku věděli, že vražda v Alexandrii má souvislost s případem a nic jste nám neřekli. A navíc jste ještě zabránili policii, aby vraždu nahlásila a vyšetřovala podle předpisů. Odporné! Kdybychom to věděli, mohli jsme Malcolma a tu dívku už dávno mít. Oba by teď byli v bezpečí. Nemuseli bychom dělit pozornost dvěma směry a mohli bychom se vší silou pustit za těmi ostatními. Pokud bychom je ovšem už dávno nedopadli. Vím, co je licoměrná pýcha, ale tady jde o národní bezpečnost. Mohu vás ujistit, že my bychom se takhle nikdy nezachovali.
1: Starý pán se usmál. Právě jim osvětlil pouze souvislost mezi Maronikem a vraždou v Alexandrii. Ti by vyváděli, kdyby věděli, co všechno ještě ví. Rozhlédl se po nechápavých obličejích. Nastal čas usmíření, nebo alespoň rozumné úvahy.
0: Pánové, chápu váš hněv. Jistě si však uvědomujete, že jsem pro takové počínání měl své důvody. Jak všichni ostatně už víte, domnívám se, že ze CIA unikají důležité informace. Od začátku jsem měl za to, že tento dosud neznámý informátor může zmařit všechno, co jsme až dosud podnikli. Konec konců, hlavní cíl je, ať si to už přiznáme nebo ne, tento únik informací zastavit. Jak jsem mohl vědět, že informátor nesedí právě v naší koordinační skupině? Jsme přece jenom lidé, žádní supermani.
1: Odmlčel se. Muži sedící kolem stolu byli příliš zkušení na to, aby pohlédli jeden na druhého, ale starý pán cítil, jak v místnosti narůstá napětí. Pogratuloval si.
0: Tak dobře, pokračoval. Třeba jsem toho neměl tolik před naší skupinou zamlčovat, ale já o tom nejsem přesvědčen. Ne, že bych někoho obviňoval, ale zároveň také nezavrhuji možnost, že informátor sedí mezi námi. Pořád si myslím, že jsem se zachoval správně. Na rozdíl od našeho přítele z FBI se domnívám, že i kdybych vám o souvislostech vraždy v Alexandrii řekl dřív, moc by se nestalo. Byli bychom na tom stejně jako teď. Ale to není náš hlavní problém. Náš hlavní problém zní, co podnikneme dál a jaké prostředky použijeme.
1: Náměstek ředitele se rozhlédl po místnosti. S odpovědí na otázku starého pána nikdo příliš nespěchal.
0: To znamenalo, že se musí chopit iniciativy on sám. Takové chvíle náměstek přímo nenáviděl.
1: Když jde o to neurazit někoho, pak opatrnosti není nikdy nazbyt. Daleko lépe se vždy cítil při práci v terénu, protože tam si dělal starosti pouze s nepřítelem. Odkašlal si a použil triku, který, jak doufal, starý pán očekával. Co navrhujete, pane? Starý pán se usmál. Starý dobrý Darnsworth. Tuhle hru hrál docela dobře, ale ne zase dost dobře. Starý pán to dělal nerad, ale muselo to být. Odvrátil pohled od svého přítele a když promluvil, zíral do prázdna.
0: Budu upřímný, pane náměstku. Nic mě nenapadá. Opravdu. Ale samozřejmě si myslím, že něco bychom dělat měli.
1: Náměstka polilo horko. Teď to zase bylo na něm. Podíval se kolem sebe a řekl si, že muži kolem stolu už nevypadají ani odhodlaně, ani schopně. Bloudili pohledy po místnosti, jen aby jeho pohled nemuseli opětovat. Přesto věděl, že koutkem oka sledují každé jeho gesto. Náměstek si opět odkašlal. Rozhodl se, že tu agónii co nejrychleji ukončí.
0: Jak vidím, nikdo nemá žádné nové nápady. Proto navrhuji, abychom pokračovali tak jako dosud. Jestli už nikdo nic nemá,
1: náměstek se formálně na chviličku odmlčel, navrhuji, abychom se prozatím rozešli. Srovnal papíry do složky, vecpal je do aktovky a rychle opustil místnost. Ostatní muži vstali a představitel armádní zpravodajské služby se naklonil ke kapitánovi námořnictva.
2: Mám stejný pocit jako krátkozraký impotentní panic na svatební cestě. Vidím málo a dělat můžu ještě míň.
1: Námořní kapitán se podíval na svůj protějšek a řekl:
2: Takové problémy já nikdy nemám.

0: Malcolm třikrát přesedl do jiného taxíku, než konečně zamířil do severovýchodního Washingtonu. Poblíž středu města zaplatil, vysedl a začal s procházkou po okolí. Měl plán. Byl velmi povšechný a zběžný, ale byl to plán. Nejdříve musí najít úkryt před lovci. Trvalo mu to pouze 20 minut. Viděl, že si ho všimla a přešla na druhou stranu ulice, aby se setkali. Jak vystupovala na chodník, zakopla o obrubník a spadla mu přímo do náruče. Rukama mu rychle přejela po obou bocích. Cítil, jak stuhla, když nahmatala pistoli. Ucukla a probodla ho pohledem. Malcolm si všiml, že má neobyčejně jasné hnědé oči. Policajt? Podle hlasu jí mohlo být na nejvýš 18. Malcolm zaregistroval její vlasy obarvené na blond a bílou kůži na krku. Voněla všemi vůněmi vzorkovnice obchodního domu. Ne. Malcolm se podíval na vyděšený obličej. Doprovázím vozy převážející peníze. Viděl, že se ho trošku bojí, ale věděl, že to s ním riskne. Opět se k němu přitiskla boky a poprsím. A co tu děláš? Malcolm se usmál. Chci ženskou. Rád zaplatím. Kdybych byl policajt, tak tě stejně nemůžu zatknout, protože by řekli, že jsem tě vlákal do pasti. Jasný? Usmála se.
1: Jasně, frajere, chápu. Jak jsi to představoval?
0: Malcolm se na ní podíval. Italka, řekl si, nebo Španělka. Kolik si účtuješ? Dívka si ho zkoumavě prohlédla, aby odhadla možnosti. Dnešek se jí moc nevydařil.
1: $20 za jedno vyspání?
0: Tónem hlasu naznačila, že je ochotná smlouvat. Malcolmovi bylo jasné, že musí co nejrychleji zmizet z ulic města. Nemám na spěch, řekl. Dám ti 75 za celou noc. Když půjdeme k tobě, zaplatím za snídani. Dívka nastražila uši. Tolik peněz si neviděla ani za celou noc a půl dalšího dne? Přesto se rozhodla přihodit. Zajela rukou Malcolmovi do rozkroku a přitiskla se k němu celým tělem.
1: To je bezvadný, miláčku, ale
0: téměř ztratila odvahu.
1: Nešlo by to za stovku?
0: Prosím, budu na tebe zvlášť hodná. Malcolm se na ní podíval a přikývl. $100. Za celou noc u tebe. Sáhl do kapsy a podal jí 50-dolarovou bankovku. Půlku teď a půlku potom. A nechci žádnou orgii. Dívka mu vytrhla peníze z ruky.
1: Kde pak? Budem spolu jen my dva. A já na tebe budu moc, moc hodná. Bydlím kousek odtud.
0: Zavěsila se do něj. Když došli na roh, pošeptala mu.
1: Okamžik, miláčku. Musím mluvit s támhletím chlápkem.
0: Rychle se vyprostila a poodběhla ke slepému prodavači tužek. Malcolm se opřel zády o zeď a rychle hmátl po pistoli. Uviděl, jak dívka podstrčila slepci $50. Muž co si zamumlal. Dívka se rozběhla k telefonní budce. Výrostka, který neslušnými poznámkami komentoval, jaký při běhu poskakují prsa, si ani nevšimla. Na budce sice byl nápis mimo provoz, ale dívka vešla dovnitř. Malcolmovi se zdálo, že co si hledá v seznamu. Neviděli však dobře, protože stála zády k němu. Vyšla z budky a rychle se k němu vrátila.
1: Promiň, miláčku, že jsi musel čekat. To víš, kšeft je kšeft.
0: Nezlobíš se, že ne? Když procházeli kolem slepce, Malcolm se zastavil a odstrčil ji od sebe. Strhl muži silné brýle proti slunci. Podíval se slepci do tváře a přitom koutkem oka pozorně sledoval udivenou dívku. Pohled na dva prázdné očnicové důlky ho přiměl, aby brýle slepci nasadil ještě rychleji, než je sejmul. Chvatně nacpal do slepcovi natažené ruky 10-dolarovku. Zapomeňte na to, starý pane. Muž se chraplavě zasmál.
1: Už se stalo.
0: Když odcházeli pryč, dívka se na něj nechápavě podívala a zeptala se.
1: Proč si to udělal?
0: Malcolm pohlédl do udiveného, přihlouplého obličeje. Jen jsem si chtěl něco ověřit. Její byt se skládal z pokoje a kuchyňky se sprchovým koutem. Jakmile vešli dovnitř, zamkla dveře a zajistila je zástrčkou. Malcolm je ještě zajistil řetízkem. Hned budu u tebe, miláčku. Svlíkni se. Uvidíš, že se ti to se mnou bude líbit. Zmizela za závěsem oddělujícím sprchový kout. Malcolm vyhlédl z okna. Tři patra. Sem nikdo nevyšplhá. Prima. Dveře byly bytelné a dobře zamčené. Neviděl, že by je sem někdo sledoval. Snad si jich nikdo ani nevšiml. Pomalu se svlékl. Pistoli položil na noční stolek vedle postele a zakryl ji starým časopisem. Postel pod ním zavrzala. Třeštila mu hlava a bolelo ho celé tělo. Řekl si, že se musí chovat naprosto normálně. Vyšla ze sprchového koutu a oči se jí nepřirozeně leskly. Měla na sobě černou noční košili s dlouhými rukávy. Velký výstřih odhaloval dvě podlouhlá hubená ňadra. Zbytek její postavy se s ňadry dobře doplňoval. Byla hubená, téměř vyzáblá. Najednou měla zastřený hlas. Promiň, že mi to trvalo tak dlouho, cukroušku. Pojď, dáme se do toho. Vlezla do postele a přitáhla si jeho hlavu k prsům. Ještě ujdou, viď, zlato? Několik minut ho hladila, pak řekla a teď ti to krásně udělám. Přemístila se k zadnímu čelu postele a zabořila mu hlavu do rozkroku. Za chvíli se jí podařilo vyvolat u Malcolma příslušnou odezvu. Vstala a odešla do sprchového koutu. Vrátila se s dózou vazelíny. Byl jsi dobrej, fakt moc dobrej. Natáhla se na postel a ošetřila se vazelínou. Tak vidíš, miláčku, teď jsem pro tebe připravená. Vem si mě kdykoliv se ti zachce. Dlouho jen tak leželi vedle sebe. Konečně se na ní Malcolm podíval. Její poprsí pomalu a rytmicky stoupalo a klesalo. Tvrdě spala. Vstal, přešel pokojem a odhrnul závěs. Na špinavém toaletním sedátku našel lžičku, gumovou hadičku, zápalky a injekční stříkačku. Malý polyetylenový sáček byl ještě do 3/4 plný bílého prášku. Tak proto nosila košili s dlouhými rukávy. Malcolm rychle prohledal byt. Našel 4 soupravy spodního prádla, 3 halenky, 2 sukně, 2 šaty, 1 džíny a červený svetr. Ve skříni visel potrhaný pršiplášť. V krabici od bot na kuchyňském stole našel 6 stvrzenek o převzetí osobních věcí po propuštění z washingtonského vězení. Také objevil 2 roky starý školní průkaz. Mary Ruth Rousnová. Na rubu průkazky byla úhledně napsaná adresa synagogy. K jídlu tu nebylo nic, kromě 5 čokoládových tyčinek, 1 kokosového ořechu a hltu grapefruitového džusu. Spořádal čokoládu i ořech a zapil to džusem. Pod postelí našel prázdnou láhev od vína. Postavil ji proti dveřím. Jestliže někdo dveře náhle otevře, vzbudí ho třesk skla. Vzal nehybnou postavu na posteli do náručí. Dívka se ani nepohnula. Uložil ji do starého odrbaného křesla a přehodil přes ní přikrývku. V tomhle stavu jí nepohodlí stejně moc vadit nebude. Vyňal kontaktní čočky a lehl si. Během 5 minut už tvrdě spal.

0: podání Jakuba Albrechta jsme si dnes v podvečer poslechli 12. část četby na pokračování z románu Jamesa Gradyho 6 dnů kondora. 15-dílnou četbu, kterou na Vltavě uvádíme v premiéře v rámci našeho letošního filmového léta na Vltavě. Z překladu Oldřicha Černého připravil Michal Plzák a natočil režisér Josef Kačmarčík. Už odvysílané díly najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz. Část 13. si nenechte ujít zítra opět v podvečer o 6:30. A román amerického spisovatele Jamesa Gradyho není jedinou knihou, kterou na Vltavě máme rozečtenou.
1: Na scénu vstupuje mladičká Laura Palmrová.
2: A za ní děsivý podivín Bob.
1: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
2: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Ano, je to tak a Tajný deník Laury Palmrové otevřeme dnes po 6, jak už bylo řečeno, hodinu před půlnocí.

Tak to byl klavírista Jan Panenka a slavná skladba známé Rondo a Capriccio G dur Ludwiga van Beethovena s názvem Zlost nad ztraceným grošem. Traduje se, že právě tento název nepochází od Beethovena, ale na rukopis ho prý přidal jeho přítel Anton Schindler až po Beethovenově smrti. No a my jsme za doprovodu této energické a rychlé skladby dospěli k 19. hodině a k dalšímu pořadu nedělního večera na Vltavě.

0: Keď Glenn prvýkrát zavítal do Čiech, stretol vďaka svojej bezprostrednosti veľa miestnych hudobníkov a hudobníčok, medzi nimi aj Lucii Rejdlovou.
1: Moje setkání s Glennem je orámováno ešte takovou zvláštní okolností, že jsem vlastně byla na jeho úplně prvním i na jeho úplně posledním koncertě v České republice. To nějak nemůžu nezmínit. Byla jsem tam v roce 2001, když na pozvání Karla Prokeše přijel do Valmezu, do Valašského Meziříčí zahrát s Frames na festival Valašský špalíček. Malá vsuvka, byla jsem i u toho, když přímo na koncertě vytáhl zpívat písničku Star Star mladou Markétu Irglovou a jako vypadalo to, že to opravdu nebylo domluvené, že to bylo bez přípravy a co se dělo dál, to všichni víme. No a byla jsem na Valašském špalíčku letos 20. června, když hrál Glenn s výbornými místními muzikanty Jirkou Petřikem a Johnem Janečkou a hrál s nimi o den dříve na festival v Opavě. Byla jsem tam na koncertě, užívala jsem si to vystoupení s kapelou, to já jsem vždycky měla nejradši. No a potom se šlo na pivo. My jsme se s Glennem teda znali v průběhu let, jsme se párkrát potkali, i jsem si s ním zahrála. Mimochodem jsem před ním hrála svůj úplně jakože první solový koncert, když jsem začala psát nějaké písničky. A v průběhu let jsme se potkávali, krom Valmezu třeba taky na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. No a prostě se šlo na pivo, tam do nedalekého klubíku a mám to krásně zachycené na fotkách, jak se potom noc změnila v den, jak vycházelo slunko, protože jsme z toho večírku odcházeli s přítelem v 5 ráno. A stalo se to, že kamarád dojel potom pro kytary, prostě hráli jsme na kytary, zpívali jsme naše oblíbené Pink Floydy, dokonce se tam nějak zaznělo, že založíme revival Pink Fluorescence, nebo Pink Fluorescence, teď už nevím. No a prostě probíhal normální večírek na Hnědé popelnici od, co je takový ten bioodpad, se dělá nějaká holka, hrála na to jak na kachon a nějaké kytary, zpívalo se a pak nevím, co to Glenna popadlo a je mi to moc líto, že už se ho prostě na to nezeptám, co to do něj vělo. Ale podíval se na mě s tím mým přítelem, kterému se říká Janíček, Janko, a říká, nechcete se vzít? Já vás oddám, já mám takové ty zkoušky, já vás oddám. Já fakt nevím, jestli myslel kapitánské zkoušky na loď nebo co, už prostě to nezjistíme, ale vzal si do hlavy, že bude svatba, že nás oddá. Nevím, asi jsme se mu nějak jevili, že jsme spolu už dlouho, měli bychom se vzít. No tak já jsem zašla blekotat, že jsme spolu teprve 10 měsíců a že bez prstenku on neplatí. A Janíček něco, že tam nemá rodiče a že bez maminky to taky neplatí. Nicméně Glenn prostě nějak, nevím, to tam začal organizovat. Normálně jsme se tam nějak sešikovali, za nás nějací svědci. Můj pes Dorotka dostala klobouček, ta byla luxusní družička a prostě byla jakože svatba. Jako fakt, tak se nás pěkně zeptal větu Do you promise to love him until you don't? Byla ta otázka, na kterou jsme teda, na kterou jsem s tím lehkým srdcem řekla I do. Jako, že to se dá slíbit, že budu někoho milovat do doby, než ho přestanu milovat. A já jsem teda úplně propadla za chatu smíchu. Prostě mám opravdu krásnou, veselou vzpomínku na Glennovu možná poslední noc v České republice, nevím, ale myslím si, že říkal, že druhý den už prostě odjíždí nebo odletá. To nevím, to je asi už jedno, ale každopádně to byla poslední noc ve Valašském Meziříčí, kde teda přesně před 25 lety předtím strávil prostě první noc a první nějaké dny v České republice. Tak já budu vždy vzpomínat na Glenna jako na někoho, kdo si vzal do hlavy, že mě musí konečně provdat.

0: Glenových začiatkoch v Čechách hovorí aj Milan Tesarš z Rádia Proglas.
1: Já jsem Glena Hansarda poprvé zaregistroval v roce 2002. Tehdy Indies vydávali živou desku jeho kapely Frames, Breadcrumb Trail. Glen měl při té příležitosti koncert v Brně a někdo z Indies, pravděpodobně Milan Páleš, mi jej tenkrát doporučil do mého pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. A Glen přišel zahrát několik písní přímo do studia. Vzpomínám si, že tenkrát to byl jednak dvojkoncert Glena Hansarda a Michala Ambrože, který taky vydával nějaké nové album. A i do toho studia přišli oba, takže rozhovor byl napůl s Glenem, napůl s Michalem. Já jsem je i nějak navzájem tenkrát konfrontoval, jestli znají svoji hudbu a podobně. O dva roky později, 2004, přišel Glen Hansard do mého pořadu znovu. Tentokrát celých 45 minut bylo vyhrazeno jenom pro něj. Opět se svou legendární kytarou, to byla taková ta s tou dírou, hrál přímo u nás ve studiu svoje písně. A protože já v té době jsem si ještě netroufal vést rozhovor v angličtině, chtěl jsem nějakého tlumočníka a s Glenem přišla tehdy 16-letá Markéta Irglová. Já jsem se musel ptát vůbec, jak se jmenuje, a ona tam opravdu byla jako tlumočnice, ale seděla kousíček za Glenem a už mu zpívala vokály do jeho písní. A tenkrát tedy v tom roce 2004 ve studiu zazněla mimo jiné i píseň Falling Slowly, kterou Glen s Markétou o dva roky později nahráli i na studiové album. Pak se objevila ve filmu Once, dostala Oscara, a to už je ta historie, kterou známe všichni. Ale já jsem vlastně svým způsobem hrdý na to, že ta píseň zazněla tedy už v tom roce 2004 v takové hodně syrové podobě v mém pořadu. Bohužel ten rozhovor se nedochoval, ale mám nahrávky těch písní, takže i tady tu pravěkou verzi Falling Slowly mám a občas při různých příležitostech to dávám k dobru a pouštím ji v rádiu jako vzpomínku na tohleto setkání.
0: Pre spomínanú nahrávku Falling Slowly budete musieť počúvať pozorne Rádio Proglas, ale ostávajte s nami, lebo my si pustíme Pretty Stories.

0: Glenn Hansard sa hrdohlasil k svojim koreňom, teda dublinskej pouličnej scéne, a tradične sa hraniu na ulici nevyhýbal ani v čase, keď už nebol iba neznámym írskym pesničkárom. Tento príbeh z filmového festivalu v Karlových Varoch rozpovedal režisér a dokumentarista Jan Látal.
1: Psal se rok 2008 a já jsem byl někde na festivalu v Karlových Varech. A protože na festivalech většinou nechodím moc rád na filmy, protože si připadám, že tam je vždycky spousta věcí, co dělat, tak jsem se tentokrát taky místo filmu rozhodl, že si půjdu zahrát na kytaru, kterou jsem neměl, takže jsem si zašel do bazaru koupit kytaru asi za 1500, koupil jsem tam krásnou kytaru a když se s tou kytarou i s obalem vracím potom na kolonádu, tak vidím takového zrzavého týpka, jak na mě mává, který tam seděl na trávě, měl taky kytaru. Tak jsem k němu přišel, protože mě zval k sobě a on se mě představil, dali jsme si ruku, vytáhli jsme ty kytary, on zkusil moji, já jsem zkusil jeho a začali jsme jamovat. A po určitý chvíli, kdy jsme jamovali, tak vidím, že kolem nás si sedají lidi, jo, nejdřív 1, 2, 3, 5, potom 10 a říkal jsem si, wow, tak to je dobrý, s týpkem nám to jde, prostě vibíme spolu, jamujeme, lidi přicházejí, je jich čím dál tím víc. Až v jednu chvíli fakt sedělo kolem nás už 100. Já jsem si říkal, jsem si připadal jako největší hero, jako prostě máme publikum ve Varech, tady prostě daří se jam. No a potom týpek podal ruku, říkal, dobrý, díky za jam, musím mít. Vypařil se asi po 20 minutách. No já jsem si říkal, tak ten je dobrý, ten on mi tady nechal publikum a takhle zdrhnul, tak jsem si říkal, no tak musím prostě to dát bez něj. Začal jsem hrát svoje jako nejlepší riffy, co jsem znal a různý vyhrávky a tak dále. Prověřoval jsem kytaru na maximum a vidím ale, že to nějak nezabíralo a lidi začali odcházet a odcházet a odcházet. A po několika minutách jsem tam takhle řezal do kytary úplně sám a říkal jsem si, co dělám špatně, že takhle publikum najednou odešlo a teprve až druhý den jsem pochopil, že ten týpek, který mě tam pozval k sobě, tak byl Glenn Hansard, který tam přijel tehdy s filmem Once. Zažil jsem takhle vlastně hezký zážitek, kdy jsem hrál trošku druhý housle, ale přesto to bylo fajn a mám tady tu vzpomínku a tu kytaru do dneška mám.

0: Markéta Irklová mala v čase, keď sa prvýkrát zoznámila s Glennom 13 rokov a ich chudobná spolupráca pokračovala založením dua The Swell Season, pomenovaným podľa škvoreckého Prima sezóny. Film Once, ktorý vyšiel v roku 2007, priniesol príbeh možno ešte silnejší ako samotný film. Markéta Irklová a Glenn Hansard, dvaja hudobníci pochádzajúci z alternatívnej scény, získali Oscara. Markéta sa tak stala najmladšou držiteľkou Oscara v nehereckej kategórii. Takto na ich spoluprácu spomína v rozhovore v relácii host radiožurnálu s Janem Pokorným z roku 2022.
1: Tehdy mi bylo, když jsem hrála ve filmu, tak mi bylo 17. A vlastně koncertovali jsme už spolu, myslím, že od mých 15 let. Takže v té době jsem si jako, já jsem k němu hrozně zhlížela, jako ke staršímu člověkovi s více zkušenostma. Strašně se mi líbila ta jeho hudba, jak to dělal, a prostě jsem se nevnímala, že jsem na stejné úrovni. Asi tak, ale on vždycky mě podporoval. K tomu psaní vůbec, bez něj bych se možná ani do toho nepustila.
0: Pustíme si skladbu, kterou pro Swell Season Markéta napísala.

0: Takto na Glena Hansarda spomína Václav Miller, riaditeľ Opavského festivalu Slunovrat.
1: Já myslím, že až teď po smrti Glena Hansarda si spousta lidí uvědomila, jak moc výjimečný umělec a muzikant to byl a jak tady vlastně chybí. Protože ta jeho radostná živelnost, taková ta radost z hudby, byla velmi nakažlivá. On ji dokázal přenést jak na to velké pódium, pod kterým byl třeba obrovský dáv, tak někde do hospody nebo při letném setkání. Takže já si myslím, že spousta lidí si řekla, hele, tohle je chlap, s kterým bych strašně radšel na pivo, i když člověk už třeba na pivo dávno nechodí, nebo mu to ani vlastně nechutná. Glenn nějak tak postupovala taková ta jeho radostná svoboda a bylo to hrozně opojné. A s tím vlastně vším souvisí i příběh našeho slunovratího koncertu, protože u nás na Slunovratu v Opavě v červnu Glenn Hansard odehrál spolu s přáteli naprosto neskutečný koncert, na kterém se stále děly věci, které nebyly vůbec plánované, které byly strašně okouzlující a skvělé. No a celý ten příběh začal v listopadu 2025, kdy my jsme měli večer se Slunovratem, na kterém hrál Glenn Hansard a Markéta Irglová v naprosto krásném a uchvacujícím prostředí chrámu svatého Václava. A my se potom dlouho seděli s Glennem v backstage a povídali jsme si a on projevil velké znalosti o českém samizdatu, disentu, o vůbec o tom, jak asi se v tomhletom národě žilo za totality a o lidech, kteří se snažili s tou totalitou, s tou nesvobodou něco dělat. No a jelikož jedním z význačných členů našeho týmu je Ivo Mudek, člověk, který podepsal chartu, vydával samizdat a angažoval se v odboji proti komunistickému režimu a Glenn to všechno věděl, měl o něm velké znalosti, tak při tom dlouhém pokecu si Glenn s Ivem slíbili, že když Glenn přiletí v létě na Slunovrat, takže mu Ivo za to dá originál, sami za to vydání jednoho škodeckého díla. No, my jsme si mysleli, že to jsou takové ty řeči, jako se vždycky tak po backstagech po celém světě vedou, že jo, on se toho namluví a pak těch skutků zdaleko tolik není. No, ale Glenn skutečně v červnu přiletěl, svůj samizdat si převzal, dokonce u murálu, který pro něj vytvořil na zastávce na Hradecké ulici Vojta Král. Dneska se bohužel z toho murálu stalo takové pietní místo smutné. No a on si ho tam převzal, ten samizdat, a opravdu odehrál skvělý koncert, na kterém se pořád něco dělo opravdu. A při tom koncertu, do kterého zapojil třeba estonskou kapelu Pulup, která hrála před ním na té stage, tak při tom koncertu odehrali s kapelou Pulup právě píseň od Velvet Underground, kterou hrali Plastici pod státom odboji v Československu před rokem 1989.

0: Celý koncert, ktorý Glenn zahral na Opavskom slunovratu, sa našťastie podarilo zaznamenať a dá sa vidieť na slunovratskom YouTube. A ešte raz Vašek Miller ku Glennovi.
1: Já bych byl hrozně rád, kdybych se opravdu na Glenna Hansena vzpomínal jako toho výjimečného člověka a takového toho chlapa, který opravdu nebyl vůbec namachrovaný, vůbec si nehrál na žádnou hvězdu, přesně naopak. Což vlastně člověk, když si uvědomí, že měl Oscara a měl těch úspěchů za sebou hrozně moc, tak není to asi úplně samozřejmost. Ono to vlastně vyplývalo ze všech možných takových detailů. Já si vzpomínám, že když jsme v listopadu u nás tam v Opavě seděli někde po koncertě, tak se ptal, kde je tady hospoda, do které chodí lidé, kteří už to zbalili, že by jim šel zahrát a dát si pivo. A myslel to úplně upřímně, nebo to jako přirozené, nebo to žádná poza, nebo něco takového. Nebo když jsme řešili, když byl trošku nachlazený před koncertem v Opavě na Slunovratu, jsme řešili, že by vlastně potřeboval se někde rozespívat a někde sám, tak jsme mu chtěli zajistit nějakou zvlášť místo. On řekl, ne, normálně úplně nedělejte nic takového, já se prostě tam ve stanu za stage si zaspívám, mi to úplně stačí a vůbec neměl žádné požadavky nebo něco takového. A s tím vlastně opravdu se asi prolínal ten náš krásný koncert na letním Slunovratu, kde to takhle přesně vyplývalo z těch věcí, z takové té přirozené radosti. A on, když jsme předávali samizdat Škoreckého před koncertem, tak on řekl, je tady někdo u vás v týmu, kdo by hrál na saxofon? A my jsme říkali, ne, ale stage manažer jedné scény a náš kolega Krištof Kamrádek hraje na trubku. Tak Glenn řekl, tak ať přijde před koncertem za mnou. No a skutečně Krištof Kamrádek, který tomu nevěřil, prostě jsme mu řekli, hele, hraješ s Glennem večer, nebo za 2 hodiny hraješ s Glennem, tak on tomu nevěřil a skutečně si zahrál parádní koncert s Glennem Hansardem. Je to na našem YouTube kanálu, to se opravdu podívejte, protože ten koncert stojí za to. A já si ještě vzpomínám, jak na konci toho koncertu předal vlastně tak nějak symbolicky píseň naproti stojící kapele Bazooka, protože ona, vlastně my jsme na druhé straně hlediště Vojtěch Stage, jsme měli školní autobus kapely Bazooka a na něm ta kapela hrála, takové kratší sety. A on jim předal na dálku akordy a předal jim píseň. A vlastně, když Glenn odešel z pódia, tak Bazooka zhráli dál píseň, kterou rozehrál a byl to vlastně takové krásné předání, muzikální předání štafety, protože on byl opravdu muzikant od Pána Boha, měl to v sobě a byl součástí té krásné, nádherné scény, která vlastně teď je mnohem chudší, takže přijde takové symbolické.

0: Dnešné 7. nebe s hudbou Glena Hansarda sa pomaly končí. Zo štúdia sa s vami lúči Nina Marinová. Ďakujem všetkým, ktorí sa dnes s nami podelili o príbehy s Glenom. A ešte tu máme jeden od novinára a chartistu Iva Mlúdeka.
1: Glen Hansard vlastne nikdy nepristúpil na to, že by měl, a to dokonce ani po svém celosvětovém úspěchu, po Oscarovi hrát nějakou roli hvězdy nebo celebrity nějaké. A zároveň u toho nikdy nezapomněl na prostředí, ze kterého vyšel. No a jak bylo jeho zvykem, to obě dělal vždycky na doraz a zároveň taky neokázale. On konec konců pro své charitativní akce, například pro lidi bez domova, které my ostatní umíme, tak jako šmahem odsoudit, že si za to všechno, za ten svůj špatný osud můžou sami, tak dělal strašně moc, stejně jako pro podporu napadené Ukrajiny a uměl proto natchnout řadu osobností, díky kterým ty akce byly velmi, velmi úspěšné. Konec konců asi všichni už dneska vědí, že jeho parťákem proto byl Bono z U2, se kterým pořádal vždycky na Vánoce charity busking a Bono o něm řekl, že Glen byl člověk, který na Vánoce vždycky připomínal, že první uprchlíci na světě v naší civilizaci byli Marie a Josef. A že to taky byl člověk, který se celý svůj život rozdával pro ty ostatní, no, což je přesná charakteristika. A o tom, jak velká ta pomoc byla, se, a to je taky pro Glena Hansarda taky charakteristické, si myslím, se dozvídáme my ostatní v plném rozsahu až teďka, když už mu za to můžeme poděkovat jenom tam nahoru do nebe. No. Ale dost možná doufujeme, že i to má nějaký smysl, že to k němu dojde. No. Tak díky, Glene.

0: Vzpomínkou na irského zpěváka a kytaristu Glena Hansarda bylo nedělní Sedmé nebe, které připravila Nina Marinová. A hudební odkaz tohoto písničkáře a filantropa připomněla také Katarzia ve včerejším Sedmém nebi. Oba pořady můžete poslouchat zpětně také na našem webu vltava.rozhlas.cz. Je 20 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A krátce po osmé vás k nedělnímu večeru na Českém rozhlase Vltava zve Martina Kolejová, a to za všechny, kteří pro vás připravili následující program, který máme nachystaný až do dnešní půlnoci. Čeká nás večer, který bude patřit hudbě, která se nezastavuje na žádné hranici žánrů ani zemí. Už za malou chvíli začneme koncertem Bez hranic a vydáme se do německého Rudolstadtu, protože nás čeká Euroradio Folk Festival. Festival loňský ročník, který bývá v posledních letech začleněný jako jedna ze scén do velkého německého festivalu folkové a tradiční hudby právě v německém Rudolstadtu. V první části dnešního výběru už za malý okamžik budeme poslouchat vystoupení skotské skupiny Jakob New s charismatickou zpěvačkou a houslistkou Lizou Robertson, a ohlasy na lidové melodie kombinují s tanečními elektronickými beaty tito hudebníci. No a ve druhé části pak zahraje švédsko-norské trio Mojna, které se libuje v klasicujících inspiracích a v improvizaci na lidové motivy. Tolik pozvání Aleše Opekara k dnešnímu koncertu Bez hranic, bude nás jim provázet už za malou chvíli, a to až do 22. hodiny. To je čas, kdy se přesuneme do Brna, na Špilberku, na jednom z jeho nádvoří se letos v červnu rozezněl koncert pro Špilberskou zvonohru a právě jeho záznam vám nabídneme v 10 večer. Ve 23. Co do hodin nás čeká jediná, a to literární odbočka od tohoto jinak veskrze hudebního večera na Vltavě. Čeká nás četba na pokračování z knihy Jennifer Lynchové Tajný deník Lori Palmrové. A potom pak nás čeká znovu hudba. Poslední půlhodinka dnešního vltavského večera bude patřit pořadu Soudobá hudba. Ten nás dnes vezme za skladbami dvou českých autorů. Budeme poslouchat kompozice Jana Grossmana a Roberta Heinara od 23. hodiny a 30. minuty. Tak tedy začíná na Vltavě večer, který můžete poslouchat třeba jako cestu z Rudolstadtu přes Brno až do tajemných stránek Twin Peaks. Ať se vám Vltava hezky poslouchá.
1: Koncert Bez hranic.
3: Dobrý večer. Začíná koncert Bez hranic, u jehož poslechu vás vítá Aleš Opekar. Dnešní program nás zavede na dva koncerty z Euroradio Folk Festivalu 2025. Konal se od 3. do 6. července a my se k nahrávkám z něho budeme vracet častěji. Tento večer představíme skotskou kapelu Jokou Puono a švédsko-norské trio Mojna. Nejdříve Jokou Puono z Edinburgu. V popředí kapely stojí excentrická zpívající houslistka Lisa Robertson. Jazzový zpěv a hru na housle a klavír studovala nejprve na City of Edinburgh Music School a poté absolvovala klasickou hru na housle na skotské královské konzervatoři. Souběžně začala objevovat i lidovou hudbu na straně jedné a tvůrčí digitální technologie na straně druhé. Můžeme ji najít mezi členy orchestru Tinderbox, skupiny The Jets a nebo taky v uměleckých projektech místní etnické čínské komunity. K ní má totiž úzkou vazbu díky svému původu z matčiny strany. Tím se nám také trochu osvětluje původ názvu kapely Jokou Puono, rýmující se dobře se jménem známé čínsko-americké umělkyně. Kapelu dále tvoří další houslista Louis Williamson, flétnistka Helen Lemar, banjista a mandolinista Gary Raftery, saxofonista a kytarista Callum Cummins a hráč na bicí nástroje Sam Bidgood. Vlastní písně tvoří kolektivně, ohlasy na lidové melodie kombinují se šťavnatými tanečními beaty. Od roku 2019 vydali dvě alba, absolvovali řadu turné po Velké Británii, no a teď dobývají kontinent. Hrají a zpívají Yoko Ono.
2: Good evening, Rudolstars! It's absolutely wonderful to see you. It's wunderschön. Danke schön.

0: Sam on the drums!
1: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a koncert Bez hranic se záznamy z Euroradio Folk Festivalu, který proběhl začátkem července 2025 v německém Rudolstadtu. Doznělo vystoupení skotské kapely Yoko Puono a v druhé části pořadu vystoupí švédsko-norské trio Moina. Neuslyšíme vysloveně tradiční severskou lidovou hudbu, protože tito muzikanti vyvinuli originální a jedinečný zvuk z prvky kontrapunktických linek a improvizace. Zní docela sofistikovaně, nezapřou klasické hudební vzdělání. První skladba v pořadí je dokonce inspirována Johannesem Brahmsem. V jiných uslyšíme názvuky vzdálené třeba i osmanské hudební kultury. Výhradním autorem skladeb je švédský hráč na akustické kytary různého typu Thomas Eriksson. Koncertuje hned s 8 různými sestavami, od dvojic přes toto trio Moina až k divadelním spolupracím, kde působí jako autor a kapelník. Zvukový rámec kapely ozvláštňuje klarinetistka Anna Malmström ze Švédska. Také bychom napočítali celou řadu formací, do nichž je zvána a vyhledávána pro svou herní zvídavost a vynalézavost. Zajímavé barvy a kombinace vznikají zejména, když sáhne po basklarinetu. Tou norskou součástí tria je Tuva Farden z Osla. Specializuje se na hru na tradiční norský nástroj hardangerské housle, který má oproti klasickým houslím 8 nebo 9 strun, tenčí ozvučnici a většinou i hezké zdobení. Tuva se vyjadřuje nejen citlivými tahy smyčcem, ale i nápaditým pohybovým a vokálním projevem. Takže až uslyšíte zpěv, půjde o ní. To je tedy trio Moina. Thomas Eriksson, Anna Malmström a Tuva Farden. Příjemný poslech vám přeje Aleš Opekar.

Na stanici Český rozhlas Vltava vrcholí koncert Bez hranic. Posloucháme záběry z Euroradio Folk Festivalu, který proběhl začátkem července 2025 v německém Rudolstadtu. V první části to byl skotský septet Yoko Puono a nyní končí vystoupení švédsko-norského tria Moina. Thomas Eriksson kytary, Anna Malmström klarinety a Tuva Farden hardangerské housle a zpěv. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera a noci přeje Aleš Opekar.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Každý nedělní večer mezi 8 a 10 vám Vltava nabízí koncert Bez hranic. Koncert, který nabízí pravidelně hudbu, jež vyrůstá z tradic nejrůznějších koutů Evropy i světa. A i dnes jsme poslouchali hudbu s kořeny hluboko v tradicích, ale s energií současnosti. Aleš Opekár nás v dnešním koncertu Bez hranic vzal na Euroradio Folk Festival, který se pravidelně koná v německém Rudolstadtu. A z tohoto německého města se teď obrazně řeč pro následujících bezmála 60 minut dnešního večera přesouváme do Brna. Tam se letos v červnu konal koncert s názvem Vězeňské zvony, tak se pojďme vrátit na velké nádvoří brněnského hradu Špilberk, kde zněl koncert, jehož program propojovala témata paměti, přežití, cenzury a revoluce.
2: Futurissimo. Pěkný večer, milí posluchači, na stanici Vltava začíná pravidelné Futurissimo. Z brněnského studia Českého rozhlasu vás dnes zdraví Jan Hlaváč a mými hosty budou dirigent Pavel Schneider. Přeji ti hezký večer.
3: Dobrý večer.
2: A po telefonu se spojíme také s hudební skladatelkou Eliškou Cílkovou. Uslyšíme záznam koncertu Brno Contemporary Orchestra, který proběhl jako poslední sezónní koncert v červnu letošního roku. A byl zvláštní tím, že byl na nádvoří hradu Špilberk a podtitul celého koncertu zněl Vězeňské zvony, čili celkem drsná tematika, a já se dirigenta celého večera zeptám, proč tento podtitul a co sjednocuje vlastně hrané skladby.
3: Vězeňské zvony, je tam přítomná zvonkohra na Špilberku vlastně. Všechny ty okolnosti, historie toho Špilberku a vůbec i nějaký jako poselství nebo smysl, úloha zvonů obecně v historii lidstva je taková, řekl bych, košatá a schovává v sobě nějaké poselství, které jako přesahuje člověka, označuje i nějaké, dejme tomu třeba vykoupení z utrpení a tak dále. Zvony jsou i signálem při nebezpečí, že jo, při požárech, při různých jako katastrofách. Zvoní se na zvony při úmrtí umíráček, zvoní se jako v svolávání ke slavnostním příležitostem, k bohoslužbám a tak dále. Čili ty zvony mají velkou takovou, bych řekl někdy, až transcendentní úlohu, nebo je to takový symbol, takže vlastně to spojení toho utrpení, které na tom Špilberku probíhalo.
2: Bylo tam vězení,
3: kazematy,
2: musíme říct.
3: Vězení, kazematy a tak dále. A vlastně v dnešní době ten přerod k společenskému prostoru, bych řekl, vlastně i setkávání, park kolem Špilberku, že jo. Všechny ty bašty, které se proměnily postupem času na restaurace nebo prostě výletní altány. Takže to všechno nějak v sobě zahrnují ty zvony, tady tu historii v sobě nesou a je to i nějaké jako poselství vlastně pro budoucnost, kdybychom se měli možná jako oprostit od toho utrpení a snažit se to přetavovat v nějakou pozitivní energii, nebo nevím, jak bych to řekl. Takže proto Vězeňské zvony a říkám znovu, ta přítomnost té zvonkohry, která má poměrně velký rozsah na tom Špilberku, vlastně nás inspirovala k tomuhle koncertu, k tomu teda, co se tam dělo.
2: Musíme jenom říct posluchačům, že ta zvonkohra je zavěšená na zdi a je viditelná, v podstatě není nějak krytá.
3: Ano, zvonkohra je viditelná, je ovládaná ovšem MIDI klávesnicí, která je umístěna vevnitř, vlastně za oknem v místnosti za nádvořím, ale lze ji do určité vzdálenosti, protože ten MIDI kabel, ta technika umožňuje pouze určitou vzdálenost, asi do 15 metrů, tak jsme tu klávesnici vlastně vytáhli na nádvoří, aby byla jako blíž tomu prostoru, že jo, kontakt hráče a tak dále. Tam je zajímavé, že vlastně ten rozsah není chromatický, to je zvonkohry. Tam jsou některé tóny vynechané, celkový rozsah je myslím 1,5 oktávy, tuším, nebo tak nějak, ale říkám, některé tóny tam nejsou, takže třeba jsme museli transponovat nebo překládat o oktávu jeden tón, který byl třeba psaný jako C1, tak jsme ho hráli jako C2, protože tam nebyl prostě.
2: Vy jste si na úvod vybrali skladatelku Elišku Cílkovou, kterou jste oslovili s tím, aby vám napsala skladbu.
3: Ano, oslovili jsme ji, to zase je vlastně výběr našeho dramaturga Viktora Pantučka. S Eliškou jsme se spojili, přijela asi rok předtím, přijela právě do Brna, celou tu zvonkohru si otestovala, ano. Chtěla to všechno jako zjistit, jak to je, nahrála si ty zvuky a myslím, že potom jí to i vlastně nějak pomohlo při tvorbě té kompozice, že asi vycházela, to vám řekne ona samozřejmě líp, nám to řekne, že vycházela vlastně i z nějakého toho spektra zvukového, tónového těch zvonů. Takže to bylo psáno přímo pro tuhle zvonkohru a přímo pro tenhle prostor a přímo pro tenhle koncert.
2: A i pro tento orchestr.
3: A pro tento orchestr samozřejmě.
2: Ve spojení jsme teď s autorkou první skladby Eliškou Cílkovou. Přeji vám hezký večer.
4: Hezký večer.
2: Kde jste studovala a jak se profilovala vaše skladatelská tvorba?
4: Tak já jsem kompozici studovala v Bratislavě, ve Vídni a potom na HAMU. A jako stipendistka programu Fulbright jsem studovala rok na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Později jsem pak ještě dokončila doktorát z hudební vědy na Filozofické fakultě a také režii dokumentárního filmu na FAMU. A tyto dva umělecké obory se vlastně v mé práci přirozeně každodenně potkávají. Já často pracuji s nějakou mimohudební představou, může to být obraz, příběh, konkrétní místo nebo nějaká myšlenka, která mě nějakým způsobem zaujme a já potom hledám způsob, jak ji převést do hudebního jazyka. A zajímá mě také samotný zvuk, jeho barva a prostor, ve kterém ta hudba zaznívá.
2: Vlastně ta vaše kompoziční tvorba je také spojena s tou dokumentaristickou, anebo to jsou dva rozdílné světy?
4: No, já jsem nejprve studovala jenom hudbu, šla jsem klasickou cestou. Když jsem se narodila, tak doma stál klavír a pro mě bylo velmi přirozené začít hrát na klavír ve 4 letech, projít základní uměleckou školou, konzervatoří a potom vlastně i tou VŠMU v Bratislavě. A pak jsem vlastně udělala projekt v Černobylské oblasti, který se jmenoval Pripyat Piano. To bylo vlastně hledání opuštěných klavírů na tady tom jednom konkrétním místě, protože tehdy jsem si uvědomovala, že i klavíry můžou mít nějakou paměť, nějaký otisk vlastně toho příběhu, který se tam stal. A na základě toho jsem si uvědomila svůj přesah do dokumentární tvorby. Takže já jsem šla potom na přijímačky na FAMU s tím, že bych chtěla tvořit hudební poetické dokumenty a s tím mě vlastně vzali na režii dokumentárního filmu a v tomto vlastně nějakým způsobem pokračuji i dodnes. A možná ještě řeknu, že v rámci doktorátu na hudební vědě jsem se zabývala hudbou Svatopluka Havelky a on také často pracoval s různými mimohudebními představami a promítal je do svého hudebního jazyka. Takže vlastně mně je toto uvažování velmi blízké a díky dokumentární tvorbě jsem se ještě víc naučila se dívat okolo sebe a ten obor si myslím, že mě velmi lidsky rozvinul.
2: Děkuji za přiblížení právě těch vašich dokumentů. Můžeme ještě pohovořit o některých vašich dokumentech ze života skladatelů? Konkrétně možná trošku narážím na Vítězslavu Kaprálovou.
4: Tam jsem byla jako dramaturgině, nikoliv jako režisérka, ano. A pak jsem ještě skládala hudbu, vlastně, která v tomhle případě záměrně zůstávala hodně v pozadí, aby byla v popředí právě hudba Vítězslavy Kaprálové. To byl spíš případ, kdy já jsem byla oslovená k dramaturgování filmu a už jsem přišla do střižny, kde film byl již natočen a byl ve fázi hrubého tvaru. Kdybych byla třeba oslovena v dřívější fázi, tak bych vlastně s těmi filmaři a s panem režisérem mohla třeba vymýšlet víc scén, které by se mohly natočit, jak by se to mohlo uchopit. Ale tady šlo už spíš o to, jak přistoupit ke střihu ve chvíli, kdy už je jakoby téměř všechno natočené. Ale vlastně jako režisér někdy děláte i dramaturga, někdy prostě v tom filmu je víc jakoby tvůrčích profesí, někdy stříháte svůj film, to bylo třeba v případě Pripyat Piana. A ono to všechno souvisí i s tím hudebním uvažováním, protože i střih filmu má nějaký rytmus a můžete to vlastně všechno propojit.
2: Přesně tak, děkuji za upřesnění. Teď se vraťme k vaší skladbě, která, jak už bylo řečeno, byla objednána Brno Contemporary Orchestra a vy jste ji nazvala Archeon pro zvonkohru a Brno Contemporary Orchestra je z letošního roku, nebo je datovaná vlastně, protože to byla premiéra této skladby. Můžeme posluchačům přiblížit, z jakého nápadu jste vycházela?
4: Můžeme. Já bych možná nejprve promluvila o tom místě.
2: Určitě.
4: Já jsem vlastně poprvé navštívila Špilberk minulý rok i s panem dirigentem a s panem Pantučkem. A to bylo vlastně naprosto zásadní se na to místo podívat, protože když jsem tam přišla, tak jsem si všimla, že se tedy jedná o 15 zvonů, které jsou umístěné nad studnou a které se nepohybují. Vlastně ono, pohybují se pouze jejich srdce. Mm-hmm. A vlastně je to tedy takový konkrétní hudební materiál, u kterého si nemůžete říct, teď bych potřeboval ještě jeden tón, ale musíte vlastně pracovat s těmi 15 tóny, které jsou k dispozici. A já jsem, když jsem jakoby vstoupila na to nádvoří, tak jsem si uvědomila, jak moc jsou zvony spojené s tou architekturou. Takže jsem vlastně od začátku komponovala nejenom pro zvonkohru a soubor nástrojů, ale i pro to samotné nádvoří. To nádvoří je zároveň téměř čtvercové, ono má vysoké zdi, ale je otevřené směrem k nebi. Já jsem si tehdy dokonce dohledala a zapamatovala, že má 42x43 metrů. To znamená, že ten zvuk zvonů se odráží od stěn, vrací se k posluchači z různých směrů, ale zároveň část zvuku odchází ven do města. Mm-hmm. Takže to prostorové vnímání, že ten zvuk zvonu nemá jenom výšku a barvu, ale i vzdálenost a směr a nějaký příběh, je takový výchozí bod té skladby. Prostor Špilbergu je vlastně taková další vrstva té orchestrace. A jestliže mám teda pokračovat přímo k té skladbě, tak vlastně ten název Archeon odkazuje k takovému hudebnímu obrazu trvání, na jednu stranu odolného, na druhou stranu i proměňujícího se života ve zvuku. Název skladby odkazuje k archeím, to jsem vlastně psala i v tom programu, že to jsou takové mikroskopické organismy, které patří k nejstarším formám života na Zemi. Ony vlastně dokážou přežívat v extrémních podmínkách a na místech, kde se ten život zdá téměř nemožný. A ta jejich vytrvalost i původ se stávají jakousi metaforou těch zvonů. Jejich šmota také vlastně přetrvává po staletí. Tady se vlastně odráží teda i nějaký můj vztah k dokumentární formě, ale i k tomu, že mám vlastně i klasické biologické vzdělání, takže jak říkám, dívám se vždycky na ty skladby z několika perspektiv.
2: Určitě. Ten střední díl té skladby, takový ten rytmizovaný a velice divoký, tam je inspirací co?
4: To je vlastně moje nejoblíbenější místo.
2: Ano.
4: Jedná se vlastně tedy o místo, kde má violončelo takový dialog se zvonkohrou a postupně se k tomu přidávají i ostatní nástroje.
2: Ano.
4: Je to vlastně opravdu takové moje ryzí místo a k tomu možná potřebuji dodat, že jako skladatelka bych tuto pasáž cítila ještě o něco delší, protože mě ten zvukový střed a svět dvou světů vlastně bavil.
2: Ano.
4: Jenomže je podstatné dodat, že na tom nádvoří jsou zvony opravdu blízko posluchačům a mají velmi intenzivní zvuk a nakonec bylo nutné v tomto místě myslet trošku i na ty posluchače a na to, aby jejich zážitek nebyl fyzicky až příliš náročný. Mě vlastně u těch skladeb, které se odehrávají na takto konkrétních místech, je důležité mluvit i o těchto praktických věcech. Protože když píšete pro konkrétní prostor a pro konkrétní zvony, tak to nejsou ty okolnosti okolo skladby, ale je to součást komponování samotného. A kdyby to bylo pojaté jenom jako rozhlasová nahrávka, tak bych si dovolila třeba tuto pasáž mnohonásobně rozšířit, ale jak už jsem uvedla, pak by ten fyzický zážitek mohl být pro posluchače na místě skorem nepříjemný a tomu jsem se potřebovala vyvarovat. Takže i takovéhle okolnosti někdy skladatel vnímá a má.
2: Moc vám děkuji za vysvětlení a teď posluchačům nabídneme Eliška Cílková, Archeon pro zvonkohru a Brno Contemporary Orchestra. A děkuji na dálku skladatelce za rozhovor.
4: Také děkuji moc.

0: A další zajímavou skladbou bude kompozice z roku 2002. Je to skladatel, který u nás, myslím, není moc hraný. Můžeme představit?
1: Pro mě to byl objev, protože jsem to jméno taky neznal, Dmitrij Kurliansky. A původně jsme teda chtěli hrát skladbu jinou, která nese název Anatomy of Pain, jako anatomie bolesti, která samozřejmě do tohohle prostoru jako poměrně by pasovala do té dramaturgie možná lépe, ale tam jsme se setkali s technickými problémy, že jsme se vlastně nedostali k provozovacímu materiálu, k notám, takže jsme sáhli po jiné skladbě Innermost Man, vlastně nějaký nejvnitřnější já, nebo ano, bychom to ano. přeložili. Je to skladba komponovaná na texty Platonova a solového partu se teda ujala Irena Troupová, naše dlouholetá spolupracovnice vokální. Ta skladba vlastně je taková zvláštní, protože se odehrává v takových dvou polohách, kdy vlastně začíná jakoby netónovými strukturami. Jsou to vlastně zvuky, které postupně přechází do těch tónů. Vlastně tyhle polohy se pořád jako střídají a řekl bych, že jako autorovi šlo o to dostat se až jako na dřeň toho, že tam nejde o nějaké melodie, rytmus, ale jde o ten zvuk, o to drásání, až bych řekl.
0: A taky to vychází z toho velmi drsného textu.
1: Ano.
0: Můžeme ocitovat, On je tam kouskovaný vlastně po frázích.
1: Já se uchýlím teda k českému překladu s dovolením. Tak jsou tam vstupy, vlastně takové tři textové. Člověk to není smysl, ale tělo plné vášnivých šlach, kaňonů zalitých krví, pahorků, průrev, rozkoší a zapomnění. Další úryvek. Masový, od větru a žalu opuchlý obyčejný člověk umíral po malých kouscích, ostatně tak, jak šel život. A poslední. Člověk sám sebe vydobil svými samotnými silami. To jsou texty z románu Čevengur a stavební jáma, které si teda ten Kurliansky vybral a zkomponoval hudbu na tyhle texty.
0: Takže pojďme si to teď v podání Ireny Troupové, sopranistky a Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Schneidera poslechnout.
2: Věk. Eto. Ne smysl. I ti lo polno je strastných suchožilí ušieli s krovju chalmov a tvěrstí suchožilí i

No. Věk. Ti. Byl. Si. Pia. Odkuda? To. Svajími.

0: dnešním Futurissimu posloucháme záznam koncertu Brno Contemporary Orchestra, který se uskutečnil v červnu roku 2026 na nádvoří hradu Špilberg v Brně. Pod titulem koncertu jsou Vězeňské zvony, což jsme vysvětlili už v úvodu pořadu. A poslední dnes hranou skladbou z tohoto koncertu bude kompozice Alfreda Schnittkeho. Je to koncertní svita, která vznikla velice zvláštně. Je to vlastně filmová hudba.
1: Ano, je to filmová hudba k filmu Konec Petrohradu,

0: A když jsme dostali noty, tak jsem pochopil, jak to asi vznikalo, tak jak filmová hudba vzniká, protože mně připadlo, že tam bylo spoustu věcí vpisovaných i během nahrávání, asi ve studiu pravděpodobně. Schnittke údajně tuto skladbu psal v období, kdy se probouzel z komatu, takže nějak to asi zvláštní okolnosti vzniku téhle skladby. No a je to svita, to znamená, že to jsou vybrané části z toho soundtracku, který má možná hodinu, nevím kolik, ale je to vybraná svita zhruba na těch 12 nebo 15 minut.
1: Tam bylo zajímavé to, že jste se museli zorientovat v tom notovém zápisu, že tam něco bylo velmi problematické.
0: Já si nechci stěžovat, ale...
1: Z praktického hlediska.
0: Ale z praktického hlediska mě někdy opravdu jako překvapuje nemile, co jsou renomovaná hudební nakladatelství schopná vydat a za co jsou schopná si nechat zaplatit, protože opravdu ten materiál byl v tak špatným stavu, kdy nesouhlasili vlastně čísla v partituře, orientační s čísly v partech, noty byly nečitelné, prostě všechno vlastně špatně, takže to byla místy až detektivní práce. Naštěstí teda je k dispozici nahrávka této svity, ovšem s jiným závěrem, v těch notách byl trošku ještě jiný závěr, takže my jsme hráli notový závěr, ne teda ten z nahrávky. Ale opravdu vzpomínám si, že jsem se u toho dost jako navstekal, protože to bylo trošku nepříjemný, ale o to je to cennější potom, když to zazní.
1: Ono stejně v těch soudobých skladbách je někdy vlastně problém v notopisu, protože se tam užívají jiné druhy notopisu, jako je tomu v normální klasické hudbě. Ty s tím máš zkušenosti, protože jsi vlastně interpret.
0: Jsou určitý, jako dneska už bych řekl tradiční zápis určitých jako věcí, třeba mikrointervaly už se mnohdy nevysvětlují, protože už je to standardizováno, bych řekl. Ale samozřejmě ty soudobé skladby obsahují mnohdy několika stránkový poznámkový aparát, kdy teda ten skladatel tam vysvětluje různé symboly, jak to má být. Horší je, když ten poznámkový aparát nepostihuje všechny symboly, které se ve skladbě vyskytují, což se nám taky stává. Pak člověkovi nezbývá teda než nějakým způsobem se jako rozhodnout, jak to realizovat. No.
1: Takže než si poslechneme svitu z filmové hudby Alfreda Schnittkeho z roku 1992 dokončenou, přeji Pavlu Schneiderovi další úspěšné projekty se soudobou hudbou a z Brno Contemporary Orchestra a děkuji za návštěvu ve studiu.
0: Já taky děkuji a budu se těšit s posluchači na našich koncertech. Naschledanou.

Dozněla koncertní svita z filmové hudby Konec Petrohradu od Alfreda Šnitkeho z roku 1992. V dnešním Futurisimu jsme poslouchali část koncertu Brno Contemporary Orchestra, který se uskutečnil na hradě Špilberg v Brně v červnu roku 2026. Dnešní Futurisimo připravil Jan Hlaváč.

0: Tomáš Liška vydal v roce 2017 album s názvem Invisible Faces a najdeme na něm skladby, které oscilují mezi melodickou lyrikou i rytmickou výbušností a nabízejí silné emocionální zážitky. Ten nabídla i skladba, kterou jsme si právě poslechli, Waiting for the Moment. A pokud čekáte na ten moment, kdy začne na Vltavě pravidelná předpůlnoční četba na pokračování, pak vaše čekání je právě u konce.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Jennifer Lynchová, Tajný deník Lori Palmerové, po šesté jako vltavská četba na pokračování, kterou posloucháme v podání Kateřiny Císařové. Tak pojďme tedy otevřít opět Tajný deník, který nabízí intimní pohled do života jedné z nejznámějších postav kultovního seriálu Twin Peaks.

Milý deníčku. 22. června 1986. Právě jsem se probudila. Je 4:45 ráno. Nepamatuju si, kdy to začalo, ale vždycky má dlouhé vlasy. Ví o mně všecko a umí mě vyděsit víc než všechny ty dřívější sny, o kterých jsem ti vyprávěla. Nejdřív si se mnou začal hrát. Honili jsme se po lese a on mě vždycky našel. Ale já jeho nemohla najít nikdy. Přicházel zezadu. Chytil mě za ramena a chtěl slyšet moje jméno. Řekla jsem pokaždé, že jsem Laura Palmerová, a pak mě pustil, pootočil se a smál se. Když na to myslím, nehrál si se mnou normálně. Byl na mě vždycky hrubý a po celou dobu mi naháněl hrůzu. Určitě se mu líbí, když jsem vyděšená. Rád mě uvádí do rozpaků tím, že mi stahuje kalhotky a strká hluboko dovnitř prsty. Když mě to začne bolet, prsty vytáhne a čuchá si k ruce. Vždycky mi říká, že páchnu jako něco hnusného. Hlasitě vyřvává do korun stromů, že smrdím a že jsem špindíra a že neví, proč se mu pořád ještě líbím. Říká, že kdybych ho pořád neprosila, aby přišel, nikdy už by se nevrátil. Ale já jsem ho nikdy neprosila, aby se vrátil. Nikdy. Chci, aby byl co nejdál odtud. Přísahám. Když jsem začala dospívat, říkal mi o mně věci, o kterých jsem neměla tušení. Myslím, že neříkal pravdu. Vždycky přesně věděl, co mě vyděsí a co má říct, abych začala křičet. Pak mě vždycky chytil za krk a stiskl. Zmáčkl mi krk tak, že jsem přestala křičet. Povolil stisk, až když jsem skoro omdlela. Všechno splývá v hukotu a tmě. V hlavě se mi všechno točí, nic nevidím a musím přestat křičet, nebo mi bude dál tisknout hrdlo. Někdy řekne, co je tady dole? Co je to tady dole? Laura Palmerová. Vždycky říká celé jméno, jako by se vyhýbal důvěrnostem. Někdy přicházím domů a krvácím. Krvácím a nemůžu o tom nikomu říct, a tak sedím celou noc v koupelně úplně sama a čekám, až to přestane, abych mohla ven. Někdy mě řízne mezi nohy a jindy zase do pusy. Je to vždycky malý, nepatrný řez, vlastně stovky malých řezných ran. Musím si v koupelně svítit baterkou, jinak by rodiče mohli uvidět světlo. Probudili by se a já bych pak měla ještě větší potíže. Další noc jsem od něho celá ulepená, rychle se udělá a pak mi řekne, abych ho ulepeného držela v rukou, zavřela oči a odříkávala krátkou básničku. Mezitím mám už ruce olízané. To si pamatuju jen trochu, už je to dávno, co ho měl lepkavého. Musela jsem odříkávat: malou kurvičku, tohle mrzí trošičku. Až se celý vynoří, hnedka ti ho vykouří. Víc si už nepamatuju. Jedině poslední verš. V tomhle semeni černá smrt pramení. It's Tuesday, baby. Where are you? Vyžaduje, aby se mi to líbilo. Vyžaduje, abych říkala, že jsem špinavá a že smrdím. Měla prý bych se vymáchat v řece, abych byla čistá. Já si ale dávám pořád pozor, abych byla čistá. Vždycky se umyju mezi nohama a jdu si vždycky lehnout v čistých kalhotkách pro případ, že by mě nutil k sexu. Mám pořád starost, že si pro mě přijde a já nebudu mít čisté kalhotky. On mi však říká, že můžu být ráda, že se mnou tráví čas. Tvrdí, že je jediný, kdo je ochotný na mě sahat. Objevuje se u okna a já ho vidím. Koukám na něj a on se na mě vždycky usmívá, jako by nás čekalo něco krásného. Už chci volat o pomoc rodiče, ale mám strach, co by se mohlo stát. Nikdo se o něm nesmí dozvědět. Když se s ním budu vídat co nejčastěji, mohla bych se mu omrzet a odešel by. Možná, že kdybych se mu přestala bránit, už by neměl chuť dál za mnou chodit. Jen kdybych se nebála. Kdybych mohla potlačit strach. Doufám, že jestli je Bůh, pochopí, že se pokouším zůstat čistá.
Jestli je tohle zkouška, kterou přede mě staví, najdu způsob, jak v ní obstát. Je to určitě pokušení. Bůh mě chce vyzkoušet, že umím dodržovat přikázání, nebo snad, že se nebojím zemřít a přijít k němu. Bob možná zná Boha. A proto vždycky ví, co cítím. Bůh mu nepochybně říká, jak mi to má udělat. Bůh možná chce, abych se nebála být nečistá. Když se nebudu bát, vezme mě na nebesa. V to doufám. L. Milý deníčku, 25. července 1986. Pokouším se za každou cenu překonat strach. Je mi 14. Zakázala jsem jakoukoliv oslavu narozenin. Na moje naléhání mi máma slíbila, že nebude nic chystat. Chtěla jsem prožít narozeniny sama. Chtěla jsem si sama někam vyjít a třeba si vyjet s trojem. Ujistila jsem mámu, že se nechci dotknout jejich citů, ale že musím být chvilku sama. Trochu mi to vyčítala a pořád se mě vyptávala, proč bych nemohla být doma. Nakonec jsem jí řekla, že jsem nějaká zmatená a že se vrátím domů teprve večer, až si to všechno přeberu. Nepůjdu nikam daleko, to jsem jí slíbila. Chtěla jsem prostě jít ven, slíbila jsem jí, že příští a přes příští rok, sladkých 16, nějakou oslavu uděláme. A tak jsem byla jen sama se sebou. Šla jsem tam, kam chodím s Bobem. Byla už tma a všechno připomínalo noční můru, dokud jsem neuviděla kus lana u kořenů jeho oblíbeného stromu. Přeběhl mi mráz po zádech, ale zahnala jsem ho. Snažila jsem se prohlédnout si ten strom důkladně, abych objevila nějaký důvod, proč vybral zrovna tohle místo. Tenhle strom. Nikde nic. Ujistila jsem se, že jsem sama, než jsem uskutečnila to, na co jsem se chystala. Ještě jednou jsem důkladně prošla okolí a protože jsem byla opravdu sama, vyndala jsem z taštičky jointa od Bobbyho. Kouřila jsem ho hodně pomalu a začala myslet na sex. Na všechny muže, co jsou uvnitř mě. Zkusila jsem myslet na věci, které by se líbily Bobovi. Vytáhla jsem z taštičky pár svých kalhotek a otírala jsem je o strom. Měla jsem je na sobě těsně před tím, než jsem šla na tohle místo. Věděla jsem, že můj pach nevyvanul. Už se ani nebojím, že páchnu. Vím, že ne. Myslím, že můj pach je stejný jako u každý jiný holky. Přitiskni se ke mně blíž. Bob tomu říká kunda. Chci se dotýkat. Slyšíš mě, Bobe? Řekla jsem to mnohokrát nahlas a kouřela jsem a myslela na to, jak přivolat Boba. Myslím, že tu je. Ale že se schovává. No, a jak už jsem byla zhulená a úplně sama, pleskla jsem sebou na zem a sklouzla po listí a jehličí. Hleděla jsem vzhůru ke koruně velkého stromu. Chtěla jsem, aby mě pozoroval, aby si dobře zapamatoval tvář nové malé dívky, která sem přišla obětovat své tělo. Ta první, stará, odešla. Musela odejít. Tu a tam využívám její hlas. Je mnohem lehčí dostat to, co chci, když to řeknu něžným hláskem jako malá holčička. Svlékla jsem si šaty a začala si ohmatávat prsa a lízat prsty. Pak jsem tu vlhkost nanášela na bradavky. Vytáčela jsem prsty, takové ty kruhy, co dělají kluci jazykem. Když mě to vzrušilo, vykřikla jsem. Začal se zdvihat vítr. Vnímala jsem jeho porivy na svých nahých prsou a pamatuju se, jak jsem vzdychala. Líbí se mi to, ať seš kdo chceš. No, ano, moc se mi to líbí.
V kalhotkách jsem pocítila nějak vlhko, tak jsem se svlékla úplně. Hlasitě jsem přivolávala Boba a přitom tiskla svůj klitoris. Křičela jsem: Bobe, Elora má tady pro tebe sladký koláček, je pěkný a vonavý a že ti opravdu chutná. Bobe, neschovávej se a pojď si hrát. Vítr zesílil, ale Bob se neukázal. Tělo se už nedalo ovládnout. Musela jsem se chytit stromu, na jednom místě jsem odtrhla kůru, uchopila pevně kmen a zarila do něj nehty. A pak se všechno pomalu utišilo. Byla jsem tak zmámená tou trávou a tím striptýzem, určeným jen stromům, že jsem tam skoro usnula. Jen tak, nahá. Ale to se nehodilo. Tohle kolo jsem vyhrála. Neukázal se. Nezáleží na tom, jestli je den či noc. Ukázala jsem mu, že se nebojím. Jestli chce Bob zkaženou holku, je to jen otázka času. Umím ze sebe udělat špatnou holku, jakou si přeje.

Když jsem se vracela z lesa, div mě nepřizabila nějaká sova, která zaútočila střemhlav na kořist. Cítila jsem sílu jejich křídel, když kolem mě prolétla. Pomyslela jsem na dámu s polenem. Na to, co řekla. Mnoho věcí není takových, jak se zdají být. To mi kdysi znělo děsivě. Lekalo mě tohle místo. Sebe menší pomyšlení na dotek vlastního těla a dráždění. Teď už ne? Ne, to místo, kde jsem teď byla, není tím, čím se zdálo být. Teď vidím, že je to místo temnoty, ale mám ho ráda. Přijímám ho s radostí. Nebudu mu nic odpírat, i když vklouzne hluboko do mě a udělá mi to. V té hrůze jsem našla světlo a radost. Ale ještě jsem se svým plánem neskončila. Vrátím se, Bobe. Vrátím se a budu se pro tebe otevírat a zavírat, jak jsi to nikdy neuměl představit. Věř mi, že se vrátím. Laura.

Milý deníčku, 3. srpna 1986, jen abych ti to doplnila. Zbytek dne jsem byla strojem ve stájích. Když jsem u něho, cítím se klidná. Už v sobě nechovám žádné takové myšlenky, že jsem jako zlá nebo špatná. Skoncovala jsem s tím, aby mě muž zraňoval a posmíval se mi. Muž, kterého znám jenom křestním jménem. Nevím, kde bydlí nebo odkud přichází, ale já si ho přitáhnu. Není to žádná zábava, ta hra na mučení, když se sama oběť dožaduje pokračování. Už je to skoro 14 dní, možná jen týden. Pokouším se plně soustředit. Je zábavné setkávat se s Bobbym Briggsem. Je všude tam, kde si to přeju a přinese všechno, co mě napadne. Zrovna včera jsem se rozhodla, že už čeká příliš dlouho na to, co si tolik přeje. Já sama už mám dost toho muchlování. Když jsem šla domů, cítila jsem, jako bych měla v sobě zátku, která zadržela všechno, co jsem chtěla nechat plavat. Ale musela jsem mu ponechat iluzi, že je mi 14, vždyť na to vypadám. Táta s mámou odešli na celé odpoledne. Řekla jsem jim, že bych dneska pomohla s večeří a že budu doma nejpozději v 6:30. Když to máma slyšela, celá se rozzářila. Chci, aby rodiče byli pořád šťastní. Musím je mít stále ráda, jak to malé holce sluší. Musím dodržovat to, co jsem si nezvolila, ale čeho se mi dostalo. Dva životy. Dva zcela odlišné životy.

Ta méně vychovaná Laura měla schůzku s Bobby Briggsem v Lowtownu. Říkal, že zná opuštěnou stodolu za městem, kde nás nikdo nenajde. Zalíbila se mi myšlenka, že ho budu mít sama pro sebe na místě, kde si ho budu moct pořádně podat. Byla jsem trochu nervózní, protože mi najednou došlo, že to není Bob, kterého nenávidím, ale mladý Bobby, jehož vytahování Lauru Palmrovou vždycky rozesmívalo a který se ptal, kdy bude Laura jeho. Nevadí, sehraju to s ním tak, jak si to ode mě žádá. Věděla jsem, že ví, že jsem ještě nikdy s nikým nespala. Věděla jsem, že mě to může vrátit do mých 13, když jsem se naučila milovat mužské ruce v potoce za hluboké noci a plakala jsem, protože mě tak brzy opustili. Nemohla jsem připustit, aby se to s Bobem vyrovnalo tehdejšímu zážitku. Věděla jsem, že musím být silná. Mohla bych chytit Boba, který mě jistě bude pozorovat. Zamilovat se nemůžu a určitě ne bláznivě.

Bobby byl okouzlující. Byl nervózní, protože se zakoktával a deku, kterou vezl na nosiči motorky, se mu nepovedlo rozprostřít tak elegantně, jak se pokoušel. Potřebovala jsem si dát loka vodky a jointa. Všechno mi jde s nás, když vypnu a cítím se sebejistě. Jeden z důvodů, proč mi Bobby tak vyhovuje, je, že mi dokáže sehnat hulení, kdykoliv si řeknu. Mám ráda, jak to všechno dovede prožívat a taky tu jeho psí oddanost. Mám ráda jeho pohyby, jako by v něm hrály nějaké vlnky. Když se těsně k němu skloním a řeknu, už nemůžu dál čekat, ale prosím tě, žádný honění. Jeho okamžitý úsměv a jeho ochota předat mi otěže. Já jsem v prvním období získávala sexuální zkušenosti se zájmem a rozdávala jsem něhu. Málo jsem se kontrolovala. Věděla jsem, že převezme iniciativu, jen co si všimne, že mu do toho nemluvím. Chtěla jsem mu dát najevo, že to stojí za to, že si nevybral nějakou leklou rybu. Slíbila jsem sama sobě, že taková nikdy nebudu. Uplynula hodina, kdy mě Bobby beze spěchu vychutnával svými rty a já jsem ho chvílemi napájela vodkou nebo mu dávala potáhnout. Byla jsem už připravená a řekla mu, aby si lehl a představil si cokoliv chce. Vyzvala jsem ho, aby se zasnil a aby následoval svoje představy. Začala jsem mu ho teda kouřit, zatímco mi v hlavě běžel film. Bobova ruka se sune po mém těle a najde to místo. A najednou jsem byla zase zpátky ve stodole. Zvolnila jsem, našla rytmus, který mu vyhovoval a jazykem jsem pohybovala pořád dál a jezdila nahoru a dolů podle jeho výkřiků a vzdechů. Pozorně jsem naslouchala a ujišťovala se, zda ho mám tam, kde touží být. Tentokrát však nešlo o toho dráždit a zvyšovat nebo snižovat stupeň jeho rozkoše. Pohyboval se po cestě, která končí posledním vzepětím po dlouhém vnitřním výstupu. Seděl vzpřímený, s pohledem plným úžasu a úcty. Ukojený. Úsměv. Další hodinu jsme prožili propletení jeden s druhým. Až přišlo to, co se muselo stát. Bobby vklouzl dovnitř. Otevřela jsem oči a uviděla, že on je má zavřené. Soustředila jsem se na to, aby je zase otevřel. Měla jsem pocit, že by to mělo být snadné a navíc nemohla jsem přece být ta slabší strana. Pohybovali jsme se ve společném rytmu. Zjistila jsem, že to jde lépe a že cesta ke skutečné rozkoši i mě nutí zavřít oči. Mohla jsem se pohybovat s ním, stoupat až k vrcholu, klást jeho ruce tam, kde je ráda cítím. Je na mě tak hodný. Beze slov. Chtěla jsem, aby věděl, jaký je to nádherný pocit, uzamčený ve mně uvnitř, který mě neopouští a žádá ode mě víc a víc. Převalovali jsme se, přetlačovali a přetahovali a teprve po hodinách, když už jsme nemohli dál, jsme se rozpojili. Pocítila jsem opravdové uspokojení, jako by se tím odplavila léta vysmívání a citového zmítání a tlaku. Ocelová tyč, která mě v mých představách držela rovně, se prohýbala, měnila v tělo a roztavovala se. Tak dlouho jsem toužila potom, aby mě někdo opravdu potřeboval. Ne proto, abych plakala nebo pomalu umírala smutkem, který nemá jméno. Aby to byl někdo, kdo se bude starat, jak mi je, a bude se chtít ujistit, že se mi to líbilo. Prožívala jsem ten pocit, jaký bych měla mít, jaký by měly mít všechny holky. Ale nemůžu zapomenout, že existují ještě jiné světy, na které musím myslet, jiné situace. Drsná probuzení uprostřed nejtemnější noci,
Muž v okně usmívá se a máváním černé rukavičky mě k něčemu vyzývá. Ležím a jsem zvědavá, jestli brzy přijde, nebo jestli postačí mé prosté rozhodnutí a už mi nebude nahánět hrůzu a ustoupí do pozadí. A najednou vyvstal strašný problém. Strašný a smutný, kterému jsem musela čelit bez emocí, které jsem chtěla nezištně darovat. Z Bobyho úst začala vycházet slova lásky a potom i vyznání. A brzy na to sliby věrnosti a věčného štěstí. Loro, Loro, nenechám tě to poslouchat. Jen pozoruji, jak se mu pohybují rty, neposlouchej, opakovala jsem si stále pro sebe. Ale Bobby to myslel vážně. Byl to konec konců kluk, který mě léta obdivoval, tahal mě za můj koňský ohon, dokud jsem ho nosila a pak musel aspoň jednou denně projít kolem mě v hale naší školy anebo ve třídě zachytit můj pohled. Věděla jsem, že to dělá schválně, ale Laura, která jeho lásku opětovala, mladá dívka, která si zoufale přála, aby s ní chodil, se tomu teď nemohla poddat. V jejím nitru byl klid, hluboko uvnitř, v její statečnější polovině, v té, která oceňuje Bobbyho jako docela přijatelného, to ano. Ale jinak nezajímavého. Nemá v sobě sílu ani vyzývavost. Podržím si ho u sebe. Zachráním ho pro tamtu Lóru, až se bude moct bezpečně vrátit. Tohle milostné vyznání je až příliš skutečné, příliš čisté. Tenhle chlapeček je pro Lóru jen pouhým poslem, který je jen právě teď. Jen v tomhle okamžiku. Nutilo mě to provést nějakou krutost. Něco, co by ho možná přimělo znova si promyslet jeho celkovou představu Lóry. Měl by ji vidět jako něco, co pro něho nikdy neexistovalo. Musela jsem se mu vysmát. Nemilosrdně. Vysmát tak, až se z jeho očí vytratí lesk. Musela jsem ho srazit. Nemohla jsem mu dovolit, aby se tak doprošoval stejně mladičké Lóry, kterou chce Bob. Abych se zachránila, musím se vysmát do tváře tomu, kdo možná už nikdy nebude tak poctivý.

musela jsem to udělat. Proč to člověka tak těžce raní, když chrání sám sebe? Kde byla tahle láska, když jsem o ní na kolenou prosila? Zatraceně. Vím, že jsem ho ranila. Doufám, že jednoho dne pochopí proč. Kdyby se mi někdo vysmíval, nevím, jestli bych byla ještě někdy schopná se mu postavit. Stydím se a jsem zmatená. Je to trik, který na mě Bob hraje. Další zkouška. Ničí mou šanci na lásku tím, že mě nutí ponižovat ho stejným způsobem, jako jsem byla ponížena já. Jizvy tohohle ponížení mě udělaly chladnou a tvrdou. Co chce po mně život? Co jsem udělala a co teď dělám? Chtěla jsem jen zarazit bolest a ne ji přenášet dál. Přemýšlím. Úporně přemýšlím. Všechno, co se mělo stát, je učiněno. Jestli něco z toho udělal Bob, bude pro něho obrovské vítězství, když toho budu litovat nebo si něco vyčítat. Nemůžu se ohlížet na nic. Musím pevně věřit, že se Bobby vrátí a ještě bude vrtět ocáskem jako psík. Jestli se hned nevrátí, umím zapískat tak, aby hned přiběhl. Ten kluk si musí moji pozornost zasloužit. Bez ohledu na tu touhu ve stodole. Bez ohledu na polibky, které uštědřuju jen tehdy, když se mi to líbí. A ne proto, že musím. Budu profesionálka. A nedám se žádným citem ovlivnit. Vymyslím, jak na to. Nemůžu to vzdát. Ani na jediný okamžik nevěřím, že to, co prožívám, je skutečné. Jsem ztracená. Ano. Ztracená. Ale Laura, která je silná a umí ovládat lidi, zase vztyčuje hlavu a vzdoruje hrozbám i úskokům přicházejícím z temnot. Až zjistím, co je ten Bob zač, řeknu to všem. Vzhůru s novou silou. Laura.

celkem 15 kapitolách se můžete ve vltavské předpůlnoční četbě s hvězdičkou nechat zavést do světa záhad a tajemství, které obklopují postavu Lory Palmerové. A my jsme právě poslouchali šestou část četby na pokračování z tajného deníku Lory Palmerové z knihy, kterou napsala Jennifer Lynchová. Četbu z překladu Sávy Heřmana připravila Marie Nováková, v režii Jakuba Doubravy účinkovala Kateřina Císařová.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba na stanici Český rozhlas Vltava vám v tuto večerní hodinu přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Dnes si poslechneme skladby dvou soudobých autorů, Jana Grossmana a Roberta Heinara. Hudební skladatel, ale také pedagog a hudební publicista Jan Grossman se narodil v roce 1949. Na Akademii muzických umění v Praze studoval skladbu ve třídě Jiřího Dvořáčka a posléze také na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde byl studentem stejného oboru u Miloslava Ištvana. Absolutorium získal v roce 1979. Grossmanova kompoziční řeč prochází stálým vývojem a citlivě odráží autorovo hluboké lidské a zejména pak duchovní zrání. Mezi jeho kompozicemi jsou zastoupeny jak skladby vokální a orchestrální, tak především instrumentální díla komorní. Z nich pak dominují kompozice určené smyčcovým nástrojům. Nejpřesvědčivější jsou jeho skladby pro smyčcové kvarteto, neboť dovede využít všechny jeho efektní a současně obsahově nosné zvukové i výrazové možnosti. Kvintet pro varhany a smyčcové kvarteto od Jana Grossmana měl svoji premiéru v roce 1987. My si tuto skladbu poslechneme v podání varhaníka Petra Planého a Kubínova kvarteta.

To byl kvintet pro varhany a smyčcové kvarteto od Jana Grossmana. Na varhany hrál Petr Planý spolu s Kubínovým kvartetem. Hudební skladatel a stejně jako Jan Grossman také pedagog Robert Heinar se narodil v Olomouci v roce 1969. Na Pražské konzervatoři studoval hru na klavír a na Akademii muzických umění v Praze skladbu u Ivana Kurce. V současné době vyučuje hudebně teoretické předměty na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Jeho skladatelská činnost započala v roce 1991 a jeho skladby získaly ocenění nadace Českého hudebního fondu, nadace Leoše Janáčka. Z roku 1992 je sonáta pro klavír číslo 1 od Roberta Heinara s podtitulem Vyzvánění. Poslechněme si tuto skladbu v podání klavíristky Anežky Konečné.

Slyšeli jste sonátu pro klavír číslo 1 s podtitulem Vyzvánění od Roberta Heinara. Na klavír hrála Anežka Konečná. A tímto dílem také končí dnešní pořad soudobé hudby na stanici Český rozhlas Vltava. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.

0: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes po druhé jsme s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě u Jany Švadlenkové, solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která pro nás vybírá své oblíbené nahrávky. Čím začnete?
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Ráda bych začala koncertním kusem pro čtyři lesní rohy od Roberta Schumanna, který natočili pánové Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina s doprovodem Dvořákova komunního orchestru pod vedením Vladimíra Válka.

0: Takto jsme na stanici Český rozhlas D-dur poslouchali koncertní kus pro čtyři lesní rohy a orchestr F-dur opus 86 Roberta Schumanna, tak jak ho hráli vlastně profesoři Jany Švadlenkové, u které jsme dnes na návštěvě, pan Bedřich Tilšar a pan Zdeněk Tilšar, a dále členové Filharmonie Rudolf Beránek, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina spolu s Dvořákovým komorním orchestrem, který řídil Vladimír Válek.
1: Ano, další skladbu jsem přinesla od Wolfganga Amadea Mozarta, a sice je to úprava Kouzelné flétny pro dechový kvintet. Kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague, kde hraje lesní roh František Pok, jak jsem již včera zmiňovala, můj kolega se Sočru, který vlastně může za to, že jsem to dopracovala, až jsem do rádia. Ano, on byl ten hlavní spouštěč, že jsem se do rádia namotivovala vlastně, nebo namotivovala hrát tu první hornu. Uslyšíme Kouzelnou flétnu v úpravě pro dechový kvintet a hrají pánové Jiří Maršálek, Petr Doněk, Otto Trnka, František Pok a Josef Janda.

0: Bach to byl Akademia Wind Quintet a zpracování hudby z Mozartovy kouzelné flétny pro dechový kvintet. Nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem Dédor na návštěvě.
1: Další skladbou bude nahrávka žesťového souboru Pražské konzervatoře, s kterou zvítězili na soutěži Concerto Bohemia v roce 2004. Tento soubor vedl můj bývalý pan profesor Bedřich Tilšar a mimo jiné v něm hrál můj manžel Martin Švadlenka a vím, že vždycky ještě dodnes vypráví zážitky z těchhletěch zkoušek. Ten velký žestěvý soubor, vemte si to bylo několik pásků výtečníků, protože žestěři, zejména trumpetisti, mají vždycky ve škole trošičku problémy s morálkou a vím, že ty zkoušky toho velkého žestěvého souboru byly pod vedením pana profesora Tilšara v naprostém pořádku. Je možný, že pan profesor by to viděl jinak, ale ty kluci opravdu měli takový respekt a poslouchali všechno, co on říkal a jak bych tak řekla, on dal ty kluky takovým způsobem do latě, že opravdu co dokázali natočit s tím žestivým souborem, že to bylo něco

0: Tak to bylo několik částí z Händelovy vodní hudby, tak jak vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě, a tak jak je hrál žestový soubor Pražské konzervatoře, s kterým skladbu nastudoval profesor Bedřich Tilšar. A ten soubor a ty nahrávky se potom velice dobře umístili. Oni zvítězili v rozhlasové soutěži Koncerto Bohemia v roce 2004.
1: Další skladbou bude Braniborský koncert číslo 2 a v podání Akademie für Alte Musik Berlin. Tento orchestr mě vždycky neuvěřitelně motivoval. Je to orchestr staré hudby, kde se hraje na dobové nástroje. Já jsem během studií v Berlíně také absolvovala studium na tento přirozený lesní roh a vždycky jsem si tyhle nahrávky té Akademie für Alte Musik velmi ráda pouštěla a vlastně tím, že pan profesor Dalman z Berlínské univerzity mě občas vzal někam si na to i zahrát, takže jsem se dostala do podvědomí těchto muzikantů a v letošním roce se mi vlastně splnil sen, protože už dvakrát jsem s Akademie für Alte Musik hrála. Takže bych vám ráda pustila Braniborský koncert číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik a těžký trumpetový part tam hraje Friedemann Immer.

0: to byl braniborský koncert číslo 2 Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie für Alte Musik Berlin, tak jak nahrávku vybrala Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-Dur na návštěvě. Hrál tam její profesor Christian Dahlmann a jak se říkala jméno toho trumpetisty, který tam vyšívá ten trumpetový pár?
1: Ano, ten trumpetista se jmenuje Friedemann Immer.
0: Děkuju. Kam dál? Zase zpátky do Prahy?
1: Ano, jdeme zpátky do Prahy a máme tady znova Tilšary, mé milované. A sice tria pro lesní roh od Antonína Reichy. Tady bych ráda pustila ten čtvrtý sešit, kde je velmi náročný ten part třetího lesního rohu. Pan profesor mi vyprávěl, že nevěděli úplně přesně s bratrem Zdeňkem, kdo by to s nima mohl hrát, tak se zeptali tehdy Zdeňka Divokého a Zdeněk povídá, no tak já bych ale napřed rád viděl ty noty, já se na to podívám a řeknu vám. A prý po pár dnech přišel a říkal, no tak to by šlo. A opravdu neuvěřitelně ten part zvládl a páni Tilšaři byli nadšení, takže natočili tento čtvrtý sešit Reichových trií.
0: Těch tří je celkem, myslím, 24, vidíte, a rozdělené jsou do 4 sešitů.
1: Ano, je 24, přesně tak. Máme to rozdělené ve 4 sešitech a právě uslyšíme 4. sešit Reichových trií v podání Zdeňka Divokého, Bedřicha Tilšara a Zdeňka Tilšara.

0: Poslouchali jsme tria pro lesní rohy Antonína Reichy. Byl to čtvrtý sešit těchto trií, protože jich je celkem 24. A na té nahrávce hráli bratři Tylšarové spolu se svým kolegou z České filharmonie Zdeňkem Divokým a nahrávku pro nás dnes vybírala Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Další hudbou bude Svita z Louskáčku, a sice pro úpravu dechového kvinteta v podání Akademia Wind Quintet Prague, a hrají Ježíš jmenovaní František Pok, Otto Trnka, Jiří Maršálek, Petr Doněk, Josef Janda. Já jsem vlastně v dechovém kvintetu hrála již od svých studií na konzervatoři, kde jsme se spolužákama založili takový malý kvintet dechový a hráli jsme si spíš tak pro radost. A když jsem přišla do Berlína, tak jsem se jen zmínila, že ráda hraju v dechovém kvintetu, a už si mě tam starší spolužáci z univerzity odchytli a opravdu jsme asi 3 roky intenzivně zkoušeli a natočili jsme si i takové demo CDčko a dokonce jsme dojeli až do Mnichova na HRD soutěž. Jmenovali jsme se Ligeti Quintet a i když jsme se tenkrát neumístili, tak jsme měli spoustu koncertů a spoustu zážitků. Dokonce jsme měli soustředění u nás doma, u našich rodičů v jižních Čechách, kde nám mamka vyvařovala celý týden švestkové knedlíky a bábovky a svíčkovou, a samozřejmě mý němečtí kolegové i jedna polka flétnistka byli nadšení a moc se jim v jižních Čechách líbilo, takže k tomu taky je můj vztah k tomu dechovému kvintetu. Nyní tedy Akademia Wind Quintet Prague, Svita z Louskáčka, úpravě pro dechový kvintet a...
0: Autorem je Petr Ilič Čajkovský, té původní hudby.

0: To byl Čajkovského Louskáček v úpravě pro dechové kvinteto a hrál Akademia Wind Quintet a vybírala Jana Švadlenková, solohornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, která na sebe před tou ukázkou prořekla, že hrávala také a velice úspěšně v dechovém kvintetu za svého působení nebo za svých berlínských studií.
1: Tak z Berlína bychom šli do Brem zpět, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi a Richard Strauss. Jeho skladba Měšťák šlechticem, a k této nahrávce mám vzpomínku, protože také hraji na této nahrávce. To natáčení tenkrát probíhalo ještě s dalšími skladbami a pamatuje se, že to bylo náročné fyzicky a všichni jsme byli unavení. A tenkrát jsme přišli po pauze z obědové zpět do studia a každý měl na pultě tu Mozartovou kuličku čokoládovou. Normálně ten Paavo Järvi, jak cítil, že ta kapela je taková unavená a už nikdo neměl moc náladu, tak to se mi stalo poprvé, že bych na mě čekal po pauze takhle na pultě dáreček a ještě od dirigenta. Takže to byla vzpomínka a opravdu je to maličkost, ale všichni byli potěšení a zase to vrátilo úsměv na rty a dotáhli jsme to tenkrát do konce tu nahrávku a myslím, že se povedla, takže bych ráda posluchačům zprostředkovala. Uslyšíme teda Richard Strauss, Měšťák šlechticem v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod taktovkou Paavo Järvi.
0: Já se ještě zeptám, než tu nahrávku pustíme, dá se po tom čokoládovém bonbonu hrát?
1: No, vlastně by se to nemělo, ale...
0: Já nemyslím, jestli by se to nemělo, ale jestli to jde.
1: Jde to, jde to s čokoládou a dokonce to jde i se žvíkačkou a nebudu jmenovat, kdo to dělal.
0: Dobře, takže Richard Strauss, Měšťák šlechticem, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, řídí Paavo Järvi.